Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským a my jsme rádi, že jste s námi. Je pátek 2. října a dnes je Světový den hospodářských zvířat a také Mezinárodní den zvonů. Svátek má Olivie a taky Oliver, tak přejeme všechno nejlepší. Další pohodové písničky jsou před námi. Hezký pátek s Blaníkem.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy

Za pár let za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstupeň

práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

0: Cítiť karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout mi, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jiný vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Momentálně máme většinou polojasno až oblačno, v západní polovině Čech až zataženo. Nejnižší noční teploty 13 až 8 stupňů. Páteční obloha bude většinou polojasná, na východě až jasná. V západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost. Místy se mohou objevit slabé přehánky, k večeru ale začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
3: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
4: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
3: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
4: To nejlepší z regionu.
3: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
5: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Je tu nový den, pátek 2. října a svátek má Olivie a taky Oliver. Narozeniny dnes oslaví například zpěvačka a herečka Olga Matušková, její 78 let. Ve stejný den se narodil také herec Petr Štěpánek, i jemu je dnes 78. Narozeniny má taky herec Roman Skamene, tomu je čerstvých 72 let. Dalším oslavencem je herec a dabér Marcel Vašinka, jemu je dnes 72, slavit bude také textař Ivan Hladík, jemu 51 let, a když se podíváme do zahraničí, tak oslavencem je taky anglický zpěvák a hudebník Sting, a tomu je dnes 75 let. Oslavencům přejeme z Blaníků všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak hezký poslech.

0: počasí.
1: Momentálně máme většinou polojasno až oblačno, v západní polovině Čech až zataženo. Nejnižší noční teploty 13 až 8 stupňů. Páteční obloha bude většinou polojasná, na východě až jasná. V západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost. Místy se mohou objevit slabé přehánky, k večeru ale začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Castor Plus. I díky vám, našim věrným a spokojeným zákazníkům, jsme tu už čtvrtstoletí a stále pro vás vyrábíme okna a dveře z hliníku i plastu a stále tak, jak nejlépe umíme. A máme připravené speciální ceny na barevné plastové profily. U nás nezvedne telefon robot, ale člověk. Stačí se jen rozhodnout. A o to ostatní se postaráme my. Volejte 37 39 003. Castor Plus.cz.

0: Posloucháte Rádio Blaník a pomalu se probouzíme do pátečního rána s datem 2. října. Svátek má Olivie neboli Olivia, či zkráceně Oliva. Má nejspíš latinský původ. Jméno se odvozuje od latinského slova oliva, které je označením plodu olivovníku. Jméno se tak překládá jako pěstitel, respektive pěstitelka oliv. Přenesený význam jména je mírumilovná, plodná nebo božská. Olivy jsou totiž považovány za boží plody a olivová větvička se užívá jako symbol míru, plodnosti a hojnosti. Tolik ke jménu Olivie a my vám z Blaníku přejeme všechno nejlepší.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: očekávané události. Rádio
1: Krásné ráno, je pátek 2. října, dnes má svátek Olivie, Oliver a Galina a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes je konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu pro volby do třetiny Senátu poštou nebo datovou schránkou. V 10 dopoledne proběhne u Lípy Čečelky v Čečelicích na Mělnicku veřejný křest Knihulínka, nové pohádkové postavičky, která má motivovat ke čtení děti v mateřských a základních školách. Zájemci se mohou dnes v Bechyni na Táborsku těšit na slavnostní otevření obnovené lávky nad řekou Lužnicí. 9 dopoledne se koná v Plzni otevření nového bytového domu Světovar, blok A5 a zahájení stavby bloků A1 až A4. V Pardubicích na Příhrádku začíná Pravda a láska, výstava výtvarných prací žáků pardubických základních škol. Potrvá do 29. října. A nakonec se přesuneme do našeho hlavního města. Tramvajová zastávka nádraží Holešovice se promění v knižní zastávku, která nabídne autorská čtení, hudební vystoupení, prezentaci nového bibliobusu Matilda a další aktivity spojené se světem knih. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
1: Svítí.
2: Svítí.
1: I na síti všech sítí.
2: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
1: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
2: Blaník na Facebooku a Instagramu.
3: Dobré ráno, já teda nevím, jak to máte vy, ale když je v kalendáři pátek, tak já jsem vždycky, ale vždycky o něco veselější. Tak doufám, že to máte stejně. A jaký pátek bude?
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
3: Ale jo, na to, že je 2. října, to bude paráda. Jasno až polojasno, odpoledne oblačno až zataženo a očekávejte teploty do 21 stupňů. Na Moravě, na té jižní, tam to může být ještě 24. Toliko počasí, hezké ranko.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
3: Česká hodinka i dnes mezi 5. a 6., 12. a 13., ale pozor, a to velký, protože příští pondělí už bude první pondělí v měsíci říjnu a to vám hezky česky budeme hrát rovnou celý den. Já se na to těším, teď už posílám české písničky jenom pro vás.

0: Tohle je Česká hodinka a já vám všem přeji krásný dobrý den.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Teď v raním vysílání míříme do pražské zoologické zahrady. Ta totiž pondělí zahájila 95. sezonu a zároveň představila novou fotovýstavu, která mapuje její historii. Třeba i to, jak se kdysi na budování zoologické zahrady v Praze podílel slon Baby. A podrobnosti dodá mluvčí zahrady Filip Mašek.
3: Třeba legendární slon Baby se podílel na stavbě zoologické zahrady, protože ho tady chudáka zapřáhli za kolečko a i když teda podle fotografií ho to možná i bavilo, ale zkrátka budoval tu zoologickou, to už je z dnešního pohledu opravdu úplně absurdní. Málo lidí také ví, že ten ikonický výběh pand červených, který naleznou tady u hlavního vchodu, byl prvním výběhem Zoo Praha a obývali ho také první obyvatelé Zoo Praha, což byli vlci. Málo lidí ví, že právě vlk byl prvním zvířetem tady v zoo.
0: Tak Filipe, moc krát děkujeme i za tuhle informaci a přejeme pražské zoologické zahradě, ať se nadále daří. Já přeji hezké ráno a hezký pátek všem.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.

0: Tak se tak koukám do kalendáře a říkám si, je to Olivie anebo Oliver. A konec konců, když se podívám zblízka, 2. října slaví oba dva. Tady Oliver i Olivie. Všechno jen to nejlepší od Rádia Blaník, další informační servis právě teď pro vás a potom si dál hezky česky budeme hrát.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
4: Rádio Blaník. Zprávy.
5: Rádio Blaník.
6: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Babišova vláda podle očekávání ustála už 2. hlasování o nedůvěře. Pro svržení kabinetu hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců. Potřeba by ale bylo nejméně 101 hlasů. Jednání o nedůvěře trvalo 3 dny a více dozvíte za půl hodiny v dalších zprávách. Ornitologická společnost převede ptačí parky do nové nadace. Budou tak lépe chráněné před prodejem, zastavením anebo využitím k jinému účelu. Praktickou péči o ptačí parky bude nadále zajišťovat ČSO. Opravy dvora zámku Hrádek u Nechanic na Královéhradecku jsou hotové z 1/3. Práce za víc než 135 milionů začaly loni v prosinci a dosud vyšly zhruba na 27 milionů. Hotové mají být do konce příštího roku. Na Slovensku zemřela dívka, kterou pobodal její 13-letý spolužák. Nedávný útok na základní škole v obci Staškov má tak už 2. oběť. První byla 61-letá učitelka. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude

Většinou polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech bude až zataženo. Na západě a severozápadě Čech pak může výjimečně i zapršet. Později odpoledne a večer začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. V západní polovině Čech bude 18 až 21 stupňů Celsia. Toliko počasí. Monika Holubová, Rádio Blaník.

Dobré ráno a skvělý celý den. Vstáváte s Blaníkem, za to děkujeme, přejeme pohodu a krásný den všem. Mezi 6 a 9 i dnes dobré ráno s Petrem a Adélkou. V 9 hodin se můžete těšit na dnešní tajemný rok a v 6 hodin večer i dnes Česká desítka. A zase kolega Petr svívá. Peťa to dneska bude mít náročný den. Já doufám, že vy, naši posluchači, o připátku budete mít maximálně pohodový a klidný. To vám přeje Martin a těším se zase v ranním vysílání v neděli úderem 6. tady na Blaníku. Naslyšenou.

dětmi ráje. Máme pro vás další výjimečný dárek. Celý nadcházející víkend vám budeme rozdávat vstupenky na muzikál Děti ráje.

Kam na děti ráje vyrazíte, jestli do Jihlavy, Plzně, Českých Budějovic, Ostravy, Pardubic nebo Liberce? To je na vás. O lístky se postaráme my. A přihodíme navíc nejhezčí písničky Michala David.

0: Užijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Je, Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: firma na zážitky.cz.

u dveří mého bytu. Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: Čá, Franta má péra a babi Daněk na Blaníku. Před tím dnešním dobrým ránem, ve kterém vás čekají po 6. hodině tito interpreti: Hanka Zagorová, je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blanky, Bára Basiková. Aby těch žen nebylo málo, přihodíme Lucku Vondráčkovou. Ale hlavně hezky česky to na Blaníku bude i po 6. v pátek 2. října, teď je 5:56. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska bude v severních Čechách převažovat počasí s velkou oblačností. Až k večeru bude mraků postupně ubývat. Teploty vyšplhají na 18 až 21 stupňů a foukat bude slabý vítr. O počasí všechno, je tu Monika a zprávy.
1: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
3: Česku bude dál vládnout Babišův kabinet. Turkova nehoda není trestným činem. Potíže u tunelu Hřebeč dál pokračují. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout Babišovu vládu. Pro současný kabinet hlasovali podle očekávání poslanci všech tří koaličních stran. Opozice tak neměla šanci je přehlasovat. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib po hlasování ve sněmovně řekl:
5: tato vláda a její poslanci ukázali, že vlastně ty sliby, co dali voličům, neplatí, že Babiše hlídat opravdu nechtějí jeho koaliční partneři. To, co chtějí pohlídat, jsou primárně jejich teplá místečka.
3: Debata týkající se důvěry kabinetu trvala ve sněmovně celé 3 dny. Opozice zdůvodnila vyvolání schůze mimo jiné výši schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok. Nehoda poslance Filipa Turka jde do správního řízení. Zatím podle premiéra Andreje Babiše není jasné, kdo ji zavinil. Babiš v České televizi připomněl Turkova slova o rezignaci v případě, že bude na vině. Podle pražské policie se při červencové nehodě nestal trestný čin a věc postoupila do přestupkového řízení. Kácení stromů u tunelu Hřebeč na Svitavsku blokují spory o posudky. Lesy České republiky řeší povolení kácení na silnici 3. třídy už zhruba 2 roky. Kvůli opakovaným pádům stromů je silnice od srpna zavřená. Státní podnik stromy pokácet nemůže, protože ochránci přírody zpochybnují posudky určující, které stromy jsou nebezpečné. Evropské řeky zaznamenaly nejnižší letní průtoky za víc než 30 let. Uvedla to služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus s tím, že se letošní léto vyznačovalo extrémními vlnami veder a suchy. Na konci sezóny pak ještě rekordních 52% kontinentu čelilo velmi silné tepelné zátěži. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Petr Slíva.
6: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, tak se do toho dnešního pátečního rána s datem 2. října pustíme. Co nás čeká? No, budou se určitě proplácet účtenky, čeká nás šťastná hodinka mezi 8. a 9. s dobronáladovými písničkami. A budeme také odměňovat vaše dobré zprávy. Mimochodem, vaše dobré zprávy nám můžete posílat už teď. Co vás v poslední době potěšilo? Pište na 6 318 118. Je to stejné číslo, na které posíláte právě i vaše účtenky. A o nich bude řeč už za chvíli. Teď je 6.

0: Hafanana, Frik Simon na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Ano, je to tak. I dneska budeme proplácet účtenky naposledy v tomto týdnu. Po 7. hodině někomu z vás zavoláme. Zeptáme se, kdo na Blaníku dospíval. A pokud se to na druhé straně bude vědět, to znamená, že budete mít naladěno, tak vám proplatíme peníze, které jste už jednou utratili a rozloučili jste se s nimi. Teda pokud jste nám poslali tu soutěžní SMSku, do které je potřeba zaplatíme, do které je potřeba napsat, co chcete proplatit, kolik vás to stálo, připište tam jméno, příjmení, odkud jste a odešlete na 603 118 118. A přesně tohle udělala Zdeňka, které jsme včera proplatili doplatek za elektrickou energii. Bylo to 5667 korun. Já vám pustím klidně i ukázku, když ji najdu. Tady je. A co děláte teď, Zdeňko?
3: Teď sedím u počítače a poslouchám rádio Blaník.
0: Tak chceme ještě důkaz. Kdo dospíval?
3: Brontosauři, Valkýček.
0: Je to tak. Tak, Zdeňko, my vám posíláme těch 5667 korun.
3: Děkuju.
0: Tak tady jste to měli ne černé na bílém, ale přímo otištěno v éteru, jak to u nás chodí. Takže za hodinu se do toho dáme, držím palce. Teď je 7 minut po 6, za chvíli počasí, ale teď Bára Basiková a Souměrná.

0: Ať už se cítíte souměrně nebo nesouměrně, důležité je to, že je tady pátek a jaký bude.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Blaník. Máme tady páteční ráno a jaké bude počasí, tak to probereme s Martinem Tomášem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno i vám, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno. Tak na obloze v západní polovině Čech převládá už velká oblačnost, ale ve zbytku území je většinou polojasno. Teploty ty jsou ve velmi širokém rozmezí. I v nižších a středních polohách od necelých 3 stupňů, které jsou například ve Štítné nad Bláří nebo v Broumově, až po 17 stupňů ve Frýdlantu na severu Čech, kde pofukuje a je tam 17 stupňů Celsia. Většinou jsou ale mezi 12 až 7 stupni, v údolích kolem 5 stupňů.
2: Jak bude vypadat zbytek dne?
3: Tak bude převažovat polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech bude až zataženo. Na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevit slabé přehánky. Později odpoledne a večer začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty budou ale vysoké 20 až 24 stupňů Celsia a v západní polovině Čech bude o něco chladněji 18 až 21 stupňů. V 1000 metrech na horách čekáme maxima kolem 15 stupňů, na Šumavě až 18 stupňů.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: No a tohle už jsou Modern Talking a Sherry Sherry Lady. A protože je před námi víkend, tak co o něm můžete taky podniknout, tak to vám napovím už za chvilku. Dobré ráno, za 2 minuty bude 6:45.

0: typy jídel, která připravujeme podle tradičních receptů. Takže lidi ochutnají bramboráky, lepenici, patro, samozřejmě šišky s mákem a další dobroty, které patřily do jídelníčku našich předků a myslím si, že je škoda, když bychom na ně zapomněli.
1: Já mám strašně rád úplně obyčejné brambory z popela. Měla jsi někdy brambory z popela?
2: Ano, jako dítě a já jsem to teda taky milovala.
1: Jenom posolit, nebo másílko na to trošičku. No. A prý taky budou i na Veselém kopci. Mají tam i doprovodný program Dílničky pro děti, Bramborové divadlo. Samozřejmě se můžete zásobit bramborami na zimu. Takže i tohle může být tip na sobotu. No a za chvíli krátké zprávy, teď je 6.21. Rádio
3: Zajímají vás novinky z Blaníku?
4: Fotky a videa z našeho studia?
3: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
4: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
3: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
4: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
3: a buďte jedním nebo jednou z nás.
4: Klub posluchačů Rádia Blaník.
3: Baví nás.
4: Bavit vás.
5: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
6: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
7: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
8: Deprese z narozenin. Zase o rok navíc. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa. S novou dávkou stylu si zrcadlo zase zamilujete. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firma na zážitky.
10: CZ.
13: Babí léto v Větravě je tady. V sobotu 3. října vás čeká večer plný živé hudby pod širým nebem. Hlavní hvězda kapela Zrní. Dále zahrají Přeskopec a Jan Fitz a kompany. Od 17 do 23 hodin v Větravském dvorci. Vstupenky na jitrava.cz.
14: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
15: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
16: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
17: Radio Blaník, zprávy.
2: Radio Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Dnešek je posledním dnem.

0: Kde je možné požádat o voličský průkaz, a to v případě voleb do Senátu. Pro komunální volby se průkazy nevydávají, volit se musí jen v místě trvalého pobytu. Pardubice vypsali zakázku na cyklostezku podél severovýchodního obchvatu. Trasa dlouhá zhruba 3,5 kilometru povede od Trnové přes Fáblovku na Dubinu. Americký prezident Donald Trump letos Nobelovu cenu za mír nezíská, i tak ji ale podle agentury Reuters ovlivní. Hokejisté pražské Sparty konečně doma zabrali. V předehrávaném utkání 7. kola extra ligy porazili České Budějovice 4-2 a doma poprvé vyhráli na třetí pokus. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva, doufám, že se dobře vyspal.
1: Já jsem se vyspal úplně, no úplně do růžova. Teď jsem hledal tu barvu.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Slívou.
1: Jak ses vyspala ty, Adel, když jsme u těch otázek?
3: Já bych řekla tak do bledě modra.
1: Tak hledala barvu teď. Ano, tatínek pletí dneska.
3: Děkuji.
1: Ale my se postupně probudíme společně s vámi. Takže dobré ráno, je tady pátek, z datem 2. října. Zejména zdravíme všechny Olivie a Olivery, kteří mají dneska svátek, a za chvilku se ještě vrátíme na chvíli do čtvrtka. Nebudeme tam moc dlouho, ale vrátíme se k rannímu hostu, kterým byl tentokrát Jan Antonín Duchoslav. Tak pokud jste neslyšeli, uslyšíte za chvilku. Za 3 minuty bude 6:30.

0: Bon Jovi a It's My Life na Blaníku přesně v 7:30 a teď už ten včerejší ranní host na telefon.
1: Ranní host Radio Blaník.
2: No a dnešním ranním hostem na telefonu je člověk, kterému už jsem vlastně chtěl dávno zavolat a vždycky z toho nějak sešlo, tak tentokrát jsem se odvážil. Jan Antonín Duchoslav, dobré ráno.
3: Dobré ráno přeju.
2: Co byste dělal touhle dobou krátce po 8 hodině, kdybychom se nedomluvili na tom, že vám zavolám? Spal byste ještě?
3: No určitě ne, určitě ne. Už bych byl vzhůru touhle dobou, nebo respektive jsem každý den touhle dobou vzhůru. Ať už třeba mám práci až později, tak stejně vstávám. To už je taková ta stařecká nespavost.
2: Stařecká nespavost. Nedávno jsem si zrovna s Anou K. povídal o stařecké vetchozrakosti. Zjistili jsme, že ji máme oba, proto máme brýle na čtení.
3: Ano, je to v tom případě, já se přidám, už jsme tři.
2: Takže jsme tři, stařecká vetchozrakost. Já nevím, kdo to vymyslel, tenhle ten termín, ale je strašný teda.
3: A nevím, ale mně přijde poměrně výstižný.
2: To je pravda, podle toho, jak se po ránu asi cítíme, tak výstižné to je, bohužel. Nicméně, pojďme se ještě věnovat chvíli tomu ránu, jste snídaňový typ?
3: Moc ne, přiznám se, že já si ráno udělám třeba šálek čaje nebo kávy a většinou, pokud nemám vyloženě prostor časový, tak nesnídám.
2: A víte co, zase ušetříte spoustu času?
3: V mém případě to není, že ušetřím spoustu času, mně spíš se nedostává v rámci toho, jakým způsobem pomalu vstávám, tak se mi velmi často nedostává čas, abych se dosnídal. A to mě ve finále teda naučilo, nebo respektive odnaučilo snídat, takže já většinou nesnídám, jakože nemám ani hlad, chuť, nic.
2: Chápu, chápu. Než se najdou ty pantofle, že jo, které se zapomněly pod tou postelí. Jedna noha, druhá noha.
3: Přesně.
2: Je mi to jasné. Co teď vůbec děláte touhletou dobou? Kde je možné vás vidět, slyšet?
3: No tak kromě toho, že hraju v takový zájezdový grupě herecký a jezdíme po republice, tak pak je možný mě vidět třeba na Barandově, myslím na Barandově na kopci.
2: Jasně.
3: V oblasti Barandova, kde má kamarád Dan Krčmář krám s lyžařským vybavením. Jasně. A s lyžema a s botama, tak tam já mu chodím pomáhat do toho krámu, normálně prodávat.
2: Fakt?
3: A no jasně, no jasně. Děláme výborně, děláme třeba boot fitting, že jo, úpravu bot, aby vás netlačili, nedřeli a takhle. A Dan to umí, je úplně skvělej.
2: No, ježišmaria, to bych potřeboval.
3: Srdečně zvu.
2: No ježiš, tak to já se stavím.
3: Určitě stavte.
2: No, a ta zájezdová grupa, s kým jezdíte, co jezdíte, nebo co hrajete?
3: Jezdíme ve složení Ernesto Čekan, Veronika Arichtěvá, Anička Kulovaná a Jarmil Škvrna. A hrajeme takovou pseudohistorickou komedii, docela veselou, až řekněme lehtivou. A lidi to docela baví, takže my toho rádi hrajeme.
2: No tak já vám popřeju samozřejmě, ať se vám daří nadále, zlomte vás. Ale ještě tady mám jednu otázku, kterou dávám úplně všem. Nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila a může to být jakákoliv osobní prkotina?
3: No dobrá zpráva, která mě potěšila. To je každý ráno, když se probudím.
2: A já čekal, že to řeknete.
3: To je dobrá zpráva.
2: Já čekal, že to řeknete. Respektive doufal jsem v to. Moc vám děkuju. Ať se vám daří a krásný den. Naslyšenou.
3: A mějte se hezký den všem. Naschle.
1: Ranní host Radia Blaník.
0: Tak Jan Antonín Duchoslav byl včerejším ranním hostem na telefonu. Tohle už jsou Eláni a Lojzo a že je mi luto. A vy jste s Blaníkem. Děkujeme. Takhle v pátek po ránu je 2. října. 5 minut po 6:30.

0: Usmívejte se, už je pátek, ona se smála, mandraže na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Tak Česko zažilo další letní den. Nejtepleji včera bylo v českých Budějovicích Rožnově, kde teploměr ukázal 26,1 stupně Celsia. Letní den, tedy alespoň 25 stupňů Celsia, zaznamenalo taky dalších 10 stanic, většinou ve středních a jižních Čechách. Tak jak to bude dneska?
2: Dnes nás čeká podobné počasí, jako bylo v těch předchozích dnech, takže i dnes bude babí léto, převážně polojasno. Potom se může postupně zatahovat a na západě a severozápadě Čech se můžou výjimečně objevit slabé přehánky. Potom později odpoledne a k večeru začne té oblačnosti opět ubývat. Nejvyšší denní teploty naprosto shodné se včerejškem 20 až 24 v maximech. Na západě tady teploty nepřesáhnou 21 stupňů, no a na horách bude okolo 15.
0: Mě by jenom zajímalo, kde jsem si v tomhle počasí uhnal rýmičku.
2: No,
0: Peťo? Teda já to asi tuším, když jsem vylezl úplně mokrý na Lysou a potom jsem celý den chodil v tom mokrém tričku, tak to možná bylo ono. Ale i tak mě to trošku překvapuje. Limála Neverending Story už za chvíli. Na Blaníku za 2 minuty bude 6:45.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
5: Laminátovou.
4: A voděodolnou.
5: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
4: Přesně.
5: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby, na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
12: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
11: Sportka od Olvinu.
13: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
14: Tak abyste ho nepromeškali.
13: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
14: Garanci kvality i výhodného financování.
13: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
16: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
17: No, říkala, že nic nechce.
16: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
17: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
18: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
17: Romantickou večeři.
18: Pobyt pro dva.
17: House running.
18: Jízdu v supersportu.
17: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
18: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
17: Nejlepší zážitky hledejte na
19: firmanazážitky.cz.
20: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Madeta jihočeské máslo v Bila klubu za 32,90 pouze v pátek a sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90. Bila, to dobré začíná u nás.
21: Pohodové české rádio.

0: Never Ending Story a Limal na Blaníku. Radio Blaník.
1: Pohodové ráno.
0: Už jsme tady měli pozvánku na Bramborovou sobotu a co takhle dýňový víkend? Podzimní výzdoba, tisíce dýní, k tomu ještě dýňová káva. Tak to teď totiž vypadá na farmě Vraňany na Mělnicku, kde právě probíhá dýňování. Celý areál se proměnil v obrovskou podzimní dekoraci. Jsou tu dýně nejrůznějších druhů, velikostí i barev, několik fotokoutků. Samozřejmě si můžete nějakou dýni odvést domů, třeba na vyřezávání anebo do kuchyně. Vstupné, to se neplatí, 0 korun. Dýňování je zdarma a je určené hlavně rodinám s dětmi, ale podle všeho si podzimní atmosféru užije každý. A jestli vám dýně spíš chutná, než že ji obdivujete jako umělecké dílo, tak můžete rovnou ochutnat speciální dýňové menu, třeba dýňovou polévku, burrito, cheesecake, dýňové pyré a tak dále a tak dále. Nechybí dokonce ani dýňová káva. Tak si můžete obarvit podzim na oranžovo ve Vraňanech a teď už premiéra Hrobař na Blaníku.

0: Existuje jenom jedna vtipná písnička o hrobařích a to je tato. Premiéra Hrobař na Blaníku. Na konci té první ranní hodiny. A co v té další? Třeba Dalibor Janda. Bude Xindl X. Celý můj život plave na vodě. A taky Krištof. Život je krásný i na konci světa. Takže hezky česky to na Blaníku bude i po sedmé a budou se proplácet účtenky. Teď je 6.54. Radio Blaník.
1: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
2: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když se to
3: má podařit. V neděli 4. října dorazí Sport Film Festival do Jablonce nad Nisou a kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA. Už jste viděli film Bojovník? Více na sportfilm.cz.
4: Nakupte v hypermarketu Globus Liberec se Scan & Go nad 2000 korun a nákup zdarma může být váš. Každý den jeden výherce. Více na www.globus.cz. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
5: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Vlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník.
7: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska nás v severních Čechách čeká počasí s převážně velkou oblačností. Mraky se postupně protrhají až během večera. Teploty v maximech dneska vyšplhají na 21 stupňů. O počasí je to všechno, teď míříme na cesty.
8: Jak bude?
9: A co si vzít na sebe?
8: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
10: Za volantem.
7: Na Ústecku v Chabařovicích v Teplické ulici se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením. Na Českolipsku mezi Mimoní a Borečkem je silnice zavřená. Zavřená bude až do konce listopadu. Zavřená je silnice taky v Liberci, a to Křižíkova ulice, kvůli opravě vozovky, místo raději tedy objeďte. A v Chomutově v Bělohorské ulici na místní silnici je komunikace rovněž zavřená. Důvodem jsou stavební práce. Tolik dopravní servis. My vám přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy s Monikou.
8: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.
8: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
7: V Česku vrcholí předvolební kampaň. Na Karlovarsku je průjezdný nový obchvat. V Holešovicích se představí Matilda.
11: Radio Blaník.
7: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová.
12: Volby 2026.
7: Do voleb zbývá přesně týden. Kandidáti se nyní snaží oslovit co nejvíc voličů, a to nejen při osobních setkáních, ale také na sociálních sítích. Jak důležitou roli hrají v předvolební kampani, to už vysvětluje odborník na politický marketing Milan Hulínský.
13: Sociální sítě dnes hrají v předvolební kampani velkou roli. Politik díky nim může mluvit k lidem přímo, rychle reagovat na dění a ukázat, čemu se věnuje. Zvláště v komunálních volbách je to samozřejmě užitečné, protože kandidát může představit konkrétní problém v obci, vysvětlit svůj návrh a odpovídat na otázky sousedů.
7: Je potřeba mít ale na paměti, že sociální sítě ukazují jen pečlivě vybraný obraz a voliči by se tak neměli nechat strhnout příspěvky vyvolávající silné emoce. Část obchvatu Veselova na Karlovarsku se po 5 měsících otevřela pro dopravu. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje ho tam vybudovala jako napojení Žlutic a okolí na dálnici D6. Celý obchvat by mohl být za zhruba 100 milionů hotový letos v prosinci. Doslova ve čtenářské doupě se na jediný den promění pražská tramvajová zastávka. zastávka nádraží Holešovice. V rámci týdne knihoven si v ní dnes cestující a kolem jdoucí můžou od 10 dopoledne půjčit knihu anebo si poslechnout autorská čtení. Bude tu k vidění také nový bibliobus Matilda. Rusko je připraveno na rozhovory o míru na Ukrajině a chtělo by konflikt co nejdřív ukončit. Na moskevské schůzce Valdajského diskuzního klubu to řekl prezident Vladimir Putin s tím, že by k tomu ale mělo dojít za podmínek přijatelných pro Rusy. Požadavkem také je, aby Ukrajina zůstala po ukončení bojů neutrální zemí. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
11: Dobré ráno, Rádia Blaník. S Petrem Svívou.
0: Páteční dobré ráno na Blaníku pokračuje dál. Čeká nás poslední účtenka tohoto týdne. A otázka na Adélie je, máme z čeho vybírat?
14: No já bych řekla, že určitě máme z čeho vybírat.
0: Tak si zopakujeme potom, co všechno už jsme v tomto týdnu proplatili, no a potom proplatíme tu poslední v tomto týdnu. Nebojte, zase v pondělí budeme pokračovat. Teď ale Dalibor Janda, hráli jsme Kličkovanou, jste s Blaníkem, bude 7. Dobré ráno.

0: Tak to byl Xindl X a na vodě, na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Já to vždycky schválně řeknu takhle výrazně, aby to slyšel i ten, anebo ta, kdo má třeba rádio v kuchyni, ale v tu chvíli je zrovna v koupelně. Protože se může stát, že dotyčný nebo dotyčná poslali účtenku a teď jim budeme volat. No pojďme si nejdříve shrnout to, co jsme v tomto týdnu proplatili.
3: V pondělí to byl státní svátek, takže nic. V úterý to byly granule pro slepice. Ve středu to byla akupila, no a včera jsme propláceli poplatek za energie, takže opravdu u nás proplácíme takřka cokoliv.
0: Úplně všechno. A už víme, co budeme proplácet dneska?
3: No já už to vím.
0: A už jsme to někdy propláceli?
3: Já bych řekla, že ne. Tak specificky jo. Ne.
0: Dobře, tak rozšíříme náš záběr. Tak budeme volat, uvidíme. Komu? Já už vidím i telefonní číslo, Adele už mi to poslala, tak já jdu točit. Tak, telefon vytočen. Teď doufám jenom, že nevytočím dotyčného nebo dotyčnou. Kdo to vezme? My naopak chceme potěšit. Poslat peníze.
4: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den, tady je Radio Blaník, Petr a Adel. Kdo je tam?
4: Tady Koksová Gabriela.
0: Gábina z Jílového u Děčína. Nebo z Jílového u Děčína. Výborně. Ano. Poslala jste nám SMSku, toho jste si taky vědoma.
4: Ano, poslala.
0: Adel připomene, co v té SMSce je?
3: Gábina nám napsala: krásný den, já prosím o proplacení Bílé knihovny do našeho obýváčku za 3389 korun. Knihy stále přibývají a zaslouží si svoje místečko.
0: No tak to je v pořádku, to je takové edukativní, to je dobře, že čtete. Co jste četla naposledy?
4: Naposledy jsem četla... Ježiš.
0: Nespomenete.
4: Odpět Klabouchový a bylo to...
0: To asi stačí. Tak víte co, tak místo toho nám řekněte, co jste naposledy slyšela na Blaníku.
4: Xindl X.
0: Jasně, a vy tu knihovnu máte zadarmo. Takže posíláme 3389 korun. To bude knížek, co? To bude potřeba zase další knihovna potom.
4: No, to určitě.
0: To určitě, tak nám ještě řekněte, kam jedete.
4: Teď jdu do práce, no. Takže teď jsem v autě.
0: To jsme asi poznali, tak ať vám to brzo uteče a zůstaňte nám na lince. Naslyšenou, gratulujeme.
4: Ano, děkuji.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: Bob Dylan a slavné klepání na nebeskou bránu. My jsme před chvílí zazvonili pro změnu u Gábiny z Jílové u Děčína. No a nabídli jsme jí proplacení účtenky. Tak víte co, tak místo toho nám řekněte, co jste naposledy slyšela na Blaníku.
1: Kindle X.
0: Jasně, a vy tu knihovnu máte zadarmo. Takže posíláme 3389 korun. Tak Gábina si sice nespomněla na název knížky, kterou četla naposledy, ale naštěstí si vzpomněla, kdo na Blaníku zaspíval předtím, než jsme jí zavolali. Takže účtenka proplacená, další účtenky budeme proplácet zase v příštím týdnu, tak nám pište, co chcete proplatit, kolik to stálo, jméno, příjmení, však to znáte, odešlete na 600 318 118.
2: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
0: Tak a pojďme na počasí.
3: Dnes se nám republika rozdělí na dvě půlky, zatímco na východě bude převážně polojasno, tak v západní polovině Čech očekávejte spíš zataženou oblohu. Na západě a severozápadě se dokonce mohou objevit i slabé přehánky, nicméně později odpoledne a k večeru bude oblačnosti opět ubývat. Co se nebude měnit oproti těm předchozím dnům, tak to jsou teploty, ty budou stále vysoko 20 až 24, na západě 18 až 21 a na horách pak okolo 15 stupňů.
0: A jak bude o víkendu, to nám řekne Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Tak zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno, ale v noci a ráno se zejména v severozápadní polovině Čech vyskytnou místní mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dopoledne budou rozpouštět. Nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů Celsia, při uklidnění větru bude ojediněl kolem 3 stupňů a objeví se i přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty opět vysoké 20 až 24 stupňů Celsia. Neděle ta přinese také slunečné počasí, většinou jasno až polojasno, během dne by místy mohlo být až oblačno a ráno se ojediněle opět mohou vyskytnout mlhy. Slunečné a nadprůměrně teplé počasí s chladnými rány vydrží až do poloviny týdne, následně by se mělo ochladit, a to poměrně výrazně.
0: Tak to, co řekl Martin Tomáš, teď doklepne písnička od Krištofů, život je krásný, než se ochladí. Ale bude i potom. Dobré ráno, bude 7:15.

0: Austrálii. A zjistil, že, nebo došel k závěru, že se jedná většinou o zbloudilá vlákna z oblečení smíchaná s některými odumřelými kožními buňkami a tělesným ochlupením. Žmolky tak pocházejí z oděvu, kdy se jejich vlákna pohybují a uvolňují třením ochloupky kolem pupíkového otvoru. Takhle. Já to tušil, ale teď to má i vědecké vysvětlení. Dokonce existují i lidé, kteří to sbírají, to si představte. Nejznámější Australan, opět Austrálie, všimněte si, Graham Barker, který si své žmolky začal ukládat v roce 1984 a nazbíral jich přes 22 kilo a jeho sbírka byla svého času uváděna jako světový rekord. Člověk se skoro bojí podívat Klokanovi do kapsy, co by tam našel. No nicméně na Blaníku to za pár minut bude spíš o pejscích, co pro vás máme, ale předtím tady budou ještě krátké zprávy a teď je 7.22. Rádio Blaník.
1: Její písničky byly ozdobou našich letních koncertů.
2: A už brzy ji přivítáme i v pražském planetáriu.
1: Pojďte si s námi užít Olgu Lounovou.
2: Jako další hvězdu pod hvězdami. V úterý 6. října.
1: Na Blaníku pro vás máme navíc vstupenky zdarma. Každý den vždy po pravém poledni. Hvězdy pod hvězdami. Na rádiu Blaník.
3: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
4: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
3: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
4: To nejlepší z regionu.
3: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
5: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
6: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
5: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
7: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodíly Váška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
8: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci, v IQlandii nebo v IQ parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky, včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQlandii či IQ parku. Vše na IQlandia.cz a oslava je dokonalá.
9: Masožrouti pozor! Steak Grill Hammer na Jezeře má pro vás speciální akci. Burgermánie! Burgermánie! Víkend burgerového šílenství. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Grillhammer. Stejkárna, jak má být.
10: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
11: Jack.
10: Když máte v plánu pořádnou práci.
11: Jack.
10: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
11: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
6: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
5: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
12: Jupi!
5: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
12: Rozložte nové možnosti.
5: Když mobily,
12: tak Mironet. Klikni dvakrát.
1: Blaník za volantem.
13: Na Ústecku v Chabařovicích v Teplické ulici jsou v sobě dva osobáky. Očekávejte komplikace. Nehoda je i na trase z České Lípy na Mladou Boleslav za Doxy. I tady se srazila dvě osobní auta, tak tam buďte velmi pozorní. Na trase z České Lípy na Mladou Boleslav zůstaneme. Pozor dejte za Jestřebím. Na krajnici pracují silničáři. A na příjezdu do Turnova ve směru od Českého Brodu na kruhovém objezdu se rovněž pracuje, tak i tady dejte pozor. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. My přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.

0: Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Ministerstvo financí dnes stanoví maximální prodejní ceny pohonných hmot, a to na víkend a na pondělí. Dnes můžou benzínky prodávat naftu na nejvýš za 48 korun a 58 haléřů za litr, benzín maximálně za 45 korun a 92 haléřů. Pardubický dopravní podnik prodlouží trolejbusovou trať ke zdravotnické škole. Nový úsek od Kruháku na Průmyslové ulici ke stávající točně pod Nemošnickou strání bude dlouhý zhruba 850 metrů. Španělsko zakázalo řízení elektrických koloběžek a dalších podobných prostředků lidem mladším 15 let. Při řízení pak bude povinná i přelba a v noci dokonce oblečená reflexní vesta. Mezinárodní lyžařská a snowboardová federace začala propouštět zaměstnance a chystá další úsporná opatření. Chce tím odvrátit hrozící finanční problémy. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník
2: s Petrem Slívou.
3: Pokračujeme v tom pátečním ránu, máme tady 2. říjen, je to pátek, to znamená, že mezi 8. a 9. hodinou nás čeká pravidelná šťastná hodinka, ve které budou jednak ty dobronáladové speciálně vybrané písničky, ale taky se budeme věnovat vašim dobrým zprávám. Tak co vám udělalo v poslední době radost a může to být sebemenší prkotinka? Pište nám o tom na 600 318 18 a v příští hodině opět někoho z vás odměníme. No a za chvíli... bude řeč o hafanech. Tak teď Eva Farná, mám boky jako skříň a za půl minuty bude 7:30.
2: Pohodové české rádio.

0: Mám boky jako skříně a Eva Farná a teď ti hafani.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Umí se psi usmívat? To je otázka, co? Možná si teď říkáte, že určitě, když vidíte toho svého chlupáče, jak se na vás dívá s tím uvolněným výrazem, tím vyplazeným jazykem a pootevřenou tlamou. Je to úsměv, Adel, nebo ne?
3: No, může být, nicméně ten psí úsměv nemusí vždycky být právě to, co si myslíme my lidé, ale odborníci říkají, že psi se usmívají trošku jiným způsobem a když má pes uvolněnou, otevřenou tlamu a vyplazený jazyk, tak je většinou opravdu v pohodě, ale když ukazuje všechny zuby, tak to není úsměv, ale takový ten výhružný vzkaz, radši ústup. No a úsměv jako takový, tak může být taky obyčejné funění, prostě že ten pejsek přehřát a potřebuje se trošku ochladit.
0: Takže to může znamenat cokoliv, víceméně.
3: Ano, přesně tak, ale nemusí to být vždycky úplně pozitivní.
0: Ale ty jsi o tom nedávno s někým povídala ano. V Blanických rytířích, to je ten podcast, který ty máš.
3: Ano, já jsem se ptala paní Zuzany Daušové, což je zakladatelka organizace Help Pes, kteří cvičí asistenční pejsky a ona opravdu pejskům rozumí, protože s nimi pracuje celý život a té jsem se právě zeptala, využila jsem příležitosti, jestli se takový pejsek právě umí usmívat.
4: Umí, ale usmívá se celým tělem.
3: Mhm.
4: Je to takový vrtěti psem.
3: Vrtěti psem. To je asi nejlepší odpověď, kterou jsem na tuhle otázku bude slyšela. Děkuju moc za to.
0: Takže jakmile se vrtí celý pes, tak se směje.
3: Přesně tak.
0: Chechtá se na celé kolo. Haf. Teď už ABBA na Blaníku v dobrém ránu. 4 minuty po půl osmé.

0: Síť a Divokej byl, tahle písnička teď nezněla úplně náhodou, protože Divokej byl by k nám do Blaníku měl po víkendu dorazit. Uvidíme, jak moc velký Divokej byl, jestli přijde celá kapela, tak to tady máme ve studiu co dělat. V každém případě Divokej byl bude v pondělí hostem Kytarového rána a bude se tady hrát naživo mezi 8 a 9 hodinou.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Zatím tady máme pátek a jaký ten pátek bude?
2: Dnes nás čeká příjemný den, tedy hlavně na východě, tady bude polujasno, na západě může být během dne až zataženo a taky na tom západě a severozápadě se může objevit sem tam nějaká přehánka. Teploty budou ale příznivé, 20 až 24, právě na tom západě nepřesáhnou 21 stupňů a na horách pak bude okolo 15.
0: No, sice nám zase svítí sluníčko, ale kdybyste jej chtěli ještě víc a k tomu teplé moře, tak takový Egypt je jako stvořený pro celoroční dovolenou i v říjnu. A z cestovní kancelář Blue Style tam můžete odletět už o víkendu. Právě Egypt nabízí spoustu možností, jak vyrazit bez dlouhého plánování. Stačí zbalit kufr, zkontrolovat cestovní pas a můžete odletět. Jen nezapomeňte, že pas musí být platný alespoň 6 měsíců po návratu. A co třeba Hurghada, pětihvězdičkový hotel Club Magic Life Kalawe Imperial, který najdete pouze v nabídce Blue Style. Můžete zvolit třeba s odletem z Brna, 7 nocí s all inclusive pořídíte za super cenu. Součástí rezortu jsou bazény, skluzavky, tobogány a díky poloze přímo u Rudého moře máte šnorchlování doslova na dosah. Hurghada je živé letovisko s dlouhými plážemi, promenádami a rušným večerním životem. Těm, kteří vyznávají aktivní dovolenou, jsou nabízeny různé vodní sporty, včetně potápění a windsurfingu, anebo výlety do pouště na velbloudech i terénních čtyřkolkách. S výběrem ale příliš neotálejte. Poslední volná místa za super last minute ceny najdete na bluestyle.cz.
3: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
4: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.
5: 3 vteřiny ke štěstí.
6: 3 vteřiny k zážitku.
5: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
6: Zkuste chytit ty správné 3 české písničky
5: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie, firmy na zážitky.
6: Už dnes odpoledne
5: od 13 do 16 u nás na Blaníku.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Usnula?
9: Asi jo.
8: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
9: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
8: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
10: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
11: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
12: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
14: Chceš válku? Tak tady máš válku.
13: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
15: Všude kolem jsou žraloci.
13: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
16: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
17: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
18: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
19: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
20: To je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
21: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
22: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Olga Blechová, KTO, zaklobouk si vrásky dej na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Olga Blechová, Matušková má dneska narozeniny. Všechno nejlepší a hodně zdraví, pokud teď třeba posloucháte a pokud ne, tak třeba se vám to k vám nějak donese. A narozeniny před týdnem oslavila taky zpěvačka Leny. Lenka Filipová mladší, chcete-li. A nadělila si k těm narozeninám nové album. To tak zpěvačky dělávají. No a v úterý byla naším hostem na telefonu a ve středu potom osobně Leny dorazila do Pepových parťáků. A došlo samozřejmě i na to, jak se daří mamince.
3: Děkuji za optání. Má se dobře, už koncertuje, vynahrazuje hodně koncerty, co vlastně zmeškala na podzim. A myslím si, že se dává dohromady, tak jako zdraví je opravdu nejdůležitější. To jako potvrzuju.
0: Určitě, tak hodně zdraví. A celé povídání s Leny můžete nejenom slyšet, ale i vidět na našem webu radioblaník.cz a na našem YouTubeovém kanálu. A potom tady mám ještě jedny narozeniny, aby toho nebylo málo. 75. Dneska slaví Sting. A rozhodně byste u něj tento věk nehádali. Strávil jsem jeden koncert přímo pod pódiem. Ten člověk vypadá famózně. Tak tady ještě z Police na Blaníku.

0: Every Breath You Take a Police. Sting má dneska narozeniny, 75 mu je. Tak gratulujeme, kdyby náhodou Sting poslouchal, jakože si občas Blaník pustí. Za chvíli už v příští hodině třeba Karel Gott. Budou Kabáti. A budou i Jeleni. Tohle všechno zazní v dnešní šťastné hodince a bude daleko víc dobronáladových písniček a taky vaše dobré zprávy a jednu z nich odměníme. Teď je 7.55. Radio Blaník.
1: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Aušus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Dusno pohádce. Pocit, že na vás všechno padá. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa a černé myšlenky vyměňte za svěží barvy nové sezóny. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
7: Inspirující prostředí.
8: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
7: A šéf, se kterým je radost pracovat.
8: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
7: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
8: Jednoduše, rychle a přehledně.
7: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
8: Bezva práce.
9: Počasí.
10: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska bude mraků na nebi víc. V severních Čechách čekáme převážně počasí s velkou oblačností a taky se mírně ochladí. Teploty vyšplhají na 18 až 21 stupňů. O počasí je to všechno. Na řadě je opět doprava.
9: Kdy bude to správné počasí na výlet?
11: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
9: Za volantem.
10: S komplikacemi stále počítejte na Ústecku v Chabařovicích, v Teplické ulici, kde se srazila dvě osobní auta. Dejte si tam pozor. Na trase z České Lípy na Mladou Boleslav za Doxy bourali dva osobáky. I tady čekejte komplikace. Stejná nehoda je taky přímo v České Lípě, a to v Purkyňově ulici u nemocnice. Srazila se tu dvě osobní auta, očekávejte potíže. A na příjezdu do Turnova ve směru od Českého Brodu na kruhovém objezdu na Krajnici pracují silničáři, tak je tam hlavně nepřehledněte. Tolik dopravní servis pro severní Čechy, my přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy.
9: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
11: Aktuální přehled každý den.
9: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Česko bude dál vládnout Babišův kabinet. Na budoucí D3 začala průzkumná ražba. Putin varoval před zničením světa.
11: Radio Blaník.
12: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Vláda Andreje Babiše podle očekávání ustála hlasování o nedůvěře. Pro svržení kabinetu hlasovalo 83 opozičních poslanců, potřeba by bylo nejméně 101 hlasů. Debata se předtím vyostřila, když se opoziční představitelé scháněli po premiérovi Babišovi. Ten se do večera z jednání omluvil, dorazil před 6:30. Jednání o nedůvěře trvalo 3 dny. Na Benešovsku začala ražba štoly pro dálniční tunel. Zatím technici razí skoro kilometr dlouhou průzkumnou štolu pro další tunel budoucí dálnice mezi Prahou a Táborem. Začíná nedaleko obce Václavice a plánovaný dálniční tunel by měl usnadnit cestu skrze prostřední vrch. Průzkumné práce za 248 milionů poskytnou další geologická data. V Přerově dál pokračuje nepříznivá hydrologická situace. Vodoprávní úřad proto prodloužil zákaz odběru povrchových vod až do 31. října. Co to vše obnáší, vysvětluje mluvčí města Lenka Chalupová.
13: Zákaz se týká například odběru vody pro zalévání zahrad, trávníků a sportovišť, mytí aut nebo napouštění bazénu. Toto opatření se týká například Bečvy, Malé Bečvy, Strhance, Olešnice, Morávky.
12: Dále také Bystřičky, Moravy, Blaty, Hané a jejich přítoků. Pokračování mezinárodních konfliktů je podle Vladimíra Putina pravděpodobné i proto, že se svět mění. Uklidnění dojde v momentě ústupu západní hegemonie. Varoval také před důsledky prudkých technologických změn, včetně šíření umělé inteligence, podle které podle něj může přivodit zničení světa. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
14: Šťastná hodinka na Rádiu Blaník.
0: No a teď už ty šťastné zprávy, bude jim patřit celá ta následující hodina. Je tady šťastná hodinka s výběrem dobronáladových písniček a vašimi dobrými zprávami. Rozdělte si o ty své, co vám udělalo v poslední době radost. Pošlete nám to SMS-kou na 603 118 118. No a my vás třeba po půl deváté odměníme dalším balíčkem z našeho e-shopu. Teď už Karel Gott a Jestli tě budu mít ráda. První dobré zprávy už za chvilku, je 8.

0: Non Volio, Mikala Luna, Fjorda Liso ve šťastné hodince na Blaníku.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Víte, co je zajímavé? Že někdy nám ke zlepšení nálady stačí opravdu málo. Třeba slyšet jednu dobrou zprávu. Když se dozvíme něco pozitivního, tak na chvíli se nám úplně změní pohled na svět. Všimněte si toho. Možná máme pořád stejnou práci, stejnou cestu do práce, stejný seznam povinností, ale najednou máme pocit, že ten den může být přece jenom o něco lepší. A úplně stejně to funguje, když se vlastně ta dobrá zpráva týká úplně někoho jiného. Stačí jenom slyšet. Tak teď si poslechněte dobré zprávy, které se týkají našich posluchačů.
3: Tak třeba Pavlína nám napsala: dobré ráno, radost nám dělá každý den krásné slunečné počasí a možnost tak využívat naší novou krásnou kuličkovou dráhu u nás v Rokycanech.
0: Tak kromě kuličkové dráhy to počasí se vlastně týká úplně všech. Děkujeme za tuhle dobrou zprávu.
3: Potom přidám SMSku od Anny: dobrý den, milý Blaníku, největší radost mi dnes udělalo, že tatínka pustí domů z nemocnice.
0: Je, tak hodně zdraví, gratulujeme.
3: A potom nám napsal ještě Kuba z Přestanova: ahoj Blaníčku, mě udělalo v poslední době největší radost, že jsem potkal někoho, na koho jsem čekal celý život.
0: Je, gratulujeme, zdravíme do Přestanova. Adel se teď normálně začervenala u toho, když to přečetla. Pište nám dál na 603 118 118 a po půl deváté zase někoho z vás odměníme balíčkem z našeho e-shopu. Ale za chvilku se mrkneme na počasí, tam to bude taky dobrá zpráva. Teď už Kabáti a na sever na Blaníku.

0: Ve šťastné hodince na Blaníku kabáti a na sever.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. A zatímco včerejší pranostika nám tvrdila, že foukáli od východu, tak nás čeká teplý podzim, tak dnešní pranostika opět mluví o východu, ale říká úplně něco jiného. Foukáli na den Marie Orodovnice od východu, bude tuhá zima. To říkám s vědomím toho, že dneska má svátek Olivie a Oliver. Nicméně dneska má být vítr proměnlivý, mírný až jižní, takže víceméně platí to, co bylo včera. Tak a pojďme na počasí.
2: Jinak nás dnes čeká ale příjemné počasí, polojasno, ale na západní polovině, tak tady počítejte spíš s oblačnější oblohou a na severozápadě a západě se můžou výjimečně objevit i slabé přehánky. Později odpoledne a k večeru bude oblačnosti opět ubývat. Teploty 20 až 24 v maximech právě na tom západě nepřesáhnou víc než 21 stupňů a na horách bude pak okolo 15. No a jak to bude vypadat v následujících dnech, tak to nám prozradí Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno, ale v noci a ráno se zejména v severozápadní polovině Čech vyskytnou místní mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dopoledne budou rozpouštět. Nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů Celsia, při uklidnění větru bude ojediněl kolem 3 stupňů a objeví se i přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty opět vysoké 20 až 24 stupňů Celsia. Neděle ta přinese také slunečné počasí, většinou jasno až polojasno, během dne by místy mohlo být až oblačno a ráno se ojediněle opět mohou vyskytnout mlhy. Slunečné a nadprůměrně teplé počasí s chladnými rány vydrží až do poloviny týdne. Následně by se mělo ochladit a to poměrně výrazně.
0: Tak se to zlišili, o víkendu po ránu kosa, ale přes den jako uděláno na nějaký pěkný podzimní výlet. A teď už Eva David Awards na Blaníku.

0: No všude, i na Blaníku, Jelena, všude zdejší, ve šťastné hodince. Šťastná hodinka, tak té hodince říkáme proto, protože jednak se odehrává v pátek, což jak všichni víme, tak je už je malá sobota. V pátek u nás na Blaníku začíná víkend, taky vám hrajeme dobronáladové písničky mezi 8 a 9 a taky se věnujeme vašim dobrým zprávám a další nám přiletěli před chvílí.
1: Ahoj Blaníčku, největší radost mi udělal vnuk, když jsem pro ně přišla do družiny, tak mi donesl s úsměvem v dolek a povídá mi, že dostal dva, jeden snědl a jeden mi donesl, protože jo, ví, že má babička ráda. Jo,
0: hodný vnouček, to by mě zajímalo, s čím pak byl ten...
1: Já doufám, že spovidlin. Paní to nepíše, ale já doufám, že to byl taky ten klasický povidlový.
0: Jasně. Tak jdeme dál.
1: Potom přidám Stáňu z Prahy. Dobré ráno, mě moc potěšila zpráva od kamarádky, od které jsem dostala pozvánku na oslavu jejich 50. narozenin. Budou se konat na jachtě.
0: Fakt jo, můžu taky.
1: Taky mě to zaujalo. A potom přidáme další SMSku konkrétně od... Tak to je anonymní. Dobrý den, mě udělalo radost, že jsem doma z nemocnice po operaci páteře a každý den je mi lépe a lépe a stará se o mě moje úžasná velká rodina.
0: Tak zdravíme.

0: Projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
2: www.projektantbudoucnosti.cz.
3: V neděli 4. října dorazí Sportfilm Festival do Jablonce nad Nisou a kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA.
4: Už jste viděli film Bojovník? Více na sportfilm.cz.
5: Babí léto Větravě je tady. V sobotu 3. října vás čeká večer plný živé hudby pod širým nebem. Hlavní hvězda kapela Zrní. Dále zahrají Přeskopec a Jan Fitz a kompany. Od 17 do 23 hodin v Větravském dvorci. Vstupenky na jitrava.cz.
6: Blaník za volantem.
7: V České Lípě v Purkyňově ulici u nemocnice se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením. Na Lounsku na trase z Bytozevse na Břvany u odbočky na Výškov jsou v sobě dvě dodávky. Jezdí se jedním pruhem, dejte si tam pozor. A na příjezdu do Turnova ve směru od Českého Brodu na kruhovém objezdu pracují na krajnici silničáři, tak je hlavně nepřehledněte. Tolik dopravní servis pro severní Čechy a teď už jsou tu zprávy.
8: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.

Hezké ráno přeje Monika Holubová. Dnešek je posledním dnem, kdy je možné požádat o voličský průkaz. A to v případě voleb do Senátu. Pro komunální volby se průkazy nevydávají. Volit se musí jen v místě trvalého pobytu. Brněnské bosonohy dokončily proměnu parku u panenky Marie. Součástí proměny bylo vybudování rybníka v místě někdejší skládky nebo výsadba zeleně. Práce za víc než 13 milionů

0: trvaly 4 roky. Američanka Christa Peaková je v kritickém stavu a lékaři bojují o její život. Žena skončila v nemocnici po nezdařilé popravě smrtící injekcí. Vedoucí Třinec dnes bude v 7. extraligovém kole usilovat o udržení neporazitelnosti. Nastoupí proti Litvínovu, Pardubice pak doma přivítají Plzeň a Kladno se pokusí zastavit sérii 3 porážek proti Hradci Králové. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Šťastná hodinka na Rádiu Blaník.
2: Sadel, vám přejeme pohodové páteční ráno, šťastné páteční ráno, protože je tady šťastná hodinka, ve které už za chvilku někoho z vás odměníme za vaši dobrou zprávu. Za 2 minuty bude 8:30.

0: Jarda Uhlíř, Zdeněk Svěrák a dělání ve šťastné hodince na Blaníku a jdeme volat.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Dobrý den, tady je Rádio Blaník, Petr a Adel. Jste Pavlína?
3: Ano, jsem.
0: Ta, co se v pořádku vrátila z té detektivní hry?
3: Ano.
0: Máte na nás chvilinku teď?
3: Mám, povídejte.
0: Tak já nechám nejdříve Adelku přečíst tu vaši SMSku.
4: Milý Blaníčku, mě potěšilo, že i když jsme včera s dcerou při detektivní školní hře zabloudili, došli jsme do cíle, udělali fotku a v pořádku se vrátili domů. Dcerka byla statečná, i když už si jí pletly nožky po více než 8 kilometrech, statečně vše zvládla a nebreptala.
0: Detektivní hra, to je taková ta klasická unikovka?
3: Ne, to mají ve škole nafocený místa, paní učitelky připravili pro ně nafocený místa, jak mají jít a podle toho jsme šli podle instrukcí a pak jsme se měli vyfotit na místě.
0: Takže takový trošku orienták.
3: Ano.
0: Jo. No tak máte šikovnou dceru samozřejmě, vy jste taky šikovná, že jste to takhle ušla, že jste se vrátili zpátky, ale hlavně, Pavlíno, tahle ta vaše SMSka od toho naše, od té naší komise dobronáladové dostala nejvíce hlasů. Bylo to ofous, ale je to tak, takže milá Pavlíno, my vám posíláme balíček z našeho e-shopu, ten stojí opravdu za to, Adel mi to určitě potvrdí.
4: No rozhodně, máte tam spoustu zajímavých věcí s logem Rádia Blaník, ale jsou hlavně praktické, takže
0: no,
4: můžete
0: tak,
4: využít i na svoje nějaké výlety teď podzimní.
0: Bude nějaký výlet ještě teď o víkendu, nebo budete relaxovat?
3: Asi bude, protože mám zítra narozeniny, takže se asi uděláme výlet.
0: No tak ježíš, ale to jsme se trefili přímo do černého, tak gratulujeme, užijte si to. Posíláme dárek a zůstaňte nám na lince, Pavlíno, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Staňte se i vy poslem dobrých zpráv.
2: Rádia Blaník.
0: Tak dnešní dobrá zpráva odměněna a šťastná hodinka na Blaníku pokračuje dál. Teď s Anouká, vždycky se budeme znát, jsou 2 minuty po 8:30.

0: Je tu podzim.
1: Chvíle pohody na chatě i na zahrádce.
0: Rádio Blaník.
2: I've been married long time ago.

0: did you come from Katnadu?
1: Rednex ve šťastné hodince na Blaníku. Já jsem si teď rozkliknul opět mapu pravděpodobnosti růstu hub Českého hydrometeorologického ústavu a vypadá to o víkendu, že když na houby vyrazíte, tak pravděpodobně asi nějakou najdete, protože ta pravděpodobnost je ve většině území Česka střední, ale hory, konkrétně Jizerky, Krkonoše, Orlické hory, Beskydy, tam to bude teda téměř na jistotu. Já jsem byl minulý víkend v Beskydech a tam člověk prostě o ty houby téměř zakopával, takže doporučuju. Pojďme na počasí.
2: Dnes nás čeká příjemné babí léto, hlavně tady v té východní části území bude i svítit sluníčko. Na tom západě to bude o něco jiné, tady bude převážně oblačno, na západě a severozápadě může sem tam něco i sprchnout, jinak nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů v západní polovině Čech až 21, no a na horách pak bude okolo 15.
1: No a za chvilku už malá nápověda k dnešnímu tajemnému roku.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
6: CZ.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
13: Sportka od Olvinu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Mekeš Birka 22 dní na Blaníku a...
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A znělka, kterou uslyšíte zase v příští hodině, i dneska se vydáme společně do minulosti, do tajemného roku, do roku, kdy jste poprvé mohli vidět film, ze kterého je tahle ukázka.
3: Manželství a vztah jsou jako dělání vína, i když občas je to k posrání, to vím sám.
0: A více po deváté, teď ještě Robbie Williams a Angels ve šťastné hodince na Blaníku.

0: tě dokola. Tomáš Klus a Dokola na Blaníku, písnička, která se propracovala i do české desítky na Blaníku. Jestli je tam i tentokrát, tak to si poslechněte zase večer po 18. hodině, kdy nás čeká čerstvé vydání desítky nejhranějších českých písniček v éteru v posledním týdnu. No a teď už jsme na konci dnešní šťastné hodinky, na konci dobrého rána a za chvíli tajemný rok. A dnes se podíváme do roku, kdy jste poprvé mohli slyšet tuhle písničku. Nebo taky tuhle. A nebo taky tuhle. Více i s vašimi tipy a vzpomínkami po deváté, teď je 8.53.
1: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se
5: to má podařit. Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
6: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
7: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. I dneska bude v severních Čechách teplo. Teploměr ukáže 18 až 21 stupňů, na horách bude 15 až 18 a k tomu bude ale převažovat počasí s velkou oblačností. Tolik o počasí, teď míříme opět na silnice.
8: Jsme Blaník.
9: Pohodové rádio do každého počasí.
10: Za volantem.
7: Na trase z Chrastavy na Českou Kamenici u Jitravy pracují silničáři, tak je tam nepřehlédněte. Silničáře potkáte i na příjezdu do Turnova ve směru od Českého Brodu. Pracuje se na kruhovém objezdu u Krajnice, tak tam buďte opatrní. Na trase z České Lípy na Mladou Boleslav za Jestřebím se taky pracuje, i tady probíhají práce údržby. A pozor si dejte taky na dálnici D6 v úseku mezi 83,5 a 75 kilometrem směrem z Karlových Varů na Prahu. Pracují u Krajnice silničáři, probíhá tu údržba a čištění vozovky, tak tam dejte pozor. Tolik dopravní servis pro severní Čechy, na řadě jsou zprávy.
11: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
12: Aktuální přehled každý den.
11: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Vysoké ceny benzínu a nafty řeší i zaměstnavatelé. I tuningový sraz zaměstná i policii. Světový hokej si vybere nového šéfa.
14: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Prudké zdražování pohonných hmot se odrazí na náhradách zaměstnancům. Od zaměstnavatelů dostanou od října při použití vozu na služební cestě za benzín o 7 korun a 10 haléřů za litr víc než dosud. Nová cena se použije tehdy, pokud účtenkami neprokáží vyšší úhradu. Policisté se připravují na ilegální tuningový sjezd v Praze a v Brně. Akce budou provázet rozsáhlá bezpečnostní opatření, která mají zajistit bezpečnost na silnicích a pořádek v ulicích. Dojít může i k uzavření některých komunikací. Tuningový sraz je podle sociálních sítí plánován na dnešek a zítřek. Kraje pokračují v opravách silnic nižších tříd. Jedna z větších investic skončila letos v Klášterci nad Orlicí na Pardubicku. Rekonstrukce silnice třetí třídy tam probíhala po etapách, jak říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
15: Jednotlivé etapy byly rozděleny na horní část obce a dolní část obce včetně mostu, s tím, že Pardubický kraj investoval z vlastního rozpočtu celkem 160 130 milionů korun a v té poslední etapě to bylo 65 milionů korun.
14: Oprava přinesla také větší bezpečnost chodců. V Klášterci nad Orlicí přibyly nové chodníky, veřejné osvětlení a další bezpečnostní prvky. Mezinárodní hokejová federace dnes bude volit nového šéfa světového hokeje. Mezi 9 kandidáty je také současný viceprezident federace Petr Bříza. Společně s bývalým šéfem německého svazu Reindlem patří mezi favority. Pokud by Bříza uspěl, jednalo by se o úspěch pro celý český sport. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
6: Tajemný rok a Petr Slíva
12: na Rádiu Blaník.
0: Ještě jedno hledání tajemného roku v tomto týdnu nás čeká a to začíná právě teď, ale je to i s vámi a s vašimi tipy a vašimi vzpomínkami, protože bez toho by to samozřejmě nešlo. A na ty vaše tipy a na ty vaše vzpomínky zase čekáme na osvědčených telefonních číslech. Jedno z ní 800 109 109 je určené pro vaše telefonáty, na to druhé můžete psát SMSky a je 600 318 118. No a potom je tady ještě ta forma našeho Facebooku, kde můžete své tipy a vzpomínky psát do komentářů. Tajemný rok právě začíná.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Hledáme tajemný rok.
2: Našli jste rok vašeho života?
1: Volejte 800 109 109.
3: Pište na 603.

0: Abel Makonnen Tesfaye, tak se svým skutečným jménem jmenuje kanadský muzikant Weekend. Tohle byla jeho písnička Save Your Tears, velký hit z tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Velkým hitem v tajemném roce byla i Jahoda Odmiraj, kterou jste slyšeli na začátku dnešního tajemného roku. A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Ahoj Peťo, Adelko, moc vás zdraví, Jirka, přátelé, krásný víkend.
0: Nápodobně.
3: Tak děkuji, pojď do nás. Děkuji. No prosím tě, tak já teďka doopravdy budu typovat, že prostě teďka jenom slyším ten Miraj Jahoda. Mimochodem vím, že to je velmi oblíbená skupina tvého kolegy Vlastika Suka, protože ten vždycky vím, že když slyším Miraj a Selza, tak vždycky říká, jedu volume doprava.
0: Ale dobře.
3: Prosím tě, jako tak nějak typuju, to bude tak, já si myslím, mezi lety 2020-2022, tak já zkusím typnout 2021. Tak ale píšu. Je to teďka čerstvě, prosím tě, jenom taková typovačka, protože vím, že zase ta písnička z éteru rádích není tak extra moc dlouho.
0: No tak uvidíme. Díky moc, měj se krásně, ahoj.
3: Měj se moc krásně, ahoj.
0: Tak a pojďme na první SMSky.
4: Napsala nám Zdeňka s Tomem a s Tereskou, ty jedou z Košic do Prahy, poslouchají Blaník a typují rok 2020 podle písniček.
0: Díky.
4: Potom přidám Dášu s Petrem ze Štětí, ahoj Petře a Adelko, je to rok 2008, mně bylo 26, měla jsem ročního syna a mému manželovi bylo krásných 15 let.
0: Píšu 2008.
4: No a potom přidám ještě jednu čárku k roku 2008, ten nám poslala Dáša ze Šluknova a napsala, to jsem byla babičkou ročního vnuka.
0: Děkujeme. Dělám čárku a jdeme na tu první slovní nápovědu.
5: No to nás ti lidi mají tady tak rádi.
6: No já vás moc rád nemám, držovou.
0: 25. června tajemného roku. Do kin po třetí přicházejí bobule.
7: Nesr se toto. Ty mi dlžíš nějaké peníze. Já bych ti nerad něco urobil.
8: Ty jsi to podělal, tak si to vyžer.
7: Já mám plán, jak to vyřešíme.
0: Tři bobule, název filmu, který má premiéru 25. června tajemného roku. Tereza Ramba, Krištof Hádek, Lukáš Langmajer, náš Mirek Táborský a spousta dalších si zahrála v oblíbených bobulích i po třetí. A víte vy, ve kterém roce to bylo? No tak nám to napište na 600 318 118, anebo zavolejte na 800 109 109. A tohle už je Marek Ztracený a Vítr do plachet, další důležitá písnička z tajemného roku.

0: Ava Max, Kings and Queens a další písnička z tajemného roku.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: Už jsme si připomněli pokračování Bobulí, komedii Tři bobule, kterou jste mohli poprvé vidět v červnu tajemného roku. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Petře, dobrý den, tady Dana, aktuálně z Frýdlantska do Stavící.
0: A je to vaše, Dano.
2: Já tipuju rok 2024 podle písničky skupiny Miraj.
0: No, tak já si to napíšu. A co jste dělala v tom roce?
2: Co jsem dělala? Vím, že se mě narodila vnučka Melody Rose. A jinak takový rodinný život.
0: No tak moc vám děkuju. Mimochodem ve Frýdlantu jsem byl minulý týden, šel jsem odtamtud na Lysou. Krásný,
2: no,
0: je to tam.
2: Ještě sníh nebyl, že ne?
0: Ne, vůbec, naopak, bylo strašné vedro. Vzal jsem si to oklikou přes Ivančenu a byl jsem pěkně spocený.
2: No teda, dobře.
0: Mějte se tam pěkně.
2: Hezký den, nashledanou.
0: Nashledanou. A pojďme na SMSky.
3: Krásný den do Blaničku, myslím si, že tajemným rokem je dnes rok 2019, což je rok, kdy jsem se vdávala, to nám napsala Stáňa.
0: Děkujeme, Stáňo.
3: Potom přidám tip od Katky z Plzně, myslím si, že dnešní tajemný rok je 2020 podle ukázek, to jsem ještě žila v Asii a připravovala jsem se na návrat do České republiky.
0: Děkujeme.
3: No a máme tady podobnou SMSku, napsala nám Zuzana Zvyškova. Tajemným rokem je rok 2008, tou dobou jsem s kamarádkou pracovala v Saudské Arábii a tuto písničku jsem úplně milovala, kdykoliv jsme si pustili přes internet.
0: Tak, 2008, no dobře, tak dělám další čárku a pojďme na další hudební nápovědu. Novinku v tajemném roce má i Kateřina Marie Tichá, jmenuje se Zničená zem.
1: Našli jste rok vašeho života?
4: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: Tak to byla Zničená zem a Kateřina Marie Tichá.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Další připomínka tajemného roku a tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Jo, tady Tomáš, Hradec Králové, dobrý den. Je to rok 2020. Úplně miluju Kateřinu Marii Tichou.
0: A písničku Zničená zem, já taky mám strašně
3: taky
0: rád.
3: Taky máte rád, tak bezvadný, to jsme stejně naladěni.
0: Co jste dělal, Tomáši, v roce 2020?
3: 2020 před 6 rokama pravděpodobně s technistou, Hradec Králové, jako obsluhali jsou.
0: Jo, takhle. Moc vám děkuju, zdravím do Hradce, krásný den, naslyšenou.
3: Ano, krásný den, naslyšenou.
0: A teď má slovo Adel a vaše SMSky.
4: Z Černilova nás zdraví Blanka a typuje rok 2019.
0: Děkujeme, Blanko.
4: Potom přidáme další tip od Hanky z Prahy, ta typuje rok 2020 a napsala: v tomto roce se znovu narodil můj manžel, protože přežil nejhorší průběh covidu.
0: Děkujeme, tak zaplať pánbu a hodně zdraví.
4: A potom přidám ještě tip od Petra z Dášu ze Štětí, ty typují rok 2020 podle filmu Bobule 3 a Petr k tomu napsal: mě bylo 27 a mé manželce bylo 38, takže to byly divoké roky.
0: No to, proč ne, že jo? Divoké roky můžou být klidně v 50, v 60, v 70, kdykoliv. Děkujeme za vzpomínku. A co vy, jaký rok typujete? Napište nám to na 603 118 118 anebo to rovnou zavolejte na 800 109 109.

0: Tajemný rok. Rok vašeho života.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
0: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
3: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
4: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.
5: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
8: Jack.
7: Když máte v plánu pořádnou práci.
8: Jack.
7: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
8: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
9: Nakupte v hypermarketu Globus Liberec se Scan & Go nad 2000 korun a nákup zdarma může být váš. Každý den jeden výherce. Více na www.globus.cz. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
10: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
13: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
12: Romantickou večeři.
13: Pobyt pro dva.
12: House running.
13: Jízdu v supersportu.
12: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
13: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
12: Nejlepší zážitky hledejte na
14: firmanazážitky.cz.

0: pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na rádiu Blaník.
2: No a pokračujeme v hledání tajemného roku. Už jsme si dnes zahráli z českých písniček třeba Jahodu od Miraj. Měli jsme tady Vítr do plachet od Marka Ztraceného a Zničenou zem od Kateřiny Marie Tiché. A taky jsme si připomněli komedii Tři bobule. Po třetí se bobule vrátili do kin právě 25. června tajemného roku. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, u telefonu Zdeněk ze Žďárny. Podle písničky od skupiny Miraj Jahoda tipují rok 2019.
2: No tak vám děkuju za ty, mějte se krásně, Zdeňku, naslyšenou.
3: Děkuji, mějte se všichni hezky, nasledanou.
2: Tak píšu 19 a pojďme na tipy, které dorazily SMS-kou.
4: Ahoj Blaničku, zdravíme s manželem z kamionu cestou do Německa, tipujeme rok 2020, to nám poslala Vlaďka s Ondrou.
2: Šťastnou cestu.
4: Potom stejný tip tipuje i Vašek ze Šumperka, taky si myslí, že jde o rok 2020.
2: Díky, Vašku.
4: No ale máme tady třeba i tip na rok 2019, který nám poslala Mirka z Brna.
2: Děkujeme, Mirko, zdravíme do Brna. No a třeba v tom udělá jasno ta další nápověda. Tady je, 24. září se psalo. Únik kyanidu usmrtil veškeré vodní organismy 38-kilometrové části toku řeky Bečvy. Rybáři tehdy odvezli do kafilérií přes 30 tun mrtvých ryb.
5: Bezprostředně po otravě ministr Brabec slíbil, že viník bude znám v řádu hodin a zároveň vyloučil, že mezi podezřelými je valašsko-meziříčská chemička Deza.
2: Taky tohle se stalo v tajemném roce. A víte kdy? Víte ten rok? Znáte ho? Máte k němu nějakou vzpomínku? Zavolejte nám to na 800 109 109 anebo napište na 600 318 118 a činasky měli báseň.
6: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

0: 아리아나 그란데, 저스틴 비버, Stuck with you.
1: 다이애미 록.
2: 다이애미 록.
0: 더블 듀엣 s 다이애미 록. A jaký rok typujete vy? Třeba podle filmu Tři bobule? A nebo podle úniku kyanidu do Bečvy? To byly zatím nápovědy, které zazněly. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Martin Sejč z telefonu, dobrý den. Z Bíliny zdravím všechny.
0: Děkujeme.
3: No, já si myslím, že to byl rok 2019, když jsem slyšel, že to byl rok 2020, protože to bylo vlastně populární v tom létě, ale já jsem si taky myslel, že to je v roce 2020, jelikož to jsme produkovali první modní přehlídku v Bílině, takže mě to trošku taky zmátlo.
0: A teď mi jenom řekněte, co bylo populární v tom létě?
3: V roce 2020 byla populární písnička Odmiraj Jahoda.
0: Výborně.
3: Zapomněl dodat.
0: Moc vám děkuju za tip. Mějte se krásně.
3: Jo.
0: Naschledanou.
3: Jo, díky, mějte se hezky, naschledanou.
0: Tady jsou další SMSky.
2: Milý Blaníčku, typuji rok 2017 a myslím si, že je to ten rok, protože je to ten, kdy se mi narodila moje první dcera.
0: No dobře, uvidíme, gratulujeme.
2: Potom přidám další tip od Nadi z Prahy. Podle písničky Kateřiny Marie Tiché a filmu Tři bobule typují rok 2020 a je to rok, kdy jsem učila svoji pětiletou dceru hodně věcí a taky byl lockdown a já nevěděla, co mám dělat dříve jakožto pracující matka.
0: Děkujeme.
2: A potom přidám tip na rok 2019, ten nám poslal Rostě z Hrádku Rocket Sun, typuje to podle písni Činasky a napsala, ta písnička mě popostrčila ke změně práce a do dneška toho nelituji.
0: Díky, díky. No a ještě jednu nápovědu vám dlužím. Tak tady je 3. listopadu tajemného roku. Ve Spojených státech končí prezidentské volby a 7. listopadu tajemného roku média a agentury po 5 dnech sčítání hlasů označili za vítěze prezidentských voleb Joea Bidena.
4: Tak vážení. Lidé, nebo lid našeho národa promluvil a dovedli nás k jasnému vítězství, přesvědčivému vítězství. Je to vítězství pro nás. My lidé jsme zvítězili s největším počtem hlasů v historii celé naší země. 74 milionů hlasů.
0: Joe Biden vyhrává americké prezidentské volby a to byla poslední nápověda.
1: Tajemný rok.
2: Na rádiu Blaník.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Sleva 20%.
11: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám Baru povedlo. Jako z katalogu.
10: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
11: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
13: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
14: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: U nás byle rozhodně
9: Nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečeni bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kuponem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
18: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
19: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
20: S mým hlasem mi pomohla AI. Mňau. Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez páníčka. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
21: Dobrý den. Jak bychom měli nejlépe pečovat o naše zahrady a vůbec o celkový exteriér u našich domů po celý rok? Jak se správně starat o dlažby a jaké nejčastější chyby děláme? Všechno se dozvíte v 9. dílu podcastu Dito na dlažby ploty na adrese radioblaník.cz.
22: Pohodové české rádio.
23: Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník.
24: Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice. Víš, já jsem tady z města zvyklej na

velká legrace, ne srandlandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

0: Tajemný rok.
1: Tak možná jste si teď Tajemný rok připomněli touhle pokáčovou písničkou, která se jmenuje prostě a jednoduše Cowboy, a tady jsou poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Alena z Lovosic.
1: Jaký
2: já
1: máte
2: typu rok 2021 podle nahrávky písně Malina.
1: Jahoda.
2: Jahoda to natáčeli v Londýně.
1: Mm-hmm. A je to vaše oblíbená kapela, Miraj?
2: Jo, určitě.
1: Tak krásný den do Lovosic, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A tady jsou poslední SMSky.
3: Typuji rok 2020 podle písniček, konkrétně Miraj, na... To jsem v tom roce slyšela poprvé na svatbě mého bratra, tančila jsem na ní s klukem, pak jsme na sebe o 3 roky později narazili a nyní spolu čekáme ke konci měsíce chlapečka.
1: No to byste měli Mirajovi poděkovat.
3: Potom přidám tip na rok 2021, ten typuje Zdeňka s maminkou z Plzně a napsala, byl to poslední rok v práci, pak jsem šla o 4 roky dřív do důchodu a na Silvestra mi bylo 60 let.
1: Děkujeme.
3: A potom přidám tip na rok 2007, který nám poslala Eva.
1: Děkujeme, Evo. Píšu rok 2007, já to jenom zrnu. 3 bobule v kinech. Taky jsme si připomněli únik kyanidu do Bečvy a americké prezidentské volby vyhrál Joe Biden. To byly dnešní slovní nápovědy. A pokud jste tipovali rok
4: 2020,
1: tak to byl ten jediný správný.
4: To byl dnešní Tajemný rok Rádia Blaník.
0: Tajemný rok Rádio Blaník.
1: Ale ať už jste tipovali cokoliv, tak důležité je, že jste se přidali a budeme rádi, když se přidáte i v pondělí. Užijte si víkend, v pondělí v 6 ráno, další dobré ráno se mnou a s Adel. Těšíme se na vás, my se dneska ještě uslyšíme u Zlatých českých ručiček a u České desítky a za chvíli už dopolední vysílání a Pepa Černý a tam to taky bude stát za to. Teď teda ještě jedna hudební vzpomínka na ten rok 2020. Novinku tehdy měla i Aneta Langerová. Jmenuje se Bílý den.

0: krásný bílý den. Pro mě právě teď začíná Aneta Langerová na Blaníku. Poslední píseň tajemného roku pro tento týden, protože právě dnes máme den velkého juchu. Pokud už jste viděli náš dnešní Instagram, tak víte, že to má spoustu souvislostí. Opět Radeček a Mária Čírová ti nám zaspívají v následující hodině. Vloupám se do tvojí mysli. A zpívá i Iveta Bartošová. I Hana Zagorová. Jak říkal pan Werich, čas si vymyslel lidé, aby věděli od kdy do kdy a co za to. Něco na tom trošku je. Každopádně náš čas se chýlí k 10. dopolední. My vám dál budeme hrát hlavně hezky česky a teď je před námi počasí, doprava a zprávy. Přesně za 6 minut už bude 10 dopoledne. Radio Blaník.
1: Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio. Počasí.
2: Hezké dopoledne přeje Eliška Votrubová. Dneska čekáme v severních Čechách oblohu převážně oblačnou. Až k večeru bude mraků postupně ubývat. Teploty vyšplhají na 18 až 21, na horách bude 15 až 18. O počasí všechno, je tu doprava.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Za volantem.
2: V Děčíně v Jeronýmově ulici bouralo osobní auto a dodávka. Očekávejte komplikace. Na trase z Teplic na Děčín v Jílovém bouralo nákladní auto. Nehodu tu vyšetřuje policie. Jeden pruh je neprůjezdný, počítejte s nárazovým zdržením. Na trase z České Lípy na Mladou Boleslav za Jestřebím na krajnici probíhají údržbové práce. Silničáře potkáte i na dálnici D6, a to v úseku mezi 83,5 a 75 kilometrem směrem z Karlových Varů na Prahu. Pracují u krajnice, tak tam dejte velký pozor. Pokud byste věděli o dalších problémech, volejte naši dopravní linku 603 11 71 71. Tolik doprava, teď už jsou tu zase zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: V kraji se zhoršuje situace v pořizování bytů. Odborníci apelují na větší sociální pomoc v terénu. Linda Nosková zabudovala v Pekingu. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Bydlení v Česku je čím dál méně dostupné. Nejobtížnější je pořízení bytu v Praze. Ostatní kraje se ale hlavnímu městu přibližují a situace se v nich proto nejvíc zhoršuje. Největší propad hlásí Ústecko, kde se lidé podle novinek CZ koupí za stejnou částku o pětinu menší byt než před rokem. Jednorázová finanční pomoc může lidem bez domova usnadnit cestu k bydlení. Naopak dlouhodobější efekt má ale podle experimentu New Leaf Česko podpora sociálního pracovníka. Třeba v Teplicích podle organizací působících v terénu přibývá lidí bez domova a kapacity nocleháren nestačí. Města dál posilují ochranu před povodněmi. Třeba v Táboře se chystají opatření, která mají při prudkých deštích chránit severovýchodní část města před vodou a bahnem z okolních polí. Kde chce město začít stavět, to ví jeho mluvčí Luboš Dvořák.
5: V lokalitě Soví. Princip těchto úprav je jednoduchý. Vodu při liácích zpomalit, část zadržet v krajině a zbytek bezpečně odvést směrem k údolní nádrži Jordán. Součástí projektu bude oprava Sovího a Zavadilského rybníka i další úpravy okolní krajiny.
4: A v Táboře vzniknou také stezky a lepší propojení pro cyklisty. Wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila v Pekingu do třetího kola. V něm narazí na švýcarku Viktorii Golubičovou. Naopak dohrála Linda Fruhvirtová, která podlehla 29. nasazené Samsonovové z Ruska. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je tady, děkujeme, Moni.
1: Pepa Černý.
3: Na Rádiu Blaník.
0: K Krásné páteční dopoledne, přátelé. Za dvě minutky a kousek už bude 10. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky, tak jak jste u nás zvyklí. Také dorazí kolegyně Samira se svým úžasným pořadem, proč se říká, co se říká, takže nám zase něco vysvětlí. A já vám zase na oplátku vysvětlím, co vás čeká na Blaníku teď o víkendu a potom taky v pondělí, protože před sebou máme vyloženě 3 speciální dny. Opět Radeček, Mária Čírová, Vloupám se, to je první píseň této hodiny, která začne za 2 minuty. Tak krásné dopoledne s Blaníkem.

0: 10:10 přesně, posloucháte Rádio Blaník, tohle byly Erasure.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádio Blaník.
0: A už je tady Samča a tentokrát se podíváme do tajemného pokoje. Nebo nebude tajemný?
3: Když někdo řekne uklid si cimru, víme, že myslí pokoj. Ale cimra zní tak nějak česky, hospodsky, že by člověka možná ani nenapadlo, že je zatím opět převlečená němčina. Cimra pochází z německého Zimmer, tedy pokoj nebo místnost. A máme celkem pěkně doložené, kdy se u nás objevila. Ústav pro jazyk český uvádí, že české pokoj je mnohem starší, ve významu místnosti ho máme doložené už od 14. století. Cimru jsme z němčiny převzali později a důkaz o tom pochází až z 19. století. Takže jsme rozhodně nepotřebovali další německé slovo, protože vlastní už jsme dávno měli, ale stejně jsme si to tak nějak vypůjčili. A čeština si s ním samozřejmě poradila po svém. Německé Zimmer se přizpůsobilo české výslovnosti a skloňování a vznikla cimra, rodu ženského, a slovo se u nás zabydlilo natolik, že ho najdeme třeba i u Jaroslava Haška a v jeho Švejkovi. S tím mě samozřejmě napadá význam příjmení Zimmermann. V překladu z němčiny to totiž není muž z pokoje, ale tesař.
0: Samčo, moc krát děkujeme.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Já vás zdravím z Blanické Cimry a posílám Haníčku písničku. Na věky zůstává.

0: Budu všechno, co si budeš přát, zpívá Janek Ledecký. A mně se chce rovnou dodat, že do Vánoc zbývá 83 dnů, protože to je Jankův revír. On bude opět dělat vánoční koncerty, přátelé. A protože začal týden, kdy celé Česko čte dětem, tak bych vám chtěl říct, že Janek napsal taky verše potrhlé, což je krásný vánoční dárek. Napsal už dva díly. Ten první byl rozebrán, ten druhý poté taky, ale pořád probíhají dotisky. A pokud máte doma nějakého malého třeba školáka, jo, v první, ve druhé, ve třetí třídě, tak verše potrhlé jsou možná to nejlepší, co mu můžete dát. Janku zdravím a za chvilku Abba, Botox a Petra Janů na Vlnách Blahníku.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
1: Když mobily?
2: Tak Mironet!

0: především ke zlepšení péče o pacienty.
1: Nový rentgen využívá také umělou inteligenci. Co už dnes dokáže lékařům nabídnout?
0: Tak umělá inteligence je trend dnešní doby a právě v té zobrazovací technologii umí lékařům poskytnout informace, které není tak úplně jednoduché odhalit, nicméně to konečné rozhodnutí a stanovení diagnózy zůstává na lékaři.
1: Je nový rentgen jednorázová investice nebo bude modernizace Českolipské nemocnice pokračovat?
0: Tak Liberecký kraj se zavázal, že až do roku 2030 každý rok poskytne na vybavení v Českolipské nemocnici 40 milionů korun. Rentgen je jeden z těch projektů. Připravujeme teď například rekonstrukci 7. patra budovy, kde vzniknou lůžka následné a rehabilitační péče. No a především pracujeme na projektu a přípravě stavby nového urgentního příjmu a tam je odhad těch nákladů v dalších letech zhruba 500 milionů korun. Je to důležité především proto, že region Českolipska bez své Českolipské nemocnice fungovat nemůže, i když je teď součástí velkého celku Krajská nemocnice Liberec Plus.
1: Tak to byly novinky v Českolipské nemocnici a hejtman Martin Půta. Díky za rozhovor a nashledanou.
0: Děkuji a zdravím posluchače.
2: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
8: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
9: Jupi!
8: Chytré focení, velký displej, 256 giga prostoru pro všechno, co máte rádi.
9: Rozložte nové možnosti.
8: Když mobily,
9: tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Rajanu, a pak, že je to hřích, posloucháte Rádio Blaník. A víte, co nás čeká o víkendu na Blaníku?
1: Víkend s dětmi Ráje. Na Rádiu Blaník.
0: Přesně tak, víkend s dětmi Ráje. Máme pro vás výjimečný dárek, přátelé. Celý nadcházející víkend vám budeme rozdávat vstupenky právě na muzikál Děti Ráje. Ona totiž tahle hudební show slaví 20 let na scéně a vyráží proto na velké halové turné. A kam na Děti Ráje vyrazíte, pokud vyhrajete, jestli do Jihlavy, Plzně, Českých Budějovic, Ostravy, Pardubic nebo Liberce, to necháme na vás. O lístky se postaráme my, teď o víkendu na vlnách Blaníku. No a potom přijde pondělí. A protože to bude první pondělí v měsíci, tak bude české. My vám na Blaníku budeme jako vždycky v první pondělí v měsíci hrát pouze a jen české písničky. A navíc vás čeká opět kytarové ráno. A tentokrát dorazí moje oblíbená kapela z Úval.
2: Tak jsem si sedl a vzpomínám všechny písničky, co jich znám.
0: Všechny písničky, co jich zná Vašek Bláha, tak tady bude hrát a zpívat. A nejenom on. Oni přijdou Bilové úplně všichni. Přátelé, já se toho trošku bojím, protože my máme sice velké studio, ale vejdou se sem všichni Bilové a ještě s hudebními nástroji, aby mohli celé ráno hrát tady mezi 8 a 9. Já věřím, že to nějak uděláme. Vy poslouchejte, protože to bude naprosto unikátní. Takhle velký orchestr jsme tady ještě nikdy neměli. Tak doufejme, že to všechny naše mikrofony poberou. Samozřejmě i kamery, my to budeme natáčet. No, těším se strašně moc. Takže užijte pondělí i víkend, který nás čeká, a pondělí bude české s divokým Billem. Za chvilku Nick Cayman třeba na vlnách Rádia Blaník.
3: Ani rychlé šípy,
4: ani osamělá srdce.
3: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
4: Posluchači Blaníku.
3: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
4: A buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
4: Klub posluchačů Rádia Blaník.
5: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo,
7: iPhone 17,
8: laserové projektory,
7: sluchátka Apple Beats
8: a stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
10: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
11: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
18: Sportka od Olvinu.
19: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín Protein 100 gramů za 42,90 a Chibo Espresso nebo Café Crema 1 kg jen za 369,90. Bila, to dobré začíná u nás.

0: zrození.
1: Je tady jeden člověk zvonkový, Michal David.
0: Život je náš, nezbývá čas.
1: Moc času nezbývá, to je pravda, Michale. Nějakých 6 minut do 11. Ale my si to vyplníme, dáme si počasí, dopravu a zprávy a pak už si budeme dál hrát. Hlavně hezky česky. Na Blaníku.
2: Rádio Blaník.
3: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Nevydařené rande, rozpačité pohledy. Jak z toho ven? Dopřejte si terapii módou a v obchodním centru Nisa si spravte náladu novým, dokonalým úlovkem. Nisa Liberec, na dotek skvělým nákupům.
4: Masožrouti pozor! Steak Grill Hammer na Jezeře má pro vás speciální akci. Burgermánie. Burgermánie. Víkend burgerového šílenství. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Grill Hammer. Steakárna, jak má být.
5: Babí léto v Větravě je tady. V sobotu 3. října vás čeká večer plný živé hudby pod širým nebem. Hlavní hvězda kapela Zrní. Dále zahrají Přeskopec a Jan Fitz a kompany. Od 17 do 23 hodin v Větravském dvorci. Vstupenky na jitrava.cz.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Pěkný pátek přeje Eliška Votrubová. Poslední pracovní den tohoto týdne bude v severních Čechách převážně oblačný. Až postupně k večeru budou mraky dál postupně ubývat. Teploměr ukáže 18 až 21 stupňů. O počasí všechno, na řadě je doprava.
3: Jak bude?
7: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
6: V Ústí nad Labem ve Veslařské ulici policisté vyšetřují nehodu nákladního auta. Jezdí se kyvadlově. Na trase z Teplic na Děčín v Jílovém odklízí hasiči olejovou skvrnu z vozovky. I tady čekejte komplikace, počítejte nárazově i se zdržením. Na trase z České Lípy na Mladou Boleslav za Jestřebím se rovněž pracuje na silnici. I tady buďte velmi opatrní. A na D6 v úseku mezi 83,5 a 75 kilometrem směrem z Karlových Varů na Prahu u krajnice probíhá údržba a čištění vozovky, tak tam silničáře hlavně nepřehlédněte. Tolik dopravní servis pro severní Čechy, teď jsou tu zprávy.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Rezort spravedlnosti řeší problémy justičních databází. Výstavba stanice metra D se opět posunula. Světový hokej povede nový šéf. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Justiční databáze mají už několikadenní výpadek. Aktuálně nefungují ani weby nejvyšších soudů. Podle ministerstva spravedlnosti způsobily nedostupnost stránek technické problémy a odborníci nyní pracují na co nejrychlejším zprovoznění databází. Pražský dopravní podnik vyhlásil tender na stavbu stanice metra D Libuš. Má hodnotu 3,75 miliardy korun. Cílem je stihnout stanici postavit do roku 2032 tak, aby mohla být součástí prvního spuštění úseku nové linky z Pankráce. Linka D propojí náměstí Míru s Písnicí a uleví dopravě na jihu města. Umělá inteligence čím dál víc ovlivňuje cestování. Lidem může pomoci vybrat destinaci podle jejich času, rozpočtu nebo zájmu a naplánovat detailní program. V čem ještě může být takto nápomocná výmluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
9: Pokud pracuje s aktuálními daty o návštěvnosti, počasí, dopravě nebo nabídce aktivit, může například nabídnout alternativu k místu, které je zrovna velmi vytížené. To může pomoci nejen turistům, ale také místním podnikatelům a celému regionu.
6: AI tedy může lépe rozložit návštěvnost a také zviditelnit méně známá místa. Mezinárodní hokejová federace má nového šéfa. Volba proběhla dnes na Tenerife a nakonec uspěl Němec Franz Reindl. Ve druhém kole porazil o 3 hlasy českého kandidáta Petra Břízu. Současný viceprezident IIHF získal nejvíc hlasů v prvním kole. Třetí uchazeč z Kyrgyzstánu byl vyřazen. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
1: Já tady děkujeme, Moni.
3: Pepa Černý
2: na Rádiu Blaník.
1: Hezké dopoledne, přátelé, minutka zbývá do 11. Dál si budeme hrát, jak jste zvyklí na Blaníku, to znamená hezky česky. A v této hodině dorazí taky kolega Petr Slíva, on se vrátí na místo činu, on si vždycky dá takhle chviličku pauzu a začne hledat. A hledá a hledá, až je najde. A vždycky je najde zlaté české ružičky. Za chvilku nám je představí, tak si na to počkejte. A teď je tady muž, který stvořil muzikál, se kterým strávíme nadcházející víkend. Děti ráje totiž napsal Sagvantofi.

0: poslouchej.
1: Marta Kubišová, Ringo Ding. I Marta Kubišová má zlaté české ručičky, nejenom hlasivky. Protože všichni dobře víte, že Marta Kubišová nejenom vždycky, že zpívala, ale musela taky dlouho pracovat úplně jinak, než by chtěla, než bychom my všichni chtěli. Zlaté české ručičky právě teď na vlnách Rádia Blaník s Petrem Slívou. Jdeme na ně.
2: Jsme Blaník.
3: A hledáme zlaté české ručičky.
4: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Martinou Poliakovou. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A já o vás vím, že vy provozujete Tkalcovské muzeum a řemeslnou dílnu společně s manželem v jednom venkovském stavení na okraji Trutnova. Říkám to dobře?
5: Úplně přesně.
4: Jak se to stalo, že jste si pořídila Tkalcovské muzeum?
5: Kdysi dávno jsem si koupila starý tkalcovský stav a hrozně moc jsem zháněla cokoliv a kohokoliv, kdo by mě to naučil, ale protože to byla ještě doba temna před internetem, kdy jsme vůbec jako neměli tolik možností jako dneska, tak jsme vlastně si potom pátrali jsme po těch pamětnících a zháněli jsme všechny věci ke zpracování lnu a všeho, co je pro Krkonoše typické, abychom se to naučili. No a potom, když jsme toho měli nazbíranýho hodně, tak jsme si otevřeli muzeum. V podstatě takhle jednoduše, když to zjednoduším.
4: No, ono celé Krkonoše, to byla ta textilní část republiky, dá se říct, takže tam je ta tradice poměrně velká. Co všechno tam máte?
5: U nás vlastně kdokoliv přijde, tak si může během té prohlídky zpracovat len. To znamená, že tam máme všechny ty přístroje a pomůcky, které používali naši předkové před 100-200 lety. A vlastně se to takhle zpracovává do dneška ručně. Takže to si najdete u nás. Plus tkalcovské stavy, kolovraty, všechny možné věci na praní lnu, na bělení lnu. A i to, co se vyrábělo obyčejně v krkonošských chalupách, takže koše a košíkářství, vlnu a zpracování, na zpracování vlny, všechno.
4: To znamená, že jste prolezli krkonošské půdy?
5: No, kéžby, ale bohužel zase to nebylo už v době, kdy to bylo tak jednoduché, takže jsme spíš nakupovali na aukcích a na aukru a na bazoších a tak.
4: Co tam máte nejcennějšího? Co osobně, ani ne tak hodnotově, nebo nemyslím vyjádřeno penězi, ale pro vás nejcennějšího?
5: To je hodně těžká otázka. Ku podivu jako dost často, ale já vlastně jsem to vůbec nikdy nevymyslela. Je to spíš tak, že jsou ty věci funkční všechny. Takže opravdu starý kolovrat, na kterým se dobře přede, to je vlastně taková vzácnost, protože většinou jsou rozvrkaný, sežraný od červotočů, takže tady tohle to funguje krásně. Ty staré věci, které opravdu fungují.
4: No, já o vás vím, že kromě toho, že se staráte o muzeum, tak byste získala taky titul od Královéhradeckého kraje mistr tradiční rukodělné výroby v oboru tkalcovství, je to tak?
5: Ano, ano.
4: A že jste taky jediná v Česku, kdo organizuje profesní kvalifikaci ruční tkadlec?
5: Ano, to je taky pravda, no, to už vlastně děláme od roku 2009 a je to něco, co je užitečný, báječný, relaxační a skvělý. Lidi se vlastně během rekvalifikace naučí tkát, zpracovávat len, zpracovávat vlnu, příst a všechny tyhle techniky do nich proniknou velmi hluboko.
4: A učíte přímo vy?
5: Učím já, můj manžel a potom ještě pár spřátelených lektorů.
4: Mm-hmm. Navíc ještě pořádáte prý Den krkonošských řemesel, kurzy pro školy a tak dále, to taky platí.
5: To platí. Vlastně pracujeme celý rok, nejsem už nikde jinde zaměstnaná, věnuju se jenom tomuhle krásnému koníčku.
4: A kdybych se k vám chtěl přijet podívat, tak kam konkrétně mám přijet?
5: Do Trutnova, ta část obce se jmenuje Boletiny. A tam už všude to najdete. Stačí zadat si to na mapy Tkalcovské muzeum a ty vás dovedou úplně bezpečně.
4: To znamená, že figurujete i někde na internetu. Dohledám vás.
5: Ano.
4: A adresa je třeba?
5: Ano, přesně tak. www.dumpodjasanem.cz.
4: Tak já vám teď poděkuju, popřeju vám hodně štěstí v tom, co děláte. Děláte skvělou činnost. Mějte se krásně, naslyšenou.
5: Děkuju, naslyšenou.
3: Jsme Blaník
2: a hledáme zlaté české ručičky.
1: Péťa to zase dokázal, děkujeme. Jsme prostě tým. Tohle je taky tým. Slovenská rocková legenda. Posloucháte Rádio Blaník a je 11:14 přesně.

0: Petr Muk a něžné dotyky na vlnách Rádia Blaník. Petr by letos v únoru oslavil narozeniny už 61. přátelé. A pozor, 24. května, to bylo už 16 let, co nás Petr opustil, ale jeho hudba žije dál a obzvlášť na Blaníku, protože my jeho písničky hrajeme strašně rádi a vy je rádi posloucháte podle toho, co nám chodí za zprávy. Za chvilku Karel Gott a Lucie Bílá, co Sudičky přáli nám, dáme si taky Bonnie M a zaspívá i Michal David. A já vás potom pozvu na takovou celou sérii koncertů našich oblíbených interpretů, tak si na to počkejte. Jsme Blaník, je pátek, což je dobrá zpráva a právě teď je 11.22 přesně.
1: Nejen dobrý holuby,
2: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
1: Na Rádiu Blaník.
3: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci, v IQlandii nebo v IQ parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky, včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQlandii či IQ parku. Vše na IQlandia.cz a oslava je dokonalá.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s babi a psem.
9: Jack.
8: Když máte v plánu pořádnou práci.
9: Jack.
8: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
9: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
11: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň...

0: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
1: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Michal David, Život je náš, posloucháte Rádio Blaník. A já jsem vám slíbil pozvánku za kulturou a tak činím, přátelé. Honza Nedvěd mladší a jeho skupina Příbuzní, tak ti budou hrát už teď v pondělí 5. října v Kyjově v divadelním sále. Je to od 7 večer, je to v plné palbě, to znamená celá kapela Příbuzní, krásně nazvučené, navíc oni mají nové CDčko, Chlapský slovo, taky jsme o něj hráli na Blaníku před 14 dny v rámci víkendu s Honzou Nedvědem. Přátelé, doporučuju. Takže v pondělí Kyjov, Honza Nedvěd mladší a Příbuzní, a zdaleka to není poslední koncert, protože jak tak koukám, tak kluci to opravdu nakopli. A další takový samostatný koncert v České republice, protože oni si občas odskočí i na Slovensko, se bude odehrávat 10. listopadu v Milevsku. Potom následuje o den později Jihlava, následně Hradec Králové, pak Hukvaldy a 25.11. dojde k tomu velkému koncertu v pražském Lucerně ve velkém sále, což bude ta podsta Honzovi Nedvědovi k jeho 80. narozeninám, které oslavil 24. září. My jsme to tady na Blaníku samozřejmě slavili, protože Honza Nedvěd, to je velikán nejenom českého folku, ale vůbec české písničky. No a jak to klukům zní naživo?
1: Budem o něco servát, až tu nezůstane stát, na kameni kámen.
0: Takhle nám na Blaníku hráli a zpívali naživo Vojta Nedvěd a Honza Nedvěd mladší, tak tohle můžete zažít v Lucerně, anebo právě s Honzou Nedvědem a Příbuznými v pondělí v Kyjově. Doporučuju. Za chvilku Jirka Korn, Roxette a taky Marika Gombitová. Chlapci v pasci na vlnách Blaníku.

0: slavné, 3 české písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie, firmy na zážitky.
0: Už dnes odpoledne
1: od 13 do 16 u nás na Blaníku.
2: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
7: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby, na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Dobrý den. Jak bychom měli nejlépe pečovat o naše zahrady a vůbec o celkový exteriér u našich domů po celý rok? Jak se správně starat o dlažby a jaké nejčastější chyby děláme? Všechno se dozvíte v 9. dílu podcastu Dyton dlažby ploty na adrese radioblaník.cz.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikne.

0: Úžasná Marika Gombitová na Blaníku. A máme před sebou českou hodinku a s ní kabáty. Nebe je temný a mnohem níž, jenom tu dávnej. Pak to trochu zjemní jelen. Jestli si ještě někde kolem, prosím, rad se, jak ti můžu s Bohem dát. A taky Vaby Daněk.
1: Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa.
0: Tak do toho šlápnem takhle při pátku, dáme si pouze české písničky v české hodince mezi 12. a 13. jako každý den na vlnách Blaníku. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za 6 minut už bude 12 hodin. Rádio Blaník.
2: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
3: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
4: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
5: Milí šikulové a milé šikulky.
6: Hledáme možná právě vás.
5: Každé všední dopoledne po 11. hodině. Zlaté české ručičky
6: na Rádiu Blaník.
7: Blaník, počasí.
8: Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha v severních Čechách bude většinou oblačná. Ráno se místy objeví mlhy. Odpoledne ale čekáme jasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty by zítra měly došplhat mezi 19 až 22 stupňů. Na horách to bude okolo 15. Tolik počasí. Za chvíli už je na řadě dopravní servis.
7: Kdy bude to správné počasí na výlet?
9: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
7: Blaník za volantem.
8: Na trase z Bíliny na Teplice u sjezdu na Všechlapy odklízí hasiči popadané větve ze silnice. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. Na dálnici D8 na 40,5 kilometru směrem od Prahy na Dažďany dejte pozor na poházené dopravní značky. A na trase z Trutnova na Jaroměř u Stříteže havarovala dvě osobní auta. Místo je průjezdné Kyvadlově jedním pruhem. Buďte tam také opatrní. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
7: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.
7: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Pohonné hmoty dál zlevňují. Plíseň na jídle je zdravotním rizikem. Z přehrad vystupují zatopené obce. Hezké poledne vám přeje Renata Anna Pechová. Cena nafty je oproti včerejšku nižší o 14 haléřů. U čerpacích stanic dáte za litr maximálně 48,58. O 20 zlevnil i benzín. Povolená cena je dnes 45,90. Vládní regulace paliv bude platit do konce měsíce. Za porušení nařízení hrozí milionové pokuty. Hlásit je můžete na rezort financí nebo České obchodní inspekci.
7: Senátní volby 2026.
10: Dnes je poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, tedy pokud nebudete hlasovat v místě bydliště. Žádost je třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 4 hodin odpoledne. Osobně si pak můžete průkaz vyžádat ještě 7. října. První kolo senátních voleb se koná společně s komunálními příští pátek a sobotu. Potravina zasažená plísní patří celá do koše. Nejde totiž jen o estetický problém. Může nám způsobit vážné zdravotní potíže, říká mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
11: Plísně mohou znamenat i významné, často pouhým okem zcela neviditelné zdravotní riziko. Jejich působením mohou vznikat toxické i rakovinotvorné látky. Nikdy plesnivé potraviny nekonzumujme a rozhodně nestačí odstranit zasaženou část pokrmu.
10: Mezi nebezpečné toxíny z plísní patří například aflatoxin B1, který se v září objevil v bioovocných kapsičkách pro děti. Nízká hladina hrcholusek odhaluje část zatopené vsi Dolany, jde o zbytky stromů bývalého sadu. Vodní nádrž na řece Mži byla postavená v letech 1959 až 64. Tehdy se úplně zatopily a zanikly dvě celé vesnice. Dolany, kde voda zalila 23 domů, a Těchoděly s 11 staveními. I přes klesající hladinu stavby zatím vidět nejsou. Tolik zprávy a teď vracím slovo Pepovi.
0: A já moc děkuju.
2: Pepa Černý
9: na rádiu Blaník.
0: Krásné skoro poledne, přátelé, za půl minutku už je to tady, dál si budeme hrát, ovšem s jednou malou změnou. Budeme si hrát pouze a jen české písničky. A víte, na koho budeme čekat? Budeme čekat na Olgu Lounovou, protože já mám pro vás, a pozor, ne dva, ale 4 lístky do pražského planetária na úterý 6. října, kde se budou konat další Hvězdy pod hvězdami. Tak pokud chcete jít právě na tohle beznadějně vyprodané představení, což je taková jako napůl talk show, napůl koncert, pod tou nejmodernější kupolí na světě, tak prosím, až uslyšíte Olgu Lounovou, tak držte a potom, až bude Olga dospívávat písničku, tak volejte 800 109 109, a kdo se dovolá první, tak vyhraje 2 lístky a potom uvidíme, co ještě s těma dvěma. Tak, Marie Rotrová, zřejmě letos nikde nejsou kytky. Právě teď na Blaníku. Krásné poledne.

kráčí od dveří. Tak si na mě když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Kdo pak nám to tady zpíval na Blaníku? Co myslíte? Nebyla to Olga? Hvězdy pod hvězdami. Já myslím, že to byla Olga. A jak tak koukám tady na telefon ve studiu, který má asi 80 linek, tak to poznalo minimálně 80 z vás. No tak kdo pak bude na lince číslo 1? To jsem vždycky zvědav. Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
1: Je, dobrý den.
0: Dobrý den. Jak pak se jmenujete?
1: Posluchačka Marie od Kostelce na Černé lesy.
0: Aha, Maruško, dobrý den. Prosím vás, proč voláte teď na Blaník?
1: Právě dospívala Olga Lounová.
0: A co to podle vás znamená?
1: Dvě stupenky do planetária.
0: Jo, a vy byste tam chtěla?
1: Ano.
0: Jo, a máte čas teda v úterý, jo?
1: No, udělám si ho.
0: Dobře, dobře. No tak já vám je dám, jo?
1: Děkuji.
0: Vy máte za co, koho vezmete, Maruško, sebou?
1: Manžela.
0: Manžela, a manžel byl už v planetáriu po otevření?
1: To asi nebyl.
0: A vy taky ne?
1: Taky ne.
0: To budete koukat. Hele, byli jste v Sixtínské kapli ve Vatikánu?
1: Ne.
0: Ne, no tak teď budete. To ještě se bude točit navíc. Tam je to fakt krásný. Marie, to jsem hrozně rád, že jste se dovolala. Olgu máte ráda, že určitě?
1: Ano.
0: Olgu je strašně těžké nemít rád. Ona je takový uragán. Ona,
1: živel, kapra. Ano.
0: Je to takové fakt. Když sem vlítne vždycky, tak to tady ožije. My jsme tady kolikrát večer, už jsme takový ospalí a přijde Olga a najednou je zase 7 ráno. Maruško, prosím vás, zůstaňte mi na telefonu, ať se domluvíme, jak si vyměníme ty lístky, jo?
1: Ano, děkuju.
0: Tak jo, nashledanou. A přátelé, není to pořád ještě všechno. Jo, Maruško, já vám to budu muset pověsit, protože, jo? Ale zavolám vám za chvilku, já mám opsaný telefonní číslo, jo? Já vám za chvilku zavolám. Tak, já jsem to zavěsil protože já mám ještě 2 lístky, tak já se podívám na linku číslo 2, jo? Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
2: Dušan Černý, dobrý den.
0: Černý, jo, Dušane, to máte velmi sympatické příjmení.
2: Jo, děkuji.
0: No, nemáte za co, vy řídíte, že jo?
2: No, akorát jsem zastavil teďka.
0: To je perfektní, že neporušujete předpisy. Dušane, prosím vás, proč voláte na Blaník?
2: No, že by se mohl vydat lístky do planetária.
0: Jo, a už jste tam byl někdy? Potom...
2: No, nebyl.
0: Nebyl? No, tak to budete koukat, Dušane. Já mám pro vás... No, protože je den velkého juchu, tak já jsem se rozhodl, že vám dám 4 lístky. Teda paní Marušce před váma 2 a vám taky 2. Co vy na to?
2: No, krása, děkuju moc krát.
0: No, tak mi udělejte to juchu.
2: Juchu!
0: Tak to by měla Iva strašnou radost. Ona vedle určitě poslouchá, pije kafe, teď se směje. Dušane, prosím vás, zůstaňte mi na telefonu, jo?
2: Ano, a zůstanu.
0: Vyměníme si adresy, ať vám řeknu, i jak s lístkama. Tak se mějte krásně a moc gratuluju. Nashledanou.
2: Děkuji moc, mějte se, nashledanou.
0: Tak přátelé, takové to dneska bylo. Lístky jsou rozdány a já vám jenom chci připomenout, že Hvězdy pod hvězdami jsou naprosto unikátní projekt, který probíhá v tom nejmodernějším planetáriu na celém světě, a sice v tom pražském Vestromovce. A organizuje se tam takhle každý měsíc nebo 2 taková talk show / koncert a je to neuvěřitelný zážitek, protože jak jsem říkal, tak prostě to planetárium je světově úplně nejlepší. Přátelé, Maruško a Dušane a jejich manžele a manželky a tak, prostě kdo půjdete, vy si to užijete. A vy ostatní, vysledujte web Planetária. Zadávejte do Google Věčně hvězdy pod hvězdami, protože další koncert už se strašně rychle blíží a ty lístky vždycky zmizí za den, maximálně za 2. Tak.
3: Hvězdy pod hvězdami. Na Rádiu
0: Blaník. No a dáme si Miraj. Cesta z města na vlnách Blaníku.

0: Petr Spálený, Zdeněk Rytíř a Dítě Štěstěny. Tuhle písničku po Zdeňkovi Rytířovi naspíval potom ještě Dan Bárta. I to má své kouzlo, ale ten originál Zdeňka Rytíře, to je prostě poklad. Víte, proč vám to teďka vykládám? Protože dneska je to přesně 13 let, co nás tenhle mistr slova opustil. Zdeněk Rytíř. A na Blaníku na něj strašně rádi vzpomínáme, protože jednak to byl svérázný člověk, byl to taky milý člověk, strašně hodný člověk a největší talent mezi textaři, podle mě teda, ale aspoň. A víte, kdo by měl dneska 93. narozeniny? Další velikán. Jestli vy všichni Matildy hádáte, že to je Karel Hála, tak máte pravdu. Dneska mi mu bylo 93 let. Představte si, Karel Hála byl ročník 1933. To znamená, že mému dědečkovi, který letos oslaví 94, by, jak se říká, mohl chodit pro pivo. No a dneska má narozeniny dáma, kterou máme všichni rádi, a zdravíme jí za oceán. Schválně si ji poznáte.
1: Žil jsem dlouho pod lékařskou péčí.
0: Poznali jste podle péčí? Nebo podle trable mám? A já myslím, že podle smíchu už víte, že to je Olga Matušková, tedy rozená Olga Blechová. Olinko, všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví. A já mám od ní dovolené, že to můžu říct, 78. narozeniny právě dnes. Dál si budeme hrát na Blaníku. Za chvilku Dalibor Janda nebo Slza.
2: V neděli 4. října dorazí Sportfilm Festival do Jablonce nad Nisou a kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA. Už jste viděli film Bojovník? Více na sportfilm.cz.
3: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
4: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
5: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Nakupte v hypermarketu Globus Liberec se Scan & Go nad 2000 korun a nákup zdarma může být váš. Každý den jeden výherce. Více na www.globus.cz. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
8: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic.

0: nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
0: House running.
2: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firmanazážitky.cz.
4: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
5: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz

0: Vaby Daněk a Rosa na kolejích na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, nebudete tomu věřit, ale takhle při dni Velkého juchu, což je den, který máme všichni rádi, je tady se mnou i Iva Lecká.
1: Kde bych byla, Pepo? Kde bych byla?
0: Já nevím, třeba někde, kde to máš úplně nejradši na světě. No jo, vlastně, ty tam seš. Ty seš v práci.
1: Ano, tak ano.
0: Víš, jak to zpívá Michal Prokop? Až si pro mě přijdou, budu v práci.
1: Jo. No to pozor, ale vzhledem k tomu, jak je to tady nastavené s důchodovým systémem u nás v Čechách, tak to tak opravdu, Pepo, bude.
0: No, podívej
1: až
0: se,
1: si
0: Ivuško,
1: pro mě přijdou, budu fakt v práci.
0: Ivuško, podívej se, je pátek, to znamená, že my nebudeme zabředávat do žádných těžkých témat.
1: Ne.
0: Pojďme se bavit o tom, co už 3 dny slibujeme našim posluchačům.
1: Co jim slibujeme?
0: Já jsem jim slíbil, že jim budu vyprávět, teda já, ty, že jim budeš vyprávět, která se přidala k ufologům. Tak, vážně.
1: Prosím vás, já to musím uvést na pravou míru, no já jsem si ještě nepřidala.
0: Ne?
1: Ne. Já to teprve jaksi zjišťuju, jaké jsou možnosti. Jo, protože samozřejmě jsou určité možnosti a já si teď musím vybrat. Ale mám takovou první jako variantu. 7. listopadu probíhá takové setkání a pozor, to nejsou konspirátoři, jo, to jsou jako opravdu... Pepo, já si se budeš takhle tvářit, tak já to říkat nebudu.
0: Já mám jenom jeden dotaz k tomu. Je to setkání anonymních ufologů?
1: Jak jako anonymní?
0: No, jestli se musíš představovat.
1: Tak samozřejmě, že se představím, jsem slušně vychovaná, ale ne, tam se budou probírat novinky, jako co se právě teď aktuálně jako děje
0: co
1: ve světě, přesně tak,
0: jasně.
1: A technologické novinky, to mě velice zajímá,
0: no,
1: že? Takže jako se tam chystám, no. A pak právě uvidím, jestli se k ním jako přidám, jako opravdu přidám, jako že budu člen a budu chodit pravidelně.
0: Jo, to bychom byli hrozně rádi.
1: Podívejte se, já vám něco řeknu. On mě takhle zesměšňuje a pořád jako, a Iva je blázen, na ty mužičky a tohle. A přitom takhle já mu v 10 večer napíšu, Pepo, znáš ten příběh z Miličína? A odpověď, žádný, jako Ivo, ty jsi blázen. Samozřejmě, 3metrový bytosti se psem.
0: No jistě.
1: Jede v tom taky, akorát dělá,
0: no.
1: Že ne.
0: Já to miluju. A zdravím tím pádem pana Jaroslava Mareše a taky pana Šišku.
1: Vladimíra, ano.
0: A zároveň vám teda chci všem říct to, co jsem se od něj včera dozvěděl. Přátelé, pokud uvidíte na nebi, že letí vesmírná mimozemská loď, tak to nehlašte jako UFO, protože UFO je neidentifikovaný létající předmět. A pokud jste ho identifikovali jako mimozemské plavidlo,
1: ano,
0: tak už to nahlašte.
1: Ne, to nahlašte, to je UAP.
0: Fakt?
1: No jistě.
0: Dobře, tak vidím, že budu muset chodit k těm anonymům ufologům.
1: Já tě, Pepo, vemu sebou. Hele, já myslím, že bychom tam měli jít spolu.
0: Přátelé, já vám ji tady nechám, ona vám jistě řekne mnohem víc. Ivo, měj se krásně.
1: Jo.
0: A vy všichni ostatní, tak já vám slíbím aspoň kabáty. Krásný den Velkého juchu s Ivou Leckou.
2: Máme pro vás další výjimečný dárek. Celý nadcházející víkend vám budeme rozdávat vstupenky na muzikál Děti ráje.

0: Tam na děti ráje vyrazíte, jestli do Jihlavy, Plzně, Českých Budějovic, Ostravy, Pardubic nebo Liberce. To je na vás. O lístky se postaráme my. A přihodíme navíc nejhezčí písničky Michala Davida. Tak laďte planík. A užijte si víkend s dětmi ráje.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme ji!
3: Naši novou akuvrtačku.
2: Jen za 799 korun.
3: S baterií a nabíječkou v ceně.
2: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
3: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
10: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů přikoupit 3 kusů za 9,93 za kus a aktivují kefír v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: byly Burlaci a Kabáti. A tohle je Iva Lecká.
1: Jsi tady pořád, jo, no to snad není možný. No, no. Tak prosím tě, co budeme hrát v příští hodině?
0: No tak bude to jistě Lucie.
1: Ano, děkuji. Činasky.
0: Můžeme Kapradí.
1: Kapradí, ano.
0: Kapradí na přání i Vilecké. Řekni mi, lásko, co po nás zůstane? No, co po nás zůstane, no?
1: No, co, no, po mně toho zůstane hodně, po tobě potopa. Lékořici si dáme.
0: Lékořice po nás zůstane přece. Lékořicí cesta ke mně ti zaroste jednou. Víte co, já už vám dám pokoj, jo? Tak Ivuško, povídej a mějte se krásně.
1: No tak, děkujeme ti, Pepo, jsi moc hodný. Za chviličku odstartujeme páteční odpoledne na Blaníku. 13. to bude za 7 minut. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník.
3: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek v severních Čechách většinou oblačno. Ráno se místy objeví mlhy. Odpoledne pak čekáme jasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 19 až 22 stupňů. Na horách to bude kolem 15. Tolik počasí, teď už půjdeme na silnice.
4: Jsme Blaník.
5: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
3: Na dálnici D7 na 50. kilometru směrem z Chomutova na Prahu stojí porouchané osobní auto. Projíždějte tam opatrně. Na průtahu Teplic před sjezdem na Hřbitovní směrem od Dubí narazilo osobní auto do svodidel. Místem projedete jedním pruhem, dejte pozor. V Ústí nad Labem v Textilní ulici se srazila 3 osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu. A v Ústí nad Labem ve Všebořické ulici u křižovatky s Nedbalovou došlo k požáru dodávky. Na místě jsou hasiči i policie. Počítejte tam s omezením a se zdržením. Tolik dopravní servis. Šťastnou cestu.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: K volbám si aktualizujte e-doklady. Obchvat uleví jihočeským obcím. Africké šelmy míří do pavilonů. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Aplikace e-doklady má novou verzi. Srpnový zátěžový test prokázal, že zvládne velký počet uživatelů najednou. Je třeba si ale stáhnout novou verzi, říká mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata.
8: A test nám mimo jiné ukázal, že jen zhruba 50% účastníků mělo v tu chvíli nejnovější verzi aplikace. My to číslo potřebujeme změnit, proto opakovaně prosíme, aktualizujte předem, doma, v klidu. Stažení z App Store nebo Google Play zabere minutu, nenechávejte to prosím na poslední chvíli.
7: Bez této aktualizace vám e-doklady nebudou fungovat, kdybyste je třeba chtěli využít u voleb. Ministerstvo obrany ruší zakázku na 185 obrněných aut za 25 miliard korun. Důvody jsou hlavně ekonomické. Podle rezortu po odstranění nedostatku bude výběrové řízení vyhlášené znovu. Vozidla by měla sloužit hlavně jako sanitky, ženyní pyrotechnické nebo průzkumné vozy. Řidiči projedou od soboty po nové trase mezi Pištínem a Českými Budějovicemi. Čtyřproudý obchvat na hlavním tahu 1/20, který spojuje Budějovice, Písek, Plzeň a Karlovy Vary, budují silničáři 2 roky. Silnice odvede dopravu z Češnovic a Drasného. Safari park ve Dvoře Králové končí venkovní sezónu. V neděli zavře část areálu, ve kterém návštěvníci projížděli auty mezi volně žijícími zvířaty. Důvodem je příchod chladnějšího počasí. Vlhko a noční chlad nedělá citlivým zvířatům dobře. Od pondělí pak začne ceník zimní sezóny platit pro pěší části zahrady. Tolik zprávy, teď mě za mikrofonem střídá Iva.
2: Iva Lecká
6: na Rádiu Blaník.
1: A Ano, přátelé, jak jsem tady. Teď už tady definitivně bez Pepy. To je úleva. Za 4 minuty bude 13 hodin a my startujeme páteční juchu odpoledne. Jste připraveni? Jste připraveni? No tak jdeme na to.
9: Volejte sláva! A 3 dny se radujte!
1: No to budem. Teda 2 určitě, protože nás čeká víkend a protože je pátek, tak pro vás máme samozřejmě opět 3 vteřiny ke štěstí, 3 vteřiny k zážitku od Alegrie a tentokrát je to asijská masáž. A vyhrát můžete pouze v případě, že nám chytíte ve vysílání tyto 3 písničky. Tak, já doufám, že jste je poznali, že je chytíte a když budete u té poslední, tak volejte do studia na 800 109 109. Tak všechno jsem řekla, startujeme právě teď s Lucí a písničkou Šrouby do hlavy.

0: Kořice.
1: Hoho, Václav Neckář a Lékořice. To je krásná písnička. Máme 7 minut, ne už 8, po 13. hodině a přeju krásné odpoledne. Tak přátelé, včera nám začal další ročník akce Týden čtení dětem a mluví se o nových tématech. Vedle staré dobré klasiky se totiž objevují i novinky, které malé čtenáře či posluchače zajímají. A jaká témata to jsou, to nám poví ředitelka organizace Celé Česko čte dětem Eva Katrušáková.
2: Vznikají nová témata, silná vlna, viditelná ve všech evropských státech i ve západní kultuře, knihy o emocích. O emocích, o tom, co cítíte, od pozitivních emocí až po ty negativní, vznikají desítky knih.
1: Je to velká pravda. Ale pozor, třeba u Krtečka, Dětí z Bulerbinu nebo Dášeňky obliba nijak neklesá. Naopak, tak čtěme dětem a občas je potřeba jim pustit taky hezkou písničku. A teď si dáme Eltona Johna.

0: lidskou tajnou.
1: Tak to byl Meky Žbirka na Blaníku. Přátelé, Česko má další dva milionáře. Vyhráli téměř 3,5 milionu korun. Hlavní jackpot se tentokrát nikdo netrefil. Hodnota se teď vyšplhala na neuvěřitelných 2,588 miliardy korun. No tahle částka, to je naprostý nesmysl. To si člověk ani neumí představit. Ale takhle, já si umím představit, že bych to rozfoforovala hodně rychle teda. Ne, víte, co já bych udělala? Já bych to rozdala. Taková já jsem, no, tak já musím si sadit, že jo. U nás na Blaníku proplácíme účtenky a to taky není k zahození. Mrkněte na náš web radioblaník.cz a hlavně poslouchejte každý všední den naše Dobré ráno.
2: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
3: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
2: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
3: To nejlepší z regionu.
2: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
5: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
6: Ty v Bauhausu nevedeme.
5: A Auschus našel byste?
6: To vás zklamu, bohužel.
5: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
6: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
7: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
10: Jack.
9: Když máte v plánu pořádnou práci.
10: Jack.
9: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
10: Jack je součástí plánu. Liftbacky SUV

0: a kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA.
1: Už jste viděli film Bojovník? Více na sportfilm.cz.
2: Deprese z narozenin. Zase o rok navíc. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa. S novou dávkou stylu si zrcadlo zase zamilujete. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
3: Masožrouti pozor! Steak Grill Hammer na Jezeře má pro vás speciální akci. Burgermánie. Burgermánie. Víkend burgerového šílenství. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Grill Hammer. Steakárna, jak má být.
4: Babí léto v Větravě je tady. V sobotu 3. října vás čeká večer plný živé hudby pod širým nebem. Hlavní hvězda kapela Zrní. Dále zahrají Přeskopec a Jan Fitz a kompany. Od 17 do 23 hodin v Větravském dvorci. Vstupenky na jitrava.cz.
5: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
6: Kdekoliv na světě
7: a 24 hodin denně.
6: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
7: na našem webu radioblaník.cz.

0: Tak tohle byl Gump, život je pes. Se mnou můžeš počítat, se tam zpívalo. Já jsem tady před chvílí mluvila o tom, že kdybych vyhrála těch 2,500, nevím co, nesmysl miliard, takže bych to rozdala. Helejte, ale já to myslím vážně, jo. Já fakt bych to rozdala. A teď mi tady začínají chodit zprávy od vás, jako tak jako různě na sociální sítě, kdo všechno se hlásí. Nebojte se, v momentě, kdy se to stane a já fakt vyhraju, jo, jako, že opravdu ty peníze mít, tak já opravdu udělám takový setkání. A budu to prostě rozdávat. Nějak se s tím poperem. Nebojte se. Jo? Takže slibuju, že fakt, jestli se to stane, tak na vás budu myslet. Tak, ale teď už myslím na naši linku 800-109-109, která mi tady bliká a má to jedno jediné vysvětlení.
1: 3 vteřiny ke štěstí.
2: 3 vteřiny k zážitku.
0: Máme tady opět Alegrii a další zážitek pro někoho z vás. A kdo pak je první na lince, tak jdeme na to. Dobrý den, Ivalecká rádio Blaník.
3: Dobrý den.
0: Kdo pak je tam?
3: Ježišmarja. Zlata.
0: Zlato, já vám gratuluju.
3: Já jsem se to nešukl do mani. Ježíš, to není možný, já se tak šťastná.
0: Zlato, odkud...
3: Poslouchám asi 23 let.
0: 23 let?
3: A teď jsem si poprvé dovolala úplně náhodou, ani jsem neslyšela tu ukázku.
0: Je, no tak teda tomu se říká štěstí. Vidíte, a takhle to přesně funguje. Člověk to nečeká, že jo, neplánuje a najednou
3: pink, no, ale a je to úplně, tam. Já jsem úplně v šoku.
0: No, Zlato, tak...
3: Já ráda vás slyším, zrovna jsme včera s manželem říkali, jak jste úžasná.
0: Ježiš Maria, neblázněte, to se takhle o mě bavíte doma, jo? Ježiš, to...
3: No můžeme, ne, to, my no posloucháme jako, Blaník
0: takhle můžete...
3: na zahradě v 6 rádích a jedeme každý den.
0: Jako, můžete se o mě bavit, proč ne, ale jako si říkám ztrácet čas někým takovým, jo?
3: Ale tak, jako když je nám někdo sympatický a úžasný, Ježiš, tak proč bychom to neřekli
0: Ježiš,
3: na vás, že jo?
0: Hodná, já vám děkuju. Teď normálně se úplně červenám, jste v šoku a já se červenám. No tak podívejte se, Zlato, tak abyste věděla, jo. Máte tady asijskou masáž, jo?
3: No to je bomba.
0: Vyrazíte na masáž a pozor, můžete si vybrat ze 3. Paradis Bali masáž, nebo indická masáž, a nebo tibetská masáž. Vůbec netuším, co která z nich obnáší. To už bude na vás, co si vyberete, ale oni vám to vysvětlí, co to konkrétně
3: určitě,
0: znamená.
3: Určitě.
0: A vy si prostě lehnete a budete se nechat jenom tak jako hýčkat.
3: Tak to děkuju moc.
0: No, nemáte zač.
3: Já jsem šťastná, že jsem se dovolala.
0: No, vidíte to. Tak,
3: no,
0: tak
3: to je bomba.
0: To jsem ráda, že máte radost. Vy jste mi taky udělala radost. A taky si vás teda píšu do seznamu, jo, až vyhraju. Taky vám něco dám, jo?
3: Jo, tak to asi přihlásím.
0: Je mi to jasný. Zlato, mějte se krásně, vydržte mi ještě na lince, děkuju.
3: Ano, děkuju, naschledanou.
0: Naslyšenou, no vidíte to, přátelé. Tak, všechno je, jak má být. Zlata vyhrála a příští týden to můžete být zase vy. Tak poslouchejte v odpoledním vysílání, protože další zážitek od Alegrie pro vás budu mít.
2: 3 vteřiny k zážitku
1: na Rádiu Blaník.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
14: Dobrý den. Jak bychom měli nejlépe pečovat o naše zahrady a vůbec o celkový exteriér u našich domů po celý rok? Jak se správně starat o dlažby a jaké nejčastější chyby děláme? Všechno se dozvíte v 9. dílu podcastu Tyto na dlažby ploty na adrese radioblaník.cz.

Tak to byl Eros Ramazzotti na Blaníku a 14. hodina je před námi. Za chviličku budeme pokračovat. Další české písničky tu mám, třeba Marka Ztraceného.

0: Za 5 minut 14, za chvilku počasí, doprava a další zprávy s Serenatou Anou Pechovou. Radio
1: Blaník. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
2: Radio Blaník, počasí. Radio
3: Blaník. Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha v severních Čechách bude většinou oblačná. Ráno se místy objeví mlhy. Odpoledne pak čekáme jasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 19 až 22 stupňů. Na horách to bude okolo 15 stupňů Celsia. O počasí všechno. Na řadě jsou dopravní informace.
2: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
2: Blaník za volantem.
3: Na Litoměřicku při průjezdu Lovečkovicemi se srazily dvě dodávky. S opatrností tam ale projdete kyvadlově. Na dálnici D8 na 32. kilometru ve směru na Prahu dejte pozor na porouchanou dodávku v levém jízdním pruhu. A na dálnici D10 na 44. kilometru směrem na Turnov ve Soužení se srazilo osobní auto s kamionem. Počítejte tam se zdržením v koloně. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Odolená voda už není plná olova. Sucho citelně zasáhlo zemědělce. Policie ztotožnila pohřešovanou ženu. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu odolená. Voda je opět pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost a obsah olova splňuje stanovené hygienické limity. Středočeské vodárny to před chvílí uvedly na webu, že je vhodná k běžnému užívání, včetně pití a přípravy pokrmů. Omezení pro 12 obcí platilo od minulého čtvrtka. Zemědělci letos dostanou 75% přímých plateb dopředu. Pomůže jim to lépe zvládnout náročné období po letošním suchu a zajistit dost peněz pro další hospodaření. Dotace se budou vyplácet ve zrychleném režimu. Zemědělci dostanou z prvního pilíře společné zemědělské politiky Evropské unie skoro 20 miliard. Tělo nalezené včera večer u skládky patří pohřešované ženě. 38letá matka dvou dětí z Frýdku Místku odešla 3. září z domova. Byla ve špatném psychickém stavu a chtěla vyhledat odbornou pomoc. Okolnosti její smrti kriminalisté zkoumají. Pravděpodobně spáchala sebevraždu v den, kdy odešla. V rodině panovaly dobré vztahy. Naše Česko přichází s nápadem ohledně reformy důchodů. Hnutí ji navrhuje propojit s vytvořením silného kapitálového trhu. Co přesně to znamená, ví naše reportérka Ivana Balkovská.
6: Hezké odpoledne. Do systému by zaměstnanci vstupovali automaticky, svobodně by z něj ale mohli vystoupit. Vlastní vklad klienta by doplnil příspěvek zaměstnavatele a cílená daňová motivace. Součástí mají být i fondy životního cyklu, jejíž strategie odpovídá věku. Tohle všechno by mělo vytvořit takzvané dlouhé peníze, které by se pak daly investovat do PPP projektů, dopravních staveb nebo dostupného bydlení. Z Prahy Ivana Balkovská.
5: To byly zprávy, teď vracím slovo Ivě.
2: Iva Lecká
4: na rádiu Blaník.
0: Pátek je v plném proudu, páteční odpoledne sviští a pozor, teď bylo 14 hodin. Za chviličku se podíváme na potraviny. Jak moc vadí, když jíme třeba pečivo, které na sobě mělo plíseň a my jsme ji odkrojili, promluví odborník a taky předáme dobrou zprávu. Teď je tu Marek Ztracený, hned v zápětí Karel Gott. Pohodový poslech.

0: Tak to byly Ace of Base na Blaníku. Určitě to všichni znáte, sáhnete do šuplíku s pečivem, vyndáte půl bochníku chleba, vezmete do ruky nůž, že si kousek ukrojíte a najednou si všimnete, že je na chlebu trošku plíseň. No tak chvilku ten chleba prohlížíte, přemýšlíte, že půjdete do krámu pro nový a nakonec tu plíseň odkrojíte a pak už sáhnete po másle a svačina je na světě. Ale odkrajovat plíseň prý není úplně dobrý nápad, jak vysvětluje mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
1: Přítomnost plísní na potravinách většinou vnímáme především jako senzorický nebo estetický problém. To podstatné ale je, že plísně mohou znamenat i významné, často pouhým okem zcela neviditelné zdravotní riziko. Jejich působením mohou vznikat toxické i rakovinotvorné látky. Pokud jsme schopni plíseň sami odhalit, nikdy plesnivé potraviny nekonzumujme a rozhodně nestačí odstranit zasaženou část pokrmu.
0: Tak jste to slyšeli, odkrajování plísně má zkrátka svá rizika. No tak pojďme radši k písničkám, ty chutnají nejlépe. Dáme si Elány a za chviličku taky Ricky Povery a Verona. Tak, moment. Trošku mě to tady zase zlobí, takže šup.
2: Rádio Blaník, hezky česky.

0: To byli Eláni a Zalíbení na Blaníku. Za chviličku dorazí do studia Sára Dvořáková, náš posel dobrých zpráv, a společně si připomeneme Světový den zvířat a jednu moc prima sbírku, kterou můžete, nebo přes kterou můžete tenhle den oslavit.
1: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.
2: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
3: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
4: www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických Desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
6: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
7: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
8: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom

Jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.

0: Čau David, a to zas byl den. Mimochodem o víkendu na Blaníku Děti ráje, tak poslouchejte, budou tam písničky Michala Davida a budete moci vyhrát vstupenky na Děti ráje. Teď ale dobrá zpráva, páteční se Sárou.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s páteční dobrou zprávou je tu Sára. Ahoj.
2: Ahoj Ivi a zdravím všechny. Už tuto neděli si připomeneme Světový den zvířat. A oslavit ho můžete třeba návštěvou pražské zoo, kde se během komentovaných krmení a setkání dozvíte zajímavosti ze života jejich obyvatel. Tenhle den ale není jen o obdivování zvířat. Připomíná také, že za jejich ochranou a péčí stojí konkrétní lidé a organizace, kterým můžeme pomoci. Jednou z možností je celorepubliková charitativní sbírka Den zvířat. Tu nám přiblíží její letošní partner a dlouhodobý podporovatel Honza Musil.
3: Přátelé, kamarádi, tu sbírku můžete podpořit na donio.cz/Den zvířat, ale to podstatné. Jde to pro všechny pejsky a zvířátka v útulcích, ale taky na další pomoc pro všechna zvířata, protože pomáhají nejen pejskům, ale taky kočičkám, dalším zvířatům a srnečkům. A my vám za tu pomoc moc děkujeme.
2: Za projektem stojí spolek Pomáhejme zvířatům, který pomáhá opuštěným a týraným zvířatům už od roku 2014. A za tu dobu podpořil 201 neziskových organizací a poslal jim celkem 30 milionů korun. Přispět do sbírky můžete tedy od této neděle až do 31. prosince a za mě je to možná jeden z nejhezčích způsobů, jak letošní Den zvířat oslavit.
0: Je to tak. Oslavme tedy tuto neděli Světový den zvířat tím, že podpoříme sbírku Den zvířat. Má to smysl. Sáro, moc děkujeme, že se nám to připomněla. Teď už víme, co můžeme udělat pro dobrý pocit a dobrou věc a těšíme se po víkendu. Ahoj.
2: Není zač a krásný víkend všem. Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Petr platí vaše účty.
4: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
5: Tak, Michal David. Já jsem strašně rád. Já jsem strašně rád, že to víte.
6: Já jsem vám tak držel palce.
7: A byl to Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr, vítr.
5: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
7: Děkuju.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
4: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno krátce po sedmé.
1: Petr platí vaše účty.
8: To je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
9: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: Firma na zážitky.
11: CZ.
15: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
16: Tak abyste ho nepromeškali.
15: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
16: Garanci kvality i výhodného financování.
15: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
17: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
18: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby, na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
20: Sportka od Olvinu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
21: V pátek večer byste se rozhodně měli bavit, proto se dívejte na televizi Seznam. Představíme vám smolaře Fantociho, jeho rodinu a nahlédneme i k němu domů a do práce. A taky nás čeká jeden kiks za druhým. Zrození pana účetního startuje už dnes ve 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.

0: Na Blaníku a 15. hodina před námi. Za chviličku budeme pokračovat hlavně hezky česky. Mám tu připravené další písničky a dáme si třeba Jardu Uhlíře a Severní vítr.
1: Severní vítr je krutý.
0: Taky Petr Novák zaspívá, co je to láska.
2: Je to růže, nebo pouhý stín.
0: A přidáme i Olympiky. Za 6 minut bude 15 hodin, za chvilku jsme zpátky.
3: Rádio Blaník.
4: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
5: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
6: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. V severních Čechách bude zítra většinou oblačno. Ráno se místy objeví mlhy. Odpoledne pak čekáme jasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 19 až 22 stupňů. Na horách to bude kolem 15 stupňů Celsia. Tolik počasí. Za chvíli už je na řadě dopravní servis.
5: Jak bude?
7: A co si vzít na sebe?
5: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
6: V Liberci v ulici U Slunečních lázní se srazilo osobní auto s motorkářem. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. Na Litoměřicku při průjezdu Lovečkovicemi havarovaly dvě dodávky. S opatrností projedete Kyvadlově. Na dálnici D8 na 32. kilometru ve směru na Prahu dejte pozor na porouchanou dodávku v levém pruhu. A na dálnici D10 na 44. kilometru směrem na Turnov ve zúžení se srazilo osobní auto s kamionem. Počítejte se zdržením v koloně. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Šťastnou cestu.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Cena nafty opět lehce klesá. Volby vyhrají osobnosti. Vytuněná auta postihu neuniknou. Krásné páteční odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Maximální cena nafty o víkendu a v pondělí mírně klesne. Ministerstvo financí snížilo cenový strop o 4 haléře na 48,54 za litr. Naopak u benzínu vzroste o 5 haléřů na 45,97. Resort pumpaře vyzývá, aby k nejvyšším povoleným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
9: Volby 2026.
8: Podle odborníků se volební kampaně v mnohem podobají. Rozdíly ve způsobech oslovování voličů i v tématech se tak zmenšují. Co může hrát důležitou roli, říká politolog Jan Kubáček.
10: Fascinuje mě, jak se metody oslovování, jak se témata neskutečně sjednotila, zprůměrovala a jak je těžké najít mezi nimi rozdíl. Proto jsem přesvědčen, že o to více bude nastupovat význam toho lídra či té kandidátky dámy na starostku, na primátorku.
8: Podle Kubáčka tak osobnost kandidáta bude tím hlavním, podle čeho voliči vyberou. Pražská policie využívá první mobilní hlukoměr. Nový přístroj umí odhalit nelegálně upravené výfuky motorek a aut, které cíleně způsobují vyšší hluk. Policie tak může zakázat jízdu a nechat vozidlo odtáhnout na náklady majitele. Praha v říjnu získá přístroj i na odhalování elektrokol, která překračují povolenou rychlost 25 km v hodině. Slavnostní výlov největšího českého rybníka nebude kvůli extrémnímu suchu. Na Třeboňsku je v rybnících skoro o 50% méně vody a tu z Rožmberka potřebují rybáři pro sádkování ryb před Vánocemi. Zrušený výlov tak nahradí dny s třeboňskými rybáři 16. a 17. října. Tolik zprávy, teď opět Iva.
5: Iva Lecká
7: na Rádiu Blaník.
0: Ano, pokračujeme dál. Za chviličku si dáme další díl pořadu Na cestách s Mirkem Táborským. Teď ale Severní vítr a Jaroslav Uhlíř. A já vám přeju pohodové páteční odpoledne.

0: Petr Novák, a co je to láska? Tak, tolik tedy další česká písnička na Blaníku a teď už Mirek Táborský.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci, vracím se do Poděbrad, jak jsem minule slíbil, abych pokračoval na místě, kde proběhla v roce 1496 poprava 10 vůdců povstání kutnohorských havířů. Roku 1516, 20 let po tragické události, nechal pražský měšťan Ondřej Prachovec, snad příbuzný jednoho z popravených, na místě exekuce postavit dřevěný kostelík, na jehož výstavbu přispěli hlavně kutnohorští měšťané. V roce 1518 byl kostel vybaven zvonem, který však byl o 400 let později omylem zrekvírován. Pro válečné účely se zabavovaly zvony vyrobené až v 18. století a mladší. Jenomže někdo vyluštil špatně letopočet na zvonu a číslo 5 chybně přečetl jako 7. Po 30-leté válce vykradený kostel značně zpustl, ale byl opraven a nově vybaven. Přesto jej Josef II. Za své vlády nechal zrušit. Barokní inventář tehdy skoupili v dražbě především poděbračtí měšťané a jakmile se jim po několika letech podařilo kostelíček obnovit alespoň jako hřbitovní kapli, vydražené věci vrátili zpět. V nedávných letech prošel svatostánek rekonstrukcí. Výzdoby se ujal sochař Bohuslav Šnirch, tvůrce pomníku krále Jiřího na náměstí, který navrhl dekorativní novogotické průčelí z pískovce s pěkným tympanonem znázorňujícím na nebevzetí Panny Marie. Nad portálem je nápis Léta páně 1496, pozdvihnuvše se někteří z havířů kutnohorských proti svým starším, pro křivdu činěnou jim při Rudách, byli křivě obžalováni u krále Vladislava, 3 na křivoklátě a 10 z nich v Poděbradech uvězněno. Téhož roku byli k smrti mečem odsouzeni a ten pátek po svatém Vavřinci léta páně 1496 na tomto místě, kde tento chrám na nebevzetí Panny Marie stojí, odpraveni. V roce 2014 se díky rozsáhlé opravě po více než 50 letech mlčení opět rozezněly zvony a dnes je havířský kostelík oblíbeným místem pořádání komorních koncertů a také svateb. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Tak to byla Madonna, jak se hezky česky říká, Madla na rádiu Blaník. A my teď oči vzhůru k obloze. Planeta Saturn, ta si během podzimu získává pozornost nás všech díky výhodnému postavení vůči sluníčku, nabízí taky výjimečné podmínky pro pozorování. Situace umožní sledovat jasné prstence, takové ty, co má okolo sebe. Pozor, ty tam nebudou věčně, jak jsem se dozvěděla, protože postupně budou mizet, ale to už jaksi bude za hodně dlouhou dobu. Nicméně, můžeme Saturn sledovat v nejbližší opozici se Sluncem. Se Saturn objeví už v neděli 4. října a vlastně tím nastává ideální pozorovací období, které bude trvat až do prosince. Tak se na tu oblohu večer občas mrkněte. Teď už nás čekají další písničky, Olympici, Kvíně a taky Lucie a Marie.
1: Českolipská nemocnice má nové radiodiagnostické pracoviště s automatizovaným rentgenem, který využívá i umělou inteligenci. Co všechno umí a co to znamená pro pacienty, probereme s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Pane hejtmane, nemocnici jste nedávno navštívil a nový rentgen jste si prohlédl. Co se díky němu pro pacienty změní?
2: Především bude to vyšetření rychlejší, přesnější a díky tomu také šetrnější pro pacienty, kteří budou zatíženi nižší dávkou záření. Ten přístroj se dokáže sám nastavit podle toho, kterou část těla je potřeba zobrazit, pořizuje velice kvalitní snímky a především je umí dát dohromady a myslím, že to bude velká pomoc pro lidi, kteří na pracovišti pracují a já jsem rád, že investice do moderní techniky směřují především ke zlepšení péče o pacienty.
1: Nový rentgen využívá také umělou inteligenci. Co už dnes dokáže lékařům nabídnout?
2: Tak umělá inteligence je trend dnešní doby a právě v té zobrazovací technologii umí lékařům poskytnout informace, které není tak úplně jednoduché odhalit, nicméně to konečné rozhodnutí a stanovení diagnózy zůstává na lékaři.
1: Je nový rentgen jednorázová investice nebo bude modernizace Českolipské nemocnice pokračovat?
2: Tak Liberecký kraj se zavázal, že až do roku 2030 každý rok poskytne na vybavení v Českolipské nemocnici 40 milionů korun. Rentgen je jeden z těch projektů. Připravujeme teď například rekonstrukci 7. patra budovy, kde vzniknou lůžka následné a rehabilitační péče. No a především pracujeme na projektu a přípravě stavby nového urgentního příjmu a tam je odhad těch nákladů v dalších letech zhruba 500 milionů korun. A je to důležité především proto, že region Českolipska bez své Českolipské nemocnice fungovat nemůže, i když je teď součástí velkého celku Krajská nemocnice Liberec Plus.
1: Tak to byly novinky v Českolipské nemocnici a hejtman Martin Půta. Díky za rozhovor a nashledanou.
2: Děkuji a zdravím posluchače.
3: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Lucie a Marie na Blaníku. Hasiči mají nového generálního ředitele, jmenuje se Martin Legner a hned po nástupu do funkce oznámil velké plány. Třeba vznik speciálních týmů, které by se podílely na řešení mimořádných rozsáhlých událostí.
1: Prostředí, ve kterém dnes hasičský záchranný sbor pracuje, se mění. Musíme být připraveni ne na události, které známe z minulosti, ale i na rozsáhlé mimořádné události a krizové situace, které mohou mít úplně jiný charakter a rozsah. Proto se chci věnovat modernizaci systému ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Měly by to být týmy složený opravdu z odborníků, z praxí a na nich by se měl postavit ta konstrukce toho krizového řízení.
0: Já ještě dodám, že by tyhle speciální hasičské týmy mohly vzniknout do poloviny příštího roku. No tak držíme palce, to jsou velké plány. Za chvilku Vlasta Suk a já se loučím. Uslyšíme se o víkendu v Dobrých radách do zahrady a nebo zase v pondělí ve 13 hodin. Užívejte babí léto a mějte se bájo.
2: Máme pro vás další výjimečný dárek. Celý nadcházející víkend vám budeme rozdávat vstupenky na muzikál Děti ráje.

0: Kam na děti ráje vyrazíte, jestli do Jihlavy, Plzně, Českých Budějovic, Ostravy, Pardubic nebo Liberce? To je na vás. O lístky se postaráme my. A přihodíme navíc nejhezčí písničky Michala Davida. Tak laďte planík. A užijte si víkend s dětmi ráje.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
3: Laminátovou.
2: A voděodolnou.
3: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
2: Přesně.
3: Laminátová podlaha Dub Scandi a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Usnula?
5: Asi jo.
4: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
5: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
16: Dobrý den. Jak bychom měli nejlépe pečovat o naše zahrady a vůbec o celkový exteriér u našich domů po celý rok? Jak se správně starat o dlažby a jaké nejčastější chyby děláme? Všechno se dozvíte v 9. dílu podcastu Dyton dlažby ploty na adrese radioblaník.cz.

0: Tak to byla nádhera, co říkáte. Hana Zagorová za námi, já chtěla jsem ti báseň psát. Posloucháte Blaník a Vlasta Soko vás všechny zdraví, přeje krásný pátek. Co si budeme hrát po zprávách? V příští hodině třeba Václav Neckář, Helena Vondráčková a jedna z pohádky. No, taky vám pošlu Činasky 1970. Hráme si skupinu Buty a Krtka. Jedeme dál, hrajeme hezky česky a za 6 minut už bude 16 hodin. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Severočeská obloha bude zítra většinou oblačná. Ráno se místy objeví mlhy. Odpoledne pak čekáme jasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty by zítra měly došplhat mezi 19 až 22 stupňů. Na horách to bude okolo 15 stupňů Celsia. Tolik počasí. Teď už se půjdeme podívat na silnice.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Za volantem.
2: V Litoměřicích v Čechově ulici havarovala 3 osobní auta. Silnice je tam dočasně uzavřená. Na průtahu Liberce na úrovni Horního Růžodola ve směru na Turnov bouralo osobní auto s kamionem. Zdržíte se tam v kratší koloně. Na Liberecku ve Frýdlantu v Žitavské ulici u křižovatky s Tovární havarovala 3 osobní auta. Provoz je tam částečně omezený, dejte pozor. A v Liberci v ulici u Slunečních lázní bouralo osobní auto s motorkářem. Počítejte tam s omezením provozu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Šťastnou cestu.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Sucho významně ovlivňuje sklizeň. Turek se omlouvá za parazity. Uranová halda poslouží dálnicím.
3: Rádio Blaník.
4: Krásné páteční odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Letošní rok je nejsuší v tomto století. Kombinace teplé zimy, nadprůměrných letních teplot a nedostatku srážek se výrazně podepsala na stavu půdy i zemědělských plodin. Například jednu z nejhorších úrod kukuřice mají zemědělci z Hané. Výnosy jsou oproti normálu o 40% nižší a kvalita zrn také není dobrá. Poslanec za motoristy sobě Filip Turek se omlouvá. Neziskové organizaci Hnutí Duha poslal datovou schránkou omluvu za to, že členy označil za parazity. Zmínil, že jeho tehdejší výrok se nezakládal na pravdě a byl neoprávněným zásahem do pověsti spolku. Ekologická organizace Turka zažalovala v červnu.
3: Volby 2026.
4: Lidé v Dubenci na Příbramsku se v referendu vysloví k odtěžení uranové haldy. Proběhne spolu s obecními volbami. Projekt počítá s oddělováním radioaktivních částí, kontrolou prašnosti a revitalizací území. Řada lidí z toho má ale obavy. Cílem projektu je přeměnit hlušinu na kamenivo pro stavbu dálnic. Vzácný dravec si oblíbil místo na Mostecku. Orlík krátkoprstý se opakovaně objevuje v Národní přírodní památce LOM ČSA. Víc nám o něm prozradí mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
5: Tento středně velký dravec se specializuje na lov hadů a dalších plazů a obývá zejména teplé, suché, stepní a polopouštní krajiny. V České republice nehnízdí a je velmi vzácný. Orlíkovi krátkoprstému zřejmě vyhovuje především rozmanité prostředí lomu ČSA.
4: Střídají se mu tam totiž otevřené plochy lesostep i vzrostlý les a lákají ho také skály Krušných hor. Tolik zprávy, teď vám dobrou náladu bude zajišťovat Vlasta.
0: Ano, budu se snažit. Přeju krásné odpoledne za 2 minuty, 4 hodiny.
1: Vlasta Suk
3: na Rádiu Blaník.
0: No ale hlavně tu mám dobrou zprávu pro milovníky Lenky Filipové. Ta už je opět v plné síle a koncertuje o 106. Podrobnosti si řekneme za chvíli. Do té doby hezky český Václav Neckář s Helenou Ondráčkovou a startujeme z Kabáty. Tohle je Bára, tak příjemný poslech.

0: to byla krásná písnička, teď v podání Celine Dion, All by myself. Hezky česky zpíval tuhle píseň i Karel Gott, kam tenkrát šel můj bratr Jan. Mimochodem včera to bylo 7 let, kdy nás Karel Gott opustil. My jsme na něj taky zaspomínali samozřejmě, na tohoto velikána. Posloucháte Blaník, teď ale z jiného soudku. Vrátíme se do středečního odpoledne, kdy na kus řeči k Pepovým parťákům přibyla i Leny, tedy Lenka Filipová mladší. A teď se dostáváme k tomu, o čem jsem mluvil před malou chvílí, o tom, jak se daří její mamince. I tak otázka padla právě na Leny.
1: Děkuji za optání. Má se dobře, už koncertuje, vynahrazuje hodně koncerty, co vlastně zmeškala na podzim. A myslím si, že se dává dohromady, tak jako zdraví je opravdu nejdůležitější. To jako potvrzuju.
0: Ano, když se podíváme, tak třeba 18. října bude mít koncert Lenka Filipová v Brně, ve druhé půlce října taky v Opavě, pak v Ostrově v listopadu nebo v Olomouci a tak dále. Takže to je dobrá zpráva. Jinak rozhovor Pepy Černého a Leny už teď najdete na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz. Tak si ho můžete připomenout. Milý rozhovor pro vás tam máme celý. Teď Činasky 1970, za chvíli další hezká česká od Buty, bude tu Krtek. A Vlasta Cuku vás všechny zdraví, přeju krásné páteční odpoledne. Pokud jste na cestách, jedete z práce domů nebo na své chalupy, tak hlavně opatrně. 9 minut po 16. aktuální čas.

0: Na Blaníku jsme vám hráli Krtka od kapely Buty, skupiny z Ostravy, která ve svých písničkách využívá spoustu zajímavých výrazů, spoustu nářečí, která se pojí právě k Ostravsku a okolí. A nemusíme chodit daleko, třeba na konci právě té písničky Krtek, kterou jsme teď slyšeli, máme slovo Fajrond. Pojďme si to ještě připomenout. Fajrond. Co to je ten fajrond? To je hornický výraz pro konec pracovní doby, používaný právě na Ostravsku. Poté, co se lopata dostane do země, otevře se nebe, které ale stejně slepý krtek neuvidí. Takový paradox. K písničce vznikl i zajímavý videoklip, který kombinuje hrané záběry kapely s undergroundovou animací Krtka Podzemí. Takže doporučuji kouknout i na klip, pokud jste neviděli. Každopádně písnička Krtek od Buty se povedla z druhé poloviny 90. let. Za chvíli na Blaníku tahle. Když vidím Tereza Mašková a Marek Lambora, Náš příběh. Tak si počkejte, poslouchejte Blaník a užívejte pátek v naší společnosti. Ještě 10 minut a bude půl páté.
1: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
2: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
1: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
3: V neděli 4. října dorazí Sportfilm Festival do Jablonce nad Nisou a kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA. Už jste viděli film Bojovník? Více na sportfilm.cz.
4: Dusno pohádce. Pocit, že na vás všechno padá? Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa a černé myšlenky vyměňte za svěží barvy nové sezóny. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
8: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
7: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
8: To nejlepší z regionu.
7: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
9: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodíly Váška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
10: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
11: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
12: Masožrouti pozor! Steak Grill Hammer na Jezeře má pro vás speciální akci. Burgermánie. Burgermánie. Víkend burgerového šílenství. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Grillhammer. Stejkárna, jak má být.
13: Babí léto v Jetravě je tady. V sobotu 3. října vás čeká večer plný živé hudby pod širým nebem. Hlavní hvězda kapela Zrní. Dále zahrají Přeskopec a Jan Fitz a kompany. Od 17 do 23 hodin v Jitravském dvorci. Vstupenky na jitrava.cz.
14: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
1: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
1: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti.
1: Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
15: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Ba Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Tohle je Miroslav Žbírka, taky Marta. Čo bolí, to prebolí. Posloucháte Rádio Blaník. Ještě 6 minut a bude 4:45. Páteční odpoledne, víkend nám klepe na dveře. A co nás čeká? Děti ráje. Ano, máme pro vás výjimečný dárek. Budeme rozdávat vstupenky na muzikál, který slaví 20 let na scéně a vyráží na velké halové turné. Vy si budete moci vybrat z nějakých míst, kam to bude, pokud vyhrajete. Tak držíme palce, k tomu i písničky Michala Davida, podrobnosti se rozvíte v zítřejším Dobrém ránu, odtajíme první výherní písničku a tak dále. No a co nás čeká po neděli, po víkendu, taky lahůdka. Jednak české pondělí, ano, celý den budeme hrát jenom hezky česky, ale taky další kytarové ráno. Tentokrát dorazí pánové ze skupiny Divoký Bill. Bude to příjemné povídání a k tomu všemu zahrají a zaspívají naživo. Tak se těšte. A za chvíli Karel Gott nebo Standa Hložek. Taková je láska má.
1: Zajímají vás novinky z Blaníku?
2: Fotky a videa z našeho studia?
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
2: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
2: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
1: a buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás.
2: Bavit vás.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
8: Chceš válku? Tak tady máš válku.
7: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
9: Všude kolem jsou žraloci.
7: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
11: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
15: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: firmanazážitky.cz.
17: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
18: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: A tohle je Stanislav Vložek, Taková je láska má. Trocha romantiky v pátek odpoledne, posloucháte Rádio Blaník. No a co dál? Zprávy počasí, doprava, pak Jana Kratochvílová. A taky Anaka a láska. A nebo Škvoři. Síla starých vín. Takhle to bude znít na Blaníku. Hrajeme hezky česky. Za 4 minuty už bude 17 hodin. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník.
2: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Severní Čechy čeká zítra většinou oblačno. Ráno se místy objeví mlhy. Odpoledne pak bude jasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty by zítra měly došplhat mezi 19 až 22 stupňů. Na horách to bude kolem 15 stupňů Celsia. O počasí všechno. Na řadě už jsou dopravní informace.
3: Jsme Blaník.
4: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
2: V Děčíně v ulici Jiřího z Poděbrad havarovalo osobní auto. Doprava tam zpomaluje, dejte pozor. Na Teplicku v Modlanech na místní silnici bouralo osobní auto. Doprava tu také zpomaluje, projíždějte opatrně. V Litoměřicích v Čechově ulici se zrazila 3 osobní auta, silnice je uzavřená. A na průtahu Libercem na úrovni Horního Růžodola ve směru na Turnov bouralo osobní auto s kamionem. Zdržíte se tam v kratší koloně. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Pozor, dejte na nebezpečné kuře. Středočeský zámek nikdo nechce. V Krumlově startuje největší vinný festival. Krásné odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje před závadným kuřecím z Lidlu. Jedná se o maso na grill dovezené z Rumunska, které obsahuje nebezpečnou bakterii salmonelu. Pozor dejte také na vodu Natura jemně perlivou, ve které byl louh. Podrobnosti najdete na webu inspekce. Zámek Štiřín se nedaří prodat úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. To nevyšlo ani na 10. pokus. Do aukce za 720 milionů se nikdo nepřihlásil, a tak co nejdřív vypíše nové řízení. Přes snižování ceny z původně požadovaných 3 miliard 300 milionů v žádném pokusu o prodej nikdo nenabídl ani vyvolávací cenu. Karlovarský kraj spouští nový kalendář akcí Kam na západě. Teď jsou totiž informace rozptýlené mezi desítky webů a nový portál je propojí na jednom místě. Co novinka nabídne, prozradí mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
6: Portál umožňuje vyhledávat akce podle termínu, místa, typu nebo zaměření, zobrazit je na mapě a jednoduše se prokliknout k detailním informacím nebo přímo nákupu vstupenek. Vybranou událost si může uživatel uložit do svého elektronického kalendáře nebo ji také sdílet.
5: Lidé si také mohou nastavit, jaké akce je zajímají a dostávat o nich pravidelné informace. 7. program festivalu vína mění ode dneška centrum Českého Krumlova na vinařskou metropoli. Návštěvníkům se představí česká i zahraniční vinařství, dozví se zajímavosti od předních someliérů a ochutnávat mohou ty největší vinné skvosty. Program je opravdu bohatý. Tolik zprávy a teď opět Vlasta.
0: No, jsme si trošku přiťukli, proč ne?
1: Vlasta Suk
3: na Rádiu Blaník.
0: Páteční odpoledne pokračuje, samozřejmě i teď budeme hrát hezky česky. Jana Kratochvílová za okamžik, Michal Tučný a prodavač v tuto chvíli. No a všem Olivím, Oliverům a Galinám přejeme všechno nejlepší k svátku.

0: Tahle písnička, která zazněla taky v seriálu Svět pod hlavou, doporučuju s Ivanem Trojanem a třeba Václavem Neužilem v hlavních rolích. Takový hodně zajímavý. Za chvíli Mira, Chci tančit, taky si dáme Anuka z písní Láska a už bude 17:45.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Čas pro naši Samiru. Samiro, co to bude dnes?
3: Když někdo řekne uklid si cimru, víme, že myslí pokoj. Ale cimra zní tak nějak česky, hospodsky, že by člověka možná ani nenapadlo, že je zatím opět převlečená němčina. Cimra pochází z německého Zimmer, tedy pokoj nebo místnost. A máme celkem pěkně doložené, kdy se u nás objevila. Ústav pro jazyk český uvádí, že české pokoj je mnohem starší, ve významu místnosti ho máme doložené už od 14. století. Cimru jsme z němčiny převzali později a důkaz o tom pochází až z 19. století. Takže jsme rozhodně nepotřebovali další německé slovo, protože vlastně už jsme dávno měli, ale stejně jsme si to tak nějak vypůjčili. A čeština si s tím samozřejmě poradila po svém. Německé Zimmer se přizpůsobilo české výslovnosti a skloňování a vznikla cimra, rodu ženského, a slovo se u nás zabydlilo natolik, že ho najdeme třeba i u Jaroslava Haška a v jeho Švejkovi. S tím mě samozřejmě napadá význam příjmení Zimmermann. V překladu z němčiny to totiž není muž z pokoje, ale tesař.
0: No, tak to je hodně zajímavé. Zase jsme se trošku přiučili, co říkáte.
2: Samira na Blaníku.
1: A ne, proč se říká, co se říká?
4: Život plne dál.

0: znáš.
1: Další hezká česká pro vás z Rádia Blaník. Anna K., Láska. Za 7 minut už bude 17:30. No co nás čeká v té další 60-minutovce, to už tu bude kolega Petr Slíva a Česká desítka. Opět Petr zmapoval, jak si vedly jednotlivé písničky v uplynulém týdnu, které vedou, které vyhrávají a jsou na prvních příčkách České desítky. Dozvíte se mezi 18. a 19. a i tentokrát se vrátím do minulosti, třeba za touhle písní. Ve kterém roce bodovala písnička Jediná od Ivana Stovek. No, taky se dozvíte. Už v příští hodině v České desítce, tady na Blaníku. Rádio Blaník. A za chvíli vám zahraju třeba Škvory a dáme si i Boniem.
2: Nevydařené rande, rozpačité pohledy. Jak z toho ven? Dopřejte si terapii módou a v obchodním centru Nisa si spravte náladu novým, dokonalým úlovkem. Nisa Liberec, na dotek skvělým nákupům.
3: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci, v IQ-landii nebo v IQ-parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky, včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQ-landii či IQ-parku. Vše na IQ-landia.cz. A oslava je dokonalá!
4: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
5: Jack.
4: Když máte v plánu pořádnou práci.
5: Jack.
4: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
5: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: V neděli 4. října dorazí Sportfilm Festival do Jablonce nad Nisou a kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA. Už jste viděli film Bojovník? Více na sportfilm.cz.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.

déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

0: ty černý stín.
1: Za námi černý stíny a Xindl X. Tady je Rádio Blaník, ještě 6 minut a bude 6:15. A my se teď podíváme na naše internetové stránky, kde si můžete poslechnout další podcast, tedy další zajímavý rozhovor, tentokrát s kardioložkou, primářkou, paní profesorkou Jitkou Mlíkovou Seidlerovou. A dozvíte se v něm také to, jak moc jsou rozšířené problémy s játry.
2: Minimálně v mé ambulanci známky toho, že ty játra už jsou poškozená, má dobře 70-80% pacientů s hypertenzí. Ono to taky souvisí s tím, že hypertonik zase v 70-80% tak bude obézní a ta stukovatění jater spolu úzce souvisí. Platí obecně, že pacient, který má jeden ten rizikový faktor, na sebe nabaluje ty ostatní.
1: Stučněná játra jsou zkrátka neuvěřitelně rozšířený problém. Celé povídání tedy najdete na našem webu na adrese radioblanik.cz v sekci podcasty. No a za chvíli třeba Jiří Korn, ještě tě mám a plnou náruč. No a další hezkou českou zaspívá Dalibor Janda. Snad jsem si měl všímat víc. Radio Blaník. Já přeji dobré odpoledne.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: S mým hlasem mi pomohla AI. Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
17: Sportka od Olvinu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kilogram. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrý den, jak bychom měli nejlépe pečovat o naše zahrady a vůbec o celkový exteriér u našich domů po celý rok? Jak se správně starat o dlažby a jaké nejčastější chyby děláme? Všechno se dozvíte v 9. dílu podcastu Dito na dlažby ploty na adrese radioblaník.cz.

0: Jiří Korn, ještě tě mám a plnou náruč. No a taky už pomaličko, ale jistě přichází kolega Petr Slíva. Česká desítka je před námi už za malý okamžik. Mezi těmi deseti nejhranějšími písničkami se umístila tahle od Marka Ztraceného Obuj si mý boty.
1: Obuj si mý boty, jestli mě chceš sou.
0: Taky od Mirai Malinovej sirup.
1: Malinovej sirup, vítr ve vlasech vlál a roztrhaný triko rozuplakala tráva.
0: A ještě jednou Mirai se Farnou, vzpomeneš si. Spousta dalších. Hrajeme hezky česky. Vlasta Suk se s vámi pro tuto chvíli loučí. Před 19. hodinou se opět uslyšíme při písničkách na přání. Za 4 minuty 18 hodin.
2: Radio Blaník.
3: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Radio Blaník. Počasí.
2: Radio Blaník.
4: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek v severních Čechách většinou oblačno. Ráno se místy objeví mlhy. Odpoledne pak čekáme jasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 19 až 22 stupňů. Na horách to bude okolo 15 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už doprava.
3: Radio Blaník.
5: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
5: Za každého počasí.
3: Blaník za volantem.
4: Na Teplicku v Modlanech na místní silnici havarovalo osobní auto. Doprava tu zpomaluje, projíždějte opatrně. V Litoměřicích v Čechově ulici se srazila 3 osobní auta. Silnice je tu obousměrně uzavřená. V Děčíně v ulici Jiřího z Poděbrad havarovalo osobní auto. Doprava tu také zpomaluje, buďte opatrní. A na průtahu Libercem na úrovni Horního Růžodola ve směru Miru na Turnov havarovalo osobní auto s kamionem. Tady se zdržíte v kratší koloně. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už zprávy.
5: Ráno do práce.
3: O víkendu na výlet.
5: S Blaníkem jsme s vámi i na vašich cestách.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Vodojem už není plný olova. Policie ztotožnila pohřešovanou ženu. Praha hledá hlavní vánoční strom. Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Maximální cena nafty o víkendu a v pondělí mírně klesne. Ministerstvo financí snížilo cenový strop o 4 haléře na 48,54 za litr. Naopak u benzínu vzroste o 5 haléřů na 45,97. Resort pumpaře vyzývá, aby k nejvyšším povoleným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolená voda je opět pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost a obsah olova splňuje stanovené hygienické limity. Středočeské vodárny garantují, že je vhodná k běžnému užívání, včetně pití a přípravy pokrmů. Policie případ prověřuje a dál hledá zdroj znečištění. Tělo nalezené včera večer u skládky patří pohřešované ženě. 38letá matka dvou dětí z Frýdku Místku odešla 3. září z domova. Byla ve špatném psychickém stavu a chtěla vyhledat odbornou pomoc. Okolnosti její smrti kriminalisté zkoumají. Pravděpodobně spáchala sebevraždu v den, kdy odešla. V rodině panovaly dobré vztahy. Praha stále hledá vánoční strom pro adventní trhy na Staroměstské náměstí. Organizátorům přišlo asi 50 typů, ale ani jeden nesplňoval parametry. Kritéria pro ideálního kandidáta připomene mluvčí společnosti Tajko Hana Týce.
7: Ideálním stromem je smrk stepilý, musí mít hlavně rovnoměrné zavětvení, pravidelný kmen a být zhruba 23 až 25 metrů vysoký. Může růst vlastně kdekoliv v celé České republice. Ideální, ale v blízkosti silnice, i když i s tím jsme si už v minulosti poradili. A co je důležité, stav stromu musí být hlavně zdravý.
6: Tipy můžete posílat na web trhypraha.cz do 15. října. To je pro dnešek ze zpráv vše. Přeji vám krásný večer. Teď vás čeká 10 nejhranějších českých písniček.
3: Česká desítka.
5: Česká desítka.
3: Česká desítka.
5: Na rádiu Blaník.
8: Je pátek večer nebo neděle poledne, záleží na tom, jestli posloucháte premiéru nebo reprízu České desítky, a zdraví vás Petr Slíva. V obou případech vás čeká 10 nejhranějších českých písniček uplynulého týdne v rádiích. Tentokrát bez odpadlíku, ale trošku se nám to v žebříčku promíchalo a máme tady poměrně dost posunů nahoru i dolů. A k tomu i tentokrát přihodím dva pohledy zpátky. Prostě bude co poslouchat. A ještě než to všechno odstartuji, tak poděkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI, protože z jejich žebříčku i tato česká desítka čerpá. A jdeme na to jako vždycky pěkně od konce. Na 10. místě je Tereska Mašková. S novou deskou vyprodala v lednu pražskou halu O2 Univerzum a písnička Hořkosladký valčík tam zazněla hned jako druhá písnička večera. Na pódiu ji dělali společnost Čtyři tanečnice. Verzi, kterou nakonec vydala, inspirovala prý jedna francouzská písnička. Takže Tereza Mašková a Hořkosladký valčík, tentokrát bez tanečnic.
3: Česká desítka
5: na rádiu Blaník. Místo

0: tisícka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Tomáš Klus a jeho Dokola. Loni na začátku září se v rádiové desíce stalo něco zvláštního. Objevily se tam hned dvě písničky se jménem Dokola. Na jedničce ji měli Miraj s Tripsem, na desítce Tomáš Klus. A Tomáš se s ní do desítky dostal vůbec poprvé tehdy, po více než půl roce od vydání. V klipu se objevil i Jan Svěrák a celé to vypadá jako komik, smrkněte se na něj. Navíc konec téhle písničky docela škádlí moderátory, protože už to vypadá, že končí, svádí vás to k tomu něco říct a do toho vám ještě jednou skočí Tomáš Klus. Já myslím, že v nahrávacích studiích by vždycky měl sedět nějaký rádiový moderátor a přinejmenším u singlu, které směřují do rádia, říkat tak takhle ne, pánové. To byla samozřejmě jenom legrace, Tomáše máme rádi a jeho hravost taky. A jdeme na osmé místo. A to patří Marku Ztracenému. Písnička Obuj si mé boty vyšla jenom pár dní před jeho největším koncertem. Letos na Letné, přišlo tam přes 70 tisíc lidí a Marek je první český zpěvák, který tam vystoupil. Před ním tam v roce 1996 zpíval Michael Jackson, potom v roce 2003 Rolling Stones a ve stejném roce ještě slovenští Eláni, ale zatím žádný Čech. Celé Markovo pódium na Letnou letos přivezlo 140 kamionů, slyšíte dobře. Tak Marek Ztracený a Obuj si mé boty v rádiové verzi. Teď na Blaníku na osmém místě české desítky.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak ze sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zne.

0: Písnická.
1: Na rádiu Blaník.
2: Krištof a Dominik Ladža a Půlnoční hřích, dneska 7. místo. Dominik prý jako malá zpívala písničky skupiny Krištof a teď s nimi má duet Hold, některé dětské sny se plní. K písničce existuje i klip, natáčel se 16 hodin a za pár dnů bude na světě i celé nové album kapely, nazvané právě podle této písničky. Vyjde příští pátek 9. října. A před námi je první pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
2: A vracíme se v něm do roku 2000. Vanastovy věci a jediná. 7 týdnů byla tahle písnička na první příčce. Hudbu k ní nenapsal ani Robert Kodym, ani PBH, ale netradičně Mekyš Birka. Text ten už je od Roberta Kodyma. Jenom připomenu ve stručnosti historii kapely. Vanastovky vznikly tehdy na zakázku jako kapela pro krátký dokument o pankáčích. Měl to být jednorázový projekt, jak to dopadlo, to už víme. Takže Vanastovy věci a jediná a pohled zpátky do roku 2000.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník. Pohled.

0: Hana Stovy věci a jediná v dnešním prvním pohledu zpátky, písnička z alba Hračky. Ta deska měla tehdy černobílý obal a obsahovala víc elektroniky než dřív a jediná je na ní taková, řekněme, nejjednodušší písnička, skoro countryovka. No a za chvíli už šestá příčka České desítky na Blaníku.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.
3: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
4: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
3: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
4: To nejlepší z regionu.
3: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
5: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
2: Ty nejoblíbenější, které znáte.
11: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
2: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
11: Ráno od 5 do 6.
2: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
11: Hezky česky na Blaníku. Ráno.

0: Blaník.
1: Posloucháte Českou desítku na Blaníku a v ní 10 nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu. A po prvním pohledu zpátky a krátké pauze zase zpátky k žebříčku. Čeká nás 6. místo a na něm Eva Farna a Miraj a písnička Vzpomeneš si. Vyšla 30. března a hned se stala nejhranější domácí písničkou v rádích. V klipu jsou z nich tajní agenti, kteří jdou po Padouchovi, kterého hraje Honza Dědek. No a celé je to vlastně taková hudební vzpomínka na Davida Stypku, kterého už mimochodem Miraj několikrát zastoupil i na pódiu v duetu Dobré ráno Milá. Tak tento duet už si s Evou rovnou střihli spolu ve studiu. Eva Farná a Miraj a Vzpomeneš si na 6. místě.
2: Česká desítka
0: na rádiu Blaník.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: Skupina Opět a Radeček a páté místo České desítky. Všechno je v pořádku. Písnička, která vyšla už na podzim roku 2024. Do rádiové hitparády se ale dostala až letos v březnu na 37. místě. Teď je pátá a navíc poskočila i z minulého 8. místa. Takže docela slušný progres. A příští sobotu začíná Stardance, další ročník, kde bude tančit právě i zpěvák Radečků Tomáš Polák, který o sobě říká, že je tancem nepolíben. Tak to jsme na tom Tomáši podobně. No a my půjdeme na čtvrté místo. Tam nás čeká Selhání, to od Činasky. Vyšlo letos v dubnu, kapela s ním letos během letního turné objela 18 míst. Prý to bylo jejich největší letní turné v historii. Taky se na něj pořádně těšili, jak nám ostatně potvrdil i Michal Malátný, když byl hostem v kytarovém ránu na Blaníku. Takže tady je ta bramborová medaile. Činasky a Selhání.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo 4.

0: Písnička. Na rádiu Blaník.
1: Činasky a selhání, letošní novinka skupiny, která se v žebříčku drží už 23. týden. No a před námi je druhý pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: A ten nás vezme direkt do roku 2010. Tehdejší životní partneři Xindl X a Olga Lounová spolu naspívali písničku, která byla 20 týdnů nejhranější českou písničkou v éteru. Jmenuje se Láska v housce. Klip, který k písničce vzniknul, se tehdy točil v poušti a v místním McDonaldu. Xindl je tam v dlouhé roubě, Olga jako břišní tanečnice. Takže v pohledu zpátky se teď podává Láska v housce.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohled zpátky.

0: Rádiu Vlna.
1: Láska v housce, která otevřela Olze Lounové cestu k pěvecké kariéře, Ksindl s ní zároveň poprvé nahrál písničku s novou kapelou. Tak to byl dnešní druhý pohled zpátky, který nás zavedl do roku 2010. 20 týdnů to byla nejhranější česká písnička v éteru. No a teď už aktuální medailová místa. Na tom třetím je Poetika s písničkou Blízko. Ze šestky to bylo rovnou na trojku. Víš, se v téhle desíce ještě písnička nedostala. A i tady pro vás mám takovou informaci o videoklipu. Mimochodem, původně vznikaly klipy hlavně pro hudební televize, v posledních letech je to hlavně pro sociální sítě. No a v tomhletom konkrétním tančí zpěvák Ondřej Brejška sám po Praze. A prý mezi lidmi, kteří o ničem nevědí. Připadal si údajně hrozně trapně a za čtvrt hodiny od začátku natáčení jej prý na eskalátoru zahlédla kamarádka z rodného Velkého Meziříčí. No prostě trapas. Takže Poetika a Blízko na třetím místě české desítky.
0: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.

0: Miraj a malinovej sirup na druhém místě české desítky. Miraj míří na největší koncert své kariéry. 12. června příštího roku zahrají v pražském Edenu. Pódium bude uprostřed stadionu. Díky tomu se tam vejde kolem 38 tisíc lidí a navíc všichni dobře uvidí vlastně. Jenom kapela nesmí být celou dobu otočená k jedné polovině zády. To si musí kluci pohlídat. No a než se podíváme na první místo, tak ještě rekapitulace. 10. místo tentokrát patří Terese Maškové a Hořko sladkému valčíku. O jedno místo si od minula polepšil Tomáš Klus s písničkou Dokola. Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit. Na 8. místě je Marek Ztracený a Obuj si mé boty. Krištof a Dominika Aláďa a Půlnoční hřích, tak to vypadá na místě 7. Duet Evy Farné a Miraje Vzpomeneš si se tentokrát po 25 týdnech v žebříčku umístil na místě 6. Z 8. místa na 5. to tentokrát vzala písnička Všechno je v pořádku od skupiny Opět a Radeček. Bramboru mají Činasky a jejich selhání, ale není to selhání. Už nehledám to místo, kde všechno mám. A teď medailová mísa. Na tom třetím je Poetika a jejich Blízko. Zatímco na druhém se stejně jako minule popíjí malinovej sirup se skupinou Miraj. No a teď už rovnou na to místo první.
1: Česká desítka.
2: Česká desítka.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
0: No a tam ji zase najdete. Zase tam je Eva Farná a písnička Neříkej, co má se stát. V létě sesadila její vlastní hit Perpetuum mobile. V rádiích skončila z 11. místa rovnou na první. No a tam už se drží 8. týden. Takže Eva Farná, Neříkej, co má se stát. A první místo české desítky i tentokrát.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.

0: marná. A neříkej, co má se stát. Na konci písničky nechali její opravdový smích. A ještě jednu věc. Uprostřed koncertu v Edenu 15. června Eva bez ohlášení vydala celé album ADHD Pop. A je na něm i tahle písnička. Tak to je z dnešní České desítky vše, nebo skoro vše, protože ještě musím poděkovat České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI, ze kterého i tato Česká desítka čerpala, a tak to bude zase za týden, ale předpokládám, že s jiným pořadím a možná i jinými písničkami v České desítce. Necháme se překvapit. Takže za týden v premiéře v pátek po 18. hodině, v repríze v neděli v poledne zase další Česká desítka. Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí, mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem a předávám slovo kolegům.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Petr Nač a poslední krát posloucháte Rádio Blaník. Teď už vás opět zdraví a krásný páteční večer. To je Vlasta Suk. Za chvíli 19 hodin, písničky na přání před námi, mezi nimi třeba Karel Gott a Lucka Bílá, Krása. Tak krása má, taky se těšte na Jakuba Smolíka. Nebo Karla Kahovce. A krásná písnička Háj od Zínu. Hrajeme hezky česky a za minutu už bude 7 večer.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Třeba bílé to bude pokračovat i o víkendu. Zítra většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami od 20 do 24 stupňů, v tisíce metrech kolem 16. Noční minima, ty nám klesnou na 10 až 5. Ojediněle naměříme kolem plus 3 a sem tam musíme počítat s přízemními mrazíky. A po ránu se taky mohou objevit mlhy.
1: Vlasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
0: Ano, jsem s vámi, startuje páteční večer tady na Blaníku, užijeme si taky novou hodinovku písniček na přání a na rozjezd zpívá Hana Zagorová Studánko Stříbrná.
1: Písničky na přání
2: na Rádiu Blaník.

0: odstartovala takhle krásně dnešní písnička na přání a pokračovat budeme dále s Kyčesky a s kterou?
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
0: Jmenuje se Krása a já bych řekl, ano, skutečně krásná písnička nás čeká. Poletí pro úžasné rodiče Alenku a Míru Havlovi z Radnic. Naši milovaní rodiče, 50 let společného života, je neuvěřitelný milník a pro nás, vaše děti, ta nejkrásnější inspirace. Děkujeme vám za to, že jste pro nás vytvořili bezpečný domov, plný lásky a taky porozumění. K vaší zlaté svatbě vám ze srdce přejeme pevné zdraví a spoustu dalších let plných smíchu a radosti. Máme vás moc rádi, vaše děti Hani a Míra s rodinami. Tak my se připojujeme samozřejmě, krásnou zlatou svatbu a užijte si tuhle nádhernou písničku, kterou zpívají Karel Gott a Lucie Bílá.

Rogot, taky Lucie Bílá a krása. A na Blaníku jedeme dál, hezky česky zvesela Harley. Milý Blaníčku, zahraj prosím pro mou maminečku její oblíbenou písničku, k jejímu zdravíčku a štěstíčku k narozeninám. Dnes v Volné Harley hrají, i když lístky už nemají, na Blaníku teď ti zahrají dcera Iva.

Proč pocit mám, zpívali Harley. Posloucháte Blaník, teď na vaše přání taky Jakub Smolík a máme tu pozdrav do Tršic. Všechno nejlepší k narozeninám. Hodně zdraví a osobní spokojenosti do dalších let přejí dcery Jarka, Majka, Ála a rodina Šumná, Hulicová, taky Navrátilová. Tak posíláme. Haleluja. Rádio.

Tolik Jakub Smolík, haleluja, pojďme za sluníčkem, milé Rádio Blaník, chtěl bych nechat zahrát jen tak pro radost tuhle píseň Gustav. Tak jo, tady máte Gumbay Dance Band pro vás.

0: Tolik tedy Good Bye Dance Band, Son of Jamaica. Za chvíli je hezky česky na vaše přání. Bobra Motýl, Vyznání. No a taky třeba Kabáti nebo Karel Kahovec, Háj Modřínu. Tak pěkný večer, za 10 minut už bude půl osmé.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
3: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
4: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodíly Váška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Masožrouti, pozor! Steak Grill Hammer na Jezeře má pro vás speciální akci. Burgermánie. Burgermánie. Víkend burgerového šílenství. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Grillhammer. Stejkárna, jak má být.
7: Babí léto v Větravě je tady. V sobotu 3. října vás čeká večer plný živé hudby pod širým nebem. Hlavní hvězda kapela Zrní. Dále zahrají Přeskopec a Jan Fitz a kompany. Od 17 do 23 hodin v Větravském dvorci. Vstupenky na jitrava.cz.

0: Blaník.
1: A jedeme dál. Teď na vaše přání kabáti s malou dámou. Máme tady dva požadavky. Dobrý den, chtěla bych zahrát písničku, a to konkrétně od Simony Kotáčkové z Předína pro věrnou kamarádku Ivču Kutálkovou z Bolíkovic u Moravských Budějovic k jejím 50. narozeninám. Hodně zdravíčka, štěstíčka a spokojenosti do dalších let. To a vše ostatní, co si přeješ, ať se ti vyplní. A vítej v klubu padesátníků a každý den ať stojí za to. A ještě jeden vzkaz tu máme, abychom zahráli pro mého nejlepšího přítele Rostislava Šrámka k jeho 59. narozeninám od Luciáška.

Skupina Kabát a Malá dáma, teď na vaše přání na Blaníku Karel Kahovec a Háj Modřínů. Milý Blaníčku, chtěl bych tímto poděkovat svým andílkům, kteří nade mnou drželi ochranou ruku při návratu od dcery v neděli 27. září, když se přímo za zatáčkou objevil strom přes silnici. Tímto chci poděkovat i chlapům, se kterými jsem strom čapnul, nebo respektive se kterými jsme strom čapli a z té silnice ho dostali pryč. Stalo se to kousek od železniční trati na silnici ze Žadce do Deštnice. Chlapi, ještě jednou díky, Pavel ze Žadce. Tak Pavle, ještě, že to dobře dopadlo, tady máte písničku od Karla Kahovce. Užijte si.

0: Takhle báječně hraje Blaník v pátek večer. Karel Kahovec a Háj Modřínů. Před námi Bobra Motýl, vyznání. Děkuji mému manželovi Rudovi z Novosedlic za vše, co pro mě udělal. Miluji ho z celého srdce. Zdeňka.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.

Tolik tedy poprvé motýla vyznání, před námi holky a mám ráda. Dobrý den, zahrajte prosím písničku pro bráchu Rudu. Děkuji, napsala Kateřina. Tak pojďme hrát.

0: Skupina Holky, písnička Mám ráda, pokračujeme na vaše přání s Michalem Davidem. Pár přátel před námi, krásný večer, chtěla bych nechat zahrát písničku od Michala Davida, a to konkrétně pro fotbalový tým, to je Jáchymov, že letos jim to jede na hřišti a že jsou super tým, a Machimu k 50. přeji všechno nej. Pabla.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: Michal David a pár přátel stačí mít. Za chvíli třeba Jiří Grossman a vzdálené bubny. A taky opět Radeček, Nedvědi nebo Kateřina Marie Tichá a Zníšená zem. A spousta dalších. Tak užívejte páteční písničky na přání s Blaníkem. Za 5 minut, 7:45.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 4+1 v Kostelci nad Orlicí za 3 miliony 990 000 korun. Rodinný dům ve Vážanech u Vyškova za 14 milionů 290 tisíc. Penzion v Rudníku Arnultovicích u Trutnova za 7 milionů 800 tisíc. Chata v Náchodě Lipí za 1 milion 900 tisíc. A garáž ve Strakonicích za 600 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Sleva 20%.
7: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám Baru povedlo. Jako z katalogu.
6: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: A jdeme dál hezky česky na vaše přání. Opět a Radeček, milý Davčo Bláho z Podbořan, k tvým 19. narozeninám ti přejeme všechno nejlepší. Hodně zdraví a pohody, ať se ti splní vše, co si přeješ. To přeje mamka, tačka a brácha Honza. Máme tě moc rádi.

Tolik tedy bratři od skupiny Opět a Radeček. Teď na vaše přání nedvědi a máme jen sebe. Milý Mildo, všechno nejlepší k tvým včerejším narozeninám. Hodně štěstí, hlavně hodně zdraví a samozřejmě hodně lásky. Moc tě miluji a věřím, že spolu zažijeme ještě spoustu šťastných let. Jitka.

0: Máme jen sebe.
1: Bratři Nedvědi zpívali Máme jen sebe. Posloucháte Blaník a hrajeme na přání. Dnes bychom oslavili 50 let společného života. Bohužel před 5 lety manžel odešel. Chtěla bych mu poslat touto cestou vzpomínku na společně prožitá léta a políbek tam nahoru. Navždy tvoje milující manželka Mirka posílá.
2: Rádio

Krásná písnička Jiřího Grossmana, Vzdálené bubny. Před námi Kateřina Marie Tichá a Zničená zem. Chceme zahrát písničku pro moji manželku a maminku našich dvou dcer, paní Janu Krandovou z Kozlova u Letče nad Sázavou, k jejím zítřejším narozeninám. Lásko, přejeme ti všechno nejlepší. Hodně štěstíčka, zdravíčka, domácí pohody, ať se ti vše daří, jak sama chceš. To přeje manžel Jarda, dcery Nikola a Vanessa, babička Marie, tatínek Milan, švagrová Hana s Milanem a taky kamarádi. Tak my přejeme taky všechno nejlepší. A tuhle krásnou písničku posíláme.

0: Za námi Kateřina Marie Tichá a Zničená zem. A před námi dělání. A vzkaz dělání, nedělání, to nás na stříhárně pohání. Myška a Ivuška na kartu uhání a myslí, že to tady zachrání. Danuška v kanceláři něco na počítači nám vaří a naše Simonka je žena v běhu, která musí být stále ve střehu. Musí si v práci zapíchat, aby ji nemuseli mistrové vyslýchat. A Renča, ta si v klidu molduje a potichu se raduje. Děkujeme Blaníčku za krásnou písničku, pa, Renulinka posílá. Tak jdeme na ní.
1: Radio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Je přesně 20 hodin a za námi první část písniček napsání. Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák zpívali Dělání. V příští hodině třeba Škvor, Milionu hvězd se ptáš.
1: Milionu hvězd se ptáš, zázraky nepřijdou z poslední.
0: Taky Michal David a Karel
1: Gott.
0: A nebo Ohnout, Svaz českých bohémů. Hrajeme hezky česky, teď je přesně 8.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Další krásný den nás čeká a víkend zítra většinou jasno nebo skoro jasno, teploty od 20 do 24 v tisíce metrech na horách, naměříme kolem 16 stupňů. V noci a po ránu se mohou sem tam objevit mlhy a minima klesnou na 10 až 5, ojediněle půjdou až k plus trojce, sem tam také musíme očekávat přízemní mrazíky.
2: Vlasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: Dobrý večer, posloucháte Blaník, jedeme dál, na vaše přání to bude znít ještě celou hodinu až do té 21. Teď Argema, prohrát není žádná hamba.

0: Argema prohrát není žádná hamba. Jsme Blaník a hrajeme podle vás.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: No a před námi Škvoři, milionu hvězd se ptáš. Moc prosím o písničku pro mě a kolegyně z práce a pro všechny lidičky, co vás teď poslouchají. Moc děkuji, ale...

další pohodovka pro vás a na přání škvor milionů hvězd se ptáš. 8 minut po 20. hodině na vaše přání dál, za chvíli třeba ohnouti, teď Lucie Bílá a písnička Miluj tě. Milé Rádio Blaník, prosím o zahrání písničky panu Tomášovi Drizimu, můj milovaný Bobíku, jsem ráda, že tě mám, za všechno ti z celého srdce chci poděkovat. Miluj tě a nikdy nepřestanu, Lenka.

0: Lucie Bílá a Miluji tě. Na Rádiu Blaník. Hrajeme na psání a pokračovat budeme i v příštích minutách. Teď Michal David s Karlem Kotem. Všechno nejlepší k 65. narozeninám našemu skvělému Zdeňkovi Kalfusovi z Teplic přeje z celého srdce celá rodina. Přejeme ti, ať tě zdraví neopouští, štěstí tě provází na každém kroku a dny jsou plné pohody a radosti s tvými nejbližšími. Užij si svůj velký oslavný večer a tahle blanická písnička letí z rádia rovnou za tebou.
1: Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Michal David, taky Karel Gott, to stárnutí zrádné. Blaník je s vámi v pátek večer, teď podle vás vohnout. Milí Aleši, k tvým dnešním krásným 60. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, lásku svých bližních, klid a pohodu do dalších let. Vítej v klubu, Mirka a Láďa Karlecovi posílají.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio
2: Blaník.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Ohnout a Svaz českých bohémů. Za 8 minut už bude půl devátý, za chvíli třeba holky, taky Michael Jackson nebo Petr Janda a nějak se vytrácíš, má lásko. Tak vám přeji pěkný večer.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
3: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: přání. Na rádiu Blaník.
1: Teď na vaše přání taky, holky, pro mámu. Prosím, zahrajte pro naši maminku k narozeninám. Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí a hlavně zdraví. Přejí Zuzka, Ilča, Péťa a vnoučátka. Máme jim moc rádi. A ještě tu máme jeden požadavek, abychom zahráli mé skvělé mamince Květoslavě Mažgutové. Děkuji, že tě mám, mám tě moc ráda a děkuji, že tu pro mě jsi. Jsi úžasná maminka a teď 3 měsíce i babička. Děkuji za vše, dcera Květa s vnoučkem Ondráškem.

Za námi holky, písnička pro mámu, teď Michael Jackson, krásný začátek víkendu všem a posílám tuhle písničku pro všechny, kdo chtějí v pátek večer pořádnou porci energie a zatančení a samozřejmě i pro ty, kdo rádi poslouchají legendy pop music, napsal Lukáš z Ostravy. Tak tady je Michael Jackson a písnička Bad. Užijte si ji.

Petr Janda a Nějak se vytrácíš, má lásko. My pokračujeme dál na vaše přání, teď skupina Kabát s písní Oni. Dobrý večer, milé rádio, prosím o zahrání písničky pro fotbalisty SK Dynamo České Budějovice. Hoši, děkuji vám za vítězství v letní přípravě nad SK Slavia Praha C.

tisku. Závěrem bych chtěl ještě poděkovat panu Sladkému, jak Mildu trénoval Milan Malý. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky pro mého syna Adama Petříka, který 1. října oslavil 33. narozeniny. Přání všeho nejlepšího, moře zdraví a pohody, lásky a splnění všech přání letí od mámy ze Šumvaldu. Mám tě moc ráda. Marta posílá písničku.

0: skupina Kabát, písnička Oni, za 5 minut už bude 8:45. Za chvíli na vaše přání například No Name a taky Standa Hložek s Petrem Kotwaldem. Písničku Holky z naší školky bych chtěla zahrát pro moji kolegyni Alici, se kterou jsem na noční, a všem zdravotníkům z nemocnice svaté Anny, obzvlášť naše ortopedie. Moc děkuje Hanka z Brna. Tak zdravíme do Brna. No a za půl minutky si tuhle písničku vychutnáme celou.
1: Rádio Blaní. Písničky na přání. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

tolik tady Eurythmics. Posloucháte Rádio Vlaník, hrajeme na psání a před námi Eva Farna. Písnička poletí pro celou moji rodinu, jste ti nejlepší z nejlepších, hlavně ty, Jaro, prostě bráška, jak má být, napsal Standa. A chtěl bych to poslat taky Irence k narozeninám, přeju jí hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky a hlavně, a se ti splní vše, co si přeješ, to vše od srdíčka ti přeje tvoje zlatíčko Michal z Karlových Varů.

Eva Farná zpívala na ostří nože, teď No Name a prvá. Přál bych si zahrát písničku právě o téhle kapely pro moji přítelkyni Ruslanku, která má moc ráda No Name a chystáme se na jejich koncert. Lásko, tenhle týden bez tebe je nekonečný a moc mi chybíš. Tohle písničkou ti posílám pusu na dálku a chci ti připomenout, jak moc pro mě znamenáš. Tvůj Míra.

Kavala No Name a písnička prvá. A my míříme do finále, tady je poslední kousek na vaše přání pro dnešní večer. Michal David zaspívá Kolu, pijeme Kolu. Je to nedávno, co ses narodil a už slavíš 39 let. Všichni ti přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky a peněz. Život strašně utíká. Trochu zvolní pracovní tempo, zdraví máš jen jedno. Život užívej, dnešní den si užij plnými roušky. Ze srdce ti přejeme mamka, strejda, Kristýnka, Janča, Kačka, Štěpánek, Inka a všichni pejskové, co jich máme. Mamka posílá víče za všechny, tak jdeme na to, Michal David. A k těm 39. narozeninám i od nás z Rádia Blaník všechno nejlepší. Pěkný večer.

0: Michal David, kolupijeme kolu, necelá minuta nás dělí od 21 hodin. Dnešní písničky na psání jsou u konce, zase zítra to bude hrát podle vás v 19 hodin a objednávat do těch dalších dnů, po neděli můžete kdykoliv, ale v předstihu, ideálně 3 pracovní dny předem, na adrese radioblaník.cz. Za chvíli Brontosauři.
1: Na půdě jsem vystřelil růži z papíru.
0: A taky Karel Gott.
1: Ty jsi pro mě ta pravá, a já tu...
0: A nebo Iveta Bartošová. Pokračujeme, jak jinak než hezky česky, teď je 21 hodin.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Zítra nás čeká další krásný den, jasno nebo skoro jasno, s teplotami od 20 do 24 stupňů, v 1000 metrech kolem 16, noční minima většinou 10 až 5, ojediněle plus 3 a po ránu se mohou objevit i mlhy, tak s ním počítejte.
2: Plasta Suk
3: na Rádiu Blaník.
0: Tak a teď schválně, kdo z vás někdy odkrojil plesnivý kousek chleba a zbytek bez výčitek snědl? A nebo odstranil plesnivé místo na ovoci a řekl si, to je dobrý, to už můžu dát, dojíst. No, možná jste ale riskovali víc, než si myslíte. Za chvíli vysvětlíme proč a na co si dát pozor. Prima večer.

0: Tolik tedy Oceán s Petrem Můkem a Prázdná ulice. Na Blaníku 10 minut po 21. hodině. Teď se vracíme k tomu, o čem jsem mluvil před pár minutami. A to o tom jsem se ptal, jestli jste někdy odkrojili kousek plísně z něčeho, ať už to je chleba, ovoce, a zbytek snědli. A řekli jste si, no jo, v pohodě, tak ten kouslínek je pryč, můžeme sníst. Ale pozor, potravina zasažená plísní patří celá do koše. A nestačí odkrojit jen viditelně postiženou část. Přesně na tohle upozornil Státní zdravotní ústav. A tady je jeho mluvčí Štěpánka Čechová.
1: Plísně mohou znamenat i významné, často pouhým okem zcela neviditelné zdravotní riziko. Jejich působením mohou vznikat toxické i rakovinotvorné látky. Pokud jsme schopni plíseň sami odhalit, nikdy plesnivé potraviny nekonzumujme a rozhodně nestačí odstranit zasaženou část pokrmu.
0: No a co navíc, toxiny z plísní nezničí ani teplo. Takže už to víte, až uvidíte tady malinký kousínek, tak vyhodit, popřípadě dát zvířátkům, pokud máte nějaká slepičky, prasátka, to už je jedno, ty si na tom pochutnají a vy si pochutnejte na dalších pohodových písničkách právě teď. Vladimír Mišík, ETC a Stříhali do hola malého chlapečka, za chvíli i Karel Gott s písní Ta pravá. Pěkný večer.

0: Autorem téhle písničky Karla Gotta je Marek Ztracený a Karel Gott ji naspíval v roce 2018. Ta pravá. Doufám, že potěšila. Posloucháte Blaník, ještě 6 minut a bude 9:30. A co nás čeká dnes mezi 22. a půlnocí? Asi už jistě víte, že i dnes pro vás máme písničky z lásky. A vybíráme tuhle. Dorazí Cat Stevens. Taky si dáme Extreme. No samozřejmě nemůžou chybět hezké české, jak jinak. Helena Vondráčková a Jiří Korn zaspívají. Taky vybíráme Michala Penka. A spoustu dalších. Takže dnes večer opět se ponoříme do romantických písniček. A do romantické nálady. Písničky z lásky pro vás i dnes mezi 22. a půlnocí. Za chvíli zrychlíme, mám pro vás kapelu Tým s reklamou na ticho a chystám i Abu.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Tak tohle byla další hezká česká písnička na rádiu Blaník. Iveta Bartošová a Léto. Cestovat se dá nejenom v létě, ale během celého roku. A my, blaniští krajánci, vám přinášíme tipy na hezké výlety a samozřejmě objíždíme celou Českou republiku. Máte rádi kávu? Pokud ano, tak byste neměli minout Klentnici na Jižní Moravě a navštívit Muzeum kávy. Co tady všechno uvidíte, mi prozradila Romana Remutová.
1: Muzeum kávy uvidí sbírku několika strojů, máme jich tady víc jak 500, něco dalšího je ještě v depozitu, co už se nám semka nevešlo, ale snažíme se, aby jsme neustále doplňovali. Jsou tady kousky už ze začátku minulého století od firmy La Pavoni, La Cimbali, Paris Express. Naše muzeum je otevřeno od 10 do 19 hodin. Kromě dvou zimních měsíců, což je prosinec a leden, jsme otevřeni celoročně od pondělí do neděle.
0: Tak jste to slyšeli ještě říct listopad. Můžete si udělat výlet do muzea kávy v Klentnici na Jižní Moravě. Další hezké tipy na výlety opět zítra. No a všechny ty naše reportáže, včetně fotek a videí, najdete na webu v sekci Krajánek na adrese radioblaník.cz.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: Za chvíli třeba Čechomor a Velické zvony, teď Brian Adams, Please Forgive Me. Dobrý večer.

0: na Čechomor a Velické zvony na Rádiu Blaník. Za chvíli už písničky z lásky a i v nich vám budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Jak by to mělo vypadat zítra na obloze? Nádherně, má svítit sluníčko, čekujeme jasno nebo skoro jasno, teploty od 20 do 24 stupňů, v 1000 metrech kolem 16. Noční minima budou chladná, rána, teploty klesnou na 10 až 5, ojediněle naměříme kolem plus trojky a po ránu se taky mohou vytvořit mlhy, tak s tím počítejte. Tolik informace o počasí. Vlasta Sokola všechny zdraví a posílám slíbené písničky z lásky. Startujeme s Petrem Hapkou a Luckou Bílou. Dívám se, dívám. Tak si to užijte. Dobrý večer.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobie.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.

0: KBZ.
1: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným tým příběhům.
2: Ve vlaku či autobusu.
3: V čekárně u lékaře.
2: A nebo na procházce v lese.
3: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
2: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
3: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno, místy se objevuje zvětšená oblačnost, během noci se mohou objevit také místy mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Sobotní obloha bude většinou jasná nebo skoro jasná, ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat místní mlhy anebo nízká oblačnost. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů, na horách bude kolem 16. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.

0: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
1: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

zase to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno, místy se objevuje zvětšená oblačnost, během noci se mohou objevit také místy mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Sobotní obloha bude většinou jasná nebo skoro jasná, ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat místní mlhy anebo nízká oblačnost. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů, na horách bude kolem 16. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Krásný a ničím nerušený poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je sobota 3. října roku 2026. Svátek slaví Bohumil, přejeme všechno nejlepší. V tento den v roce 1901 se narodil František Halas, český básník, který nás opustil v roce 1949. Kdo má narozeniny, tak to je americká zpěvačka skupiny No Doubt, Gwen Stefani, její 57 a 43. slaví česká herečka a zpěvačka Barbora Poláková. A pojďme ještě do minulosti, třeba do roku 2002, už je to 24 let, kdy na celém území České republiky proběhla první pravidelná zkouška sirén. Od té doby se každou první středu v měsíci v poledne rozezvučí na 120 sekund přes 5000 sirén u nás v republice. Tak, pojďme dál, teď už na Blaníku další hezké české písničky, až do 4 do rána, nepřetržitě. Tak si to užívejte, pěknou noc vám přeji.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno, místy se objevuje zvětšená oblačnost, během noci se mohou objevit také místy mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Sobotní obloha bude většinou jasná nebo skoro jasná. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat místní mlhy anebo nízká oblačnost. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů. Na horách bude kolem 16. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
3: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
2: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
3: To nejlepší z regionu.
2: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: Rádio Blaník, očekávané události. Rádio Blaník.
1: Krásné ráno, je sobota 3. října, dnes má svátek Bohumil a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Den lesu pro veřejnost pořádají Lesy České republiky na 7 místech v zemi. K vidění bude lesnická technika, drony i tažní koně. Více nasázíme lesy nové generace.cz. Hodinu popolední odstartuje na Příbramsku 4. ročník Drhovského bramborového festivalu s tématem 4 živly, země, voda, vzduch a oheň. Muzeum Nové Strašecí hostí od 1:30 odpoledne vernisáž Půl století plné štěstí k 50 letům existence folklorního souboru Čtyřlístek. Akce potrvá do 22. listopadu. Dnes se také konají na zámku Kačina jezdecké slavnosti Koně na Kačině. Program nabídne například drezurní ježdění, koně v zápřahu i tahu. A v 10 hodin dopoledne startuje den otevřené dálnice D3. Veřejnosti se otevře dokončovaný úsek D3 Kaplice nádraží na Židla. Návštěvníci si budou moci část nové dálnice projít pěšky nebo projet na kole a prohlédnout si stavbu ještě před zahájením běžného provozu. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno, místy se objevuje zvětšená oblačnost, během noci se mohou objevit také místy mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Sobotní obloha bude většinou jasná nebo skoro jasná. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat místní mlhy anebo nízká oblačnost. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů, na horách bude kolem 16. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
3: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
2: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
3: To nejlepší z regionu.
2: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.